90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

na Rádio Praha. Praha, hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Praha, hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha. Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli herec Vojtěch Vondráček. A jedním z našich témat bude nová premiéra v rámci letních Shakespeareovských slavností a tentokrát to bude komedie Omylu.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je herec Vojtěch Vondráček. Já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: A vzpomínáte, už jste tu byl před pár lety?
1: Ano.
0: A tam jsme probírali Guillem Pokebuli. Vzpomínám si dobře na tu inscenaci?
1: Jo. Já dokonce si vybavuju, že jsem u vás podruhý a po každý jsem se neholil.
0: Paráda.
1: Ale tentokrát to možná není vidět. Jo, teďka, jo, my jsme na kamery, takže já neoblafnu posluchače.
0: A taky jsme se bavili o stockholmském syndromu. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale první věc, vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že milujete rozhlas. To nás těší. Jak to? Proč?
1: Ano, miluji rozhlas, tak ze spousty důvodů. Já rád jako rozhlas poslouchám, mám rád hodně rozhlasový hry. Mám rád audioknížky. Přijde mi, že tady, že ve všech budovách jako rozhlasu vlastně je nějaký jako zajímavý důstojný prostředí, který mi je příjemný.
0: A jste sám často aktérem? Natáčíte často?
1: Jo, vlastně víc a víc. Ano, teďka teda mám jednu, co mám moc rád, tak to jsme dělali s Aničkou Vošalíkou. Černý řemeslo, co je teďka na rozhlasu. A na to jsem tak zvláštně pyšnej, je to docela prča, myslím. To jsou dvě pohádky pro děti, ale ne tak úplně, ale je to skvělý.
0: Každopádně, když zmíníme třeba ten dubbing, rozhlas, divadlo, film, seriál, tak máte nějakou hierarchii těch disciplín?
1: Ta se pořád míchá.
0: Ta se míchá.
1: Já mám takový docela dlouhý období, v podstatě ve všem, co dělám, že vždycky, když se něčemu věnuju, tak se tomu snažím udělat co nejvíc času. Předminulý rok byl právě takový rok, kde se ty práce smíchaly všechny dohromady. Jezdil jsem z placu do divadla, z divadla do dabingu, z dabingu do rozhlasu a takhle pořád dokola. Až jsem si teda pobyl na jibce nakonec, takže jsem si říkal, on to opravdu nejde, takže já se snažím jako, já mám hrozně rád, když propadnu při jakýkoliv práci nějakému jako hyperfokusu, když opravdu mám ten komfort z toho, že se na tu práci můžu zasoustředit. Takže ta hierarchie není, ale furt se proměňuje, takhle si to skládám, jak je zrovna potřeba.
0: Přičemž rozhlas je na prvním místě.
1: Jakoby je pravda, že jako u rozhlasu se mi nestalo, že bych jako nešel rád. Jako nikdy vlastně. Jako do rozhlasu prostě rád přijdu.
0: Na jibce jste skončil z důvodu toho, že jste byl úplně vyčerpán.
1: Přepracovaný. Jirka Vyhorálek mě zachránil na představení na Personách. Strašný to bylo. Ale pak jsem si udělal na jibce takový klášter a srovnal jsem si myšlenky a je to roka, čtvrt roka, půl a cítím, že je něco hodně jinak, takže je to příjemný.
0: A co jste změnil?
1: Jídlo, spánek. Tyhle ty základní věci, které jsem úplně nedržel. Já jsem si totiž dřív myslel, že z nějakého psychického stavu jsem se zhroutil. On to bylo přesně naopak. Já jsem si neudržoval ten fyzický stav a úplně to vlastně rozházelo psychiku. Jako čím jsem teďka starší, tak cítím, že když je člověk napapaný, vyspinkaný, vykoupaný,
0: tak je dobře.
1: Tak vlastně jako všechno jde líp a i ta motivace je nějak mnohem silnější a i nějaký vnitřní zápal, nějaká vášeň je mnohem silnější.
0: Teď pozvánka. Komedie Omylu, to je novinka v rámci festivalu Letní Shakespeareovské slavnosti. Ano. 24. června by měla být premiéra?
1: Já myslím, že jo. Teď bych musel sáhnout do diáře, ale myslím si, že to je 24.
0: června. Na konci června prostě.
1: Ano,
0: co tam hraje?
1: Já tam hraju Antifola. Který to je? On to není Efeský. Efeský hraje. Jo, Efeský je Marek Adamčík s Tomášem Havlínkem a v alternaci a já jsem Syrakuský. No, to je jedno z dvojčat, který vlastně přijíždí do přístavu, hledá svého bratra a v tom přístavu ho všichni znají dřív, než on je. A on se dostane do takové zvláštní situace a postupně z ní bruslí.
0: Jenom mě napadá ten důvod a to rozhodnutí toho, že si ukrojíte i ty letní prázdniny a že jdete znovu do práce. Není vám to líto?
1: Takhle, já jako pořád ještě trošku jako nějaký workoholismus sobě cítím. A je pravda, že už jako se začínám hodně těšit na pláž a moře a potápění a koukání, jak prosvícuje slunce skrz vodu, to na to se těším.
0: To plánujete taky?
1: Určitě si tam najdu aspoň týden, ale teďka já to beru tak, že jsem v takový cílový rovince, která bohužel a naštěstí jako nabrala spoustu práce okolo, protože jsme dodělali desku s klukama v triu a 7. září od 10 na Zábradlí probíhá křest a do toho se vlastně zkouší Shakespeareovky a do toho zkoušíme Na zábradlí s Petrem Herbesem a s Borisem Jedinákem. Vidíte, my jsme se vlastně potkali, jsme zkoušeli Kiem s Petrem a teďka a s Borisem a teďka se potkáváme tady u toho. No a ten Konec jara a kříží se to vlastně se Shakespeareovkama a do toho ještě vlastně v červenci připravujeme klip, který točí Kačinka Šrámková a já a naše kapela. A nějak se to jako namlilo všechno dohromady, že já si teď nemůžu úplně dovolit jako vypnout, protože kdybych vypnul, tak bych spal týden, takže si říkám, že mám tam nějaký jako svůj deadlineík a potom jedu lovit olihně třeba.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je herec Vojtěch Vondráček.
2: Stále.
1: A vy už jste na to narazil 11. června, tedy další premiéra, tentokrát v divadle Na zábradlí. To už je doslova a do písmene za pár dní. A je to konec jara. Pražského jara?
2: Já jako bych spíš za sebe, teďka jsme jako uvnitř procesu. A za sebe určitě můžu pozvat na jako zajímavý tvar. Jako myslím si, že Myslím si, že vzniká něco, co už teď vím, že bude strašně jako koukatelný.
1: Jak? Ale to je docela zajímavý podnět, protože dokáže herec vždycky odhadnout v tom průběhu zkoušení, jestli to bude nebo nebude fungovat.
2: No já na to mám hrozně úplně nechutný čuch.
1: Fakt?
2: Ale teď jsem trošku dělal ramena.
1: Ale klidně to řekněte, to je zajímavý.
2: Ne, ale mám na to čuch a většinou... Slyšel jsem to už i od ostatních, tak to říct můžu, že většinou jako cítím, když jde do tujího, nebo se to láme do nějaký krize a myslím si, že dokážu poměrně jako brzo v těch prvních pár dnech, kdy se to začíná lámat, jako začít vychytávat, kam to bude směřovat. Tak tohle je taková vlastnost, kterou mám rád a díky tomu už jsem vlastně se neocit jako... Skoro 12 let jsem se neocit v něčem, kde bych jako bejt nechtěl. Takže to je, a když se to stalo, tak jsem vždycky se snažil udělat něco pro to, abych tam být chtěl, když už tam jsem.
1: Já jsem na Instagram i svůj soukromý i na Rádia Praha vyhodila, než jste přišel na rozhovor, takovéto otázkové okno. Přišly tam dotazy a dva jsem vybrala, ty se mi líbily. První, jaká je tvoje nejoblíbenější inscenace v divadle Na zábradlí, píše Sára.
2: Ahoj, Sáro. Já mám si tykat, ne?
1: No, ona vám tyká.
2: Jo.
1: Tak co to je?
2: Nemám jedinou inscenaci, na kterou bych nešel rád hrát. Myslím, že nejsem jediný v tom divadle. Pozval bych určitě vlastně na cokoliv, když se večer rozhodnete, pojďte, protože nemám pocit, že bychom teďka měli na repertoáru něco, co by vám bralo čas. Ale úplně nejradši asi zůstávám i především kvůli premiérám, jaký proběhly a jak hrozně se hezky se fungovalo na tom zkoušení, je Honzova Mikulášková z Uvnitř banánu, podle povídek Pavla Klusáka. Tak, nebo podle takové encyklopedie Pavla Klusáka. Tak určitě Uvnitř banánu.
1: Já tady mám ten kompletní výčet, když tak mě opravíte. Takže Hon... Časokryt, Plechový bubínek, Fušeři, AI, to by zajímalo mě.
2: Časokryt taky miluju teda. Časokryt, no, taky ten je teď čerstvý ještě, takže to je příjemný.
1: Takže už máme dvě. Ano. Bůh v Las Vegas, Racek, Uvnitř banánu jste zmínil a o Pavlovi.
2: Ano.
1: Je toho dost? Jak často hrajete do měsíce?
2: No teď se toho právě dost naopak derniérovalo. Vlastně derniérovali naše milované Hamlety. Moje srdcové persony jsme poslali do kopru, ale ve správný čas, myslím, oboje. Macbeth teďka, kde Míla Kianik hrál, Macbetha šel taky pryč. No hodně věcí naopak, já mám teďka pocit, že právě v divadle mám trošku větší volníčko. A tahle sezona byla jako opravdu jako plná, nabitá, někdy euforická.
1: Já jsem na to nezapomněla. Mám tady ten druhý dotaz, který přistál na Instagramu, ale já mu úplně nerozumím, jak se daří inženýrovi Králíkovi. Ale teď to je postava i z Vrchní prchni, ne?
2: Já tomu rozumím moc dobře.
1: Můžete nám to vysvětlit? Je to prezentovatelné?
2: Víte, já mám králíka.
1: V rozhlase.
2: A je to půl roku, co mám králíka. Jmenuje se Frederik Natalien. Jmenuje se Natalien podle Natálky Košťálový, se kterou jsme šli koupit bíčí. No, jestli jsme koupit do Zverimexu pro pejska do brudky. A...
1: Děkuju.
2: A já jsem tam viděl Frederika. Já jsem na první pohled věděl, že to je Frederik. No a odešel se mnou, hned jsem vzal klícku. Mě by v životě neopadlo, že je Frederika, ale to je tak úžasný králík. Teď jsem mu teda musel pořídit plyšáka, protože na něj jde jaro, ale už brzo bude mít druhou králici.
3: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček a s divadlem Na zábradlí. To má takový hezký background, protože jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste předtím odmítl jiná angažmá.
2: Jo. No,
1: ono... A na to zábradlí jste si počkal. Tak
2: no,
1: trošku
2: jo, protože já jsem v tomhle mám nějakou jako pevnou víru v sobě, že když vím, že to ještě není ono, tak jako stojí za to si počkat. Protože to byla zrovna doba, kdy já jsem byl poměrně zoufalý, jo. To je, jako já jsem vlastně práci neměl, byl jsem normálně po brigádách a tak. Byl jsem na chvíli zaměstnaný na DAMU jako výpomoc třetímu ročníku katedry alternativního loutkového divadla, což mě zaměstnal Jirka Velka tenkrát po vyhazovu a o to jsme se jednou bavili, to si... Ale
1: no proč to divadlo na zábradlí?
2: Jo, ano, no takže to bylo v téhle době, kdy to nebylo úplně růžový a já jsem po každém tom angažmá, ono jich zase tolik nebylo, jo, oni byli tři krom zábradlí, ale to není tak, že by se sesypali na jednou pražský divadla nebo český.
1: A asi nám neřeknete, jaká to byla divadla.
2: To se asi nedělá, nebo já myslím,
1: jasně,
2: že se to nedělá.
1: Ale ne, já se zeptám jinak, jako spíš, jestli to bylo o tom, že to divadlo na zábradlí je ta poetika, která vás baví.
2: No to byl právě ten problém, když jsem tam nastupoval. Protože mě když zavolala Dorka Víceníková s Petrem Štědroněm, tak já jsem si dal na týden na rozmyšlenou a bylo to jenom z toho důvodu, že já jsem potřeboval zjistit, co já můžu přinést do toho divadla. Já jsem se trošku bál, já hrozně nemám rád pocit, když jsem někde zbytečně nebo když jsem pátý kolo uvozu a tohle jsem se trošku bál, protože jsem nastupoval mezi pro mě vlastně jako fantastický herce, nebo ne-li dokonalý herce a zároveň Gonzovi Mikuláškovi, který na dlouhou dobu byl jako pro mě nějakým jako průvodcem, takhle jako novým přemýšlením o divadle.
1: Na druhou stranu, kdyby vás nechtěli, tak vás neosloví.
2: No a já mě to strašně potěšilo, ale já měl fakt jako hrůzu. Já jsem se fakt bál, že prostě si tu poetiku, protože jak víte co, mám 2 metry, ruce všude, nohy všude a bohužel ta moje přítomnost někdy jako bývá určující, což může jakoby potom měnit třeba špatným směrem. Když jakoby já asi 2 týdny nevím rady, tak ti můžete nakazit dalších 5 lidí. A naštěstí jsem jakoby pochopil, že u nás jsou takový siláci, že tu poetiku se vlastně vzít nenechají. Takže...
1: Petr Čtvrtníček, takže jsem, Jakub Žáček,
2: no, jasně,
1: a další.
2: No jasně, Jura Vyhorálek, Janička Potková, tenkrát ještě Anička Kameníková, že jo? David Petrželka Čerstvý náš, Míša Bednář, že jo? To jsou prostě Majdička si dva Míl Kenik, to prostě já bych musel jmenovat všechny, já jako tam opravdu a hlavně to jsou nejlepší parťáci na jevišti, co jako znám a jakože teď po těch 12 letech, kdy to tak jako aktivněji dělám a po celém tom dětství v divadle, tak vlastně hodně cítím, jestli ten druhý člověk je pro mě jako parťákem a jestli já umím být parťákem pro něj, takže takhle to u nás funguje.
0: Rádio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. A když vlastně jste se nechal vyhodit z DAMU, což jsme probírali už.
2: Nechal vyhodit, oni mě vyhodili.
1: No, ale tak mohli jste to ještě zachránit, buď přihlásit se znovu, nebo zkusit nějaký opravný termín. Já vím, že to byla už potom, to už byla nějaká, to byl děkanský
2: Jasně.
1: termín, kdy to už nevyšlo.
2: Mě přitom, bylo to dokonce, myslím, třetí děkanský termín.
1: Takže tam už vlastně cesty zpátky není. Ale
2: to byla
1: takhle,
2: no.
1: Dobré je, že z DAMU se občas vyhazuje i pro nedostatek talentu, což
2: to
1: není
2: zapad,
1: váš
2: já
1: případ.
2: Jsem teda, já jsem byl vyhozený z Českého divadla, ale jako dneska už vím o hodně víc věcí. Já ty věci hrozně rád dělám sám. A mě prostě ta škola pro mě byla vždycky, jako ať šlo od střední, o základku a o výšku, tak pro mě byla vždycky trošičku jako trápení něčím.
1: A proč jste šel teda na DAMU?
2: Já jsem věděl, že otevírá ročník Jan Mikulášek. Mm-hmm. A já jsem, on si mě pozval, když mě bylo asi 17, což byl nápad táty tenkrát, že v Macbethově je postavička Donald Bane, která se většinou prostě škrtne nebo se někomu dá. No a Honzu napadlo, že bych si to v těch 17 mohl zahrát, že v tý dlouhý tak jako bejvám od malička. Takže já jsem byl 5 minut na začátku a 5 minut na konci. Tak jako fakt jenom čurdička. Řekl jsem 2 věty, plazil jsem se takhle po Martinovi Matějkovi spoceným. Ahoj Martine. A já jsem se do toho jeho divadla, jeho stylu a scény Marka Cpina, se kterým dlouho pracovali v tandemu, dneska pracují taky, ale jako tenkrát to myslím bylo intenzivnější. To pro mě byla úplně jako nový divadlo, který mě fascinovalo, a já jsem vždycky v tom čase, který jsem tam nebyl, tak já jsem viděl každou reprízu. Já jsem si vyběhl vždycky na balkónek a šel jsem pěkně koukat, táta tam hrál právě Macbetha. Bylo to neuvěřitelná inscenace prostě. A já na to hrozně vzpomínám. Zároveň to byla inscenace, kde jsem poprvé slyšel Arvo Pärta. Dlouho jsem si myslel, že to napsal Honza Mikulášek, a pak jsem zjistil, že poslouchám Arvo Pärta celou dobu. Myslím si, že těch 17, ten věk je takovej jako častokrát hodně určující. A pro mě to byla právě doba, kdy jsem načuchl jako k tomuhle vlastně pro mě úplně novýmu záhadnému divadlu. A pak, když jsem zjistil, že Honza otevírá ročník, tak já jsem věděl, že jako vlastně hrát nepotřebuju nebo nechci, ale hrozně mě zajímala ta práce s Honzou. Myslím, že potom se taky občas natrápil, protože tím, že jsem nebyl rozhodnutý být herec, tak někdy na hereckých jsem býval třeba dost línej na DAMU a tak, že jsem si furt přemýšlel o svých věcech. Ale nakonec asi jsem na tý DAMU neudělal takovou ostudu, protože když si mě pak vzali na zábradlí, tak to bylo fajn. A mimochodem jsou to 2 dny, co jsem svojí slečně pouštěl naší diskovku, protože nevěstu v letech 1858 až 2018.
1: Na co pek, na to říkala? Stůze.
2: No já jsem byl rád, byla nadšená, ale ke mně se dostalo, že ten záznam nějak lítá, já jsem to jiný neviděl. Hlavně jsem byl hrozně rád, že vidím jako mladý kámoš, že z ročníku. Míla Vedral, Štěpán Lusty, Kryhovjáček, Tofík, Bojko Bučková, Káťa Kozinka, Maruška Kružinová, Terka Těžka. Že to bylo jako, jo, že to bylo to příjemné na to koukat. Že mi přišlo, dneska jsem nějaký ramena tady trošku, ale musím říct, že jako, že jsem měl pocit, že jsme udělali dobrou práci, tak mě to dělalo radost.
3: To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. My se teď dostáváme ještě trošku zpátky do minulosti. Já se chci zeptat na ten stockholmský syndrom, protože...
2: To už je dávno.
1: Já vím, ale nebojte, nebudeme vůbec se na to vzpomínat.
2: Ne,
1: ale
2: já na to vzpomínám s láskou. Tak?
1: Ale spíš na tu vaši postavu, nevím, jak ji nazvat slušně, ale vy jste zmínil, že strašně rád zkoumáte duši psychopatů.
2: Už to tak úplně není.
1: Už to tak úplně není.
2: Už to tak úplně není. Já myslím, že jsem jakoby prozkoumal v těch jako nějakých temných stránkách života a temných stránkách osobností něčeho nechutného, něčeho sociopatického, něčeho jako diagnostikovaného, tak jsem v tom strávil tolik času, že mě vlastně už to trošku přestalo bavit.
1: A na co jste přišel?
2: Přišel jsem na to, že si člověk může vybrat stranu.
1: Opravdu?
2: Že si myslím, že za všech okolností se můžete rozhodnout, jestli jste na světle, nebo jestli jste ve tmě. A já si asi chci vybírat spíš to světlo teďka.
1: A co si z toho může vzít herec? Jak potom zahraje dobře psychopata? Pomůže mu to, že ho rozklíčuje, tu jeho duši?
2: No, já jsem v tomhle jako poměrně, jako, nebo já jsem techničtější potom, když jde o tu praxi. Já vlastně, když si načítám právě o různých jako diagnozách nebo něco, tak jsem poměrně jako hluboko v tom tématu, ale spíš nějakým zájmem. Není to tak, že už bych jakoby hledal cesty, jak si to vzít do sebe. No a potom hledám právě nějaký charakteristický znaky toho člověka a snažím se v té práci být jako co nejpreciznější, a pokud proto opravdu není jako, pokud tomu není věnovaný jako nějaký důležitý detail, kde se mají odehrát nějaký skutečný emoce, tak mám pocit, že to bývá častokrát jako bez překážky najednou, že častokrát, že tu emoci nějak držíte furt nebo s ní pracujete furt, tak mi přijde, že to bývá častokrát kontraproduktivní, ale ne, žádný univerzální lék na nic nemám. Jako takhle to mám já.
1: Nedávno jsem natáčela s hercem Josefem Trojanem a bavili jsme se i o tom rozdílu třeba českých a dejme tomu amerických herců, když americký herec dostane nějakou zásadní velkou roli třeba toho psychopata, tak má poměrně spoustu času na to se dohloubky připravit. Čas, finance a tak dále. Je to úplně jiný styl přípravy, než co jste třeba zvyklí tady v našich končinách.
2: O tomhle jako Pepík ví určitě víc než já. Jako pár zahraničních věcí jsem udělal, ale jako nic moc, co by stálo za zmínku. Ale jo, tak já myslím, že ten čas nám obecně chybí tady jako skoro ve vší práci. Myslím si, že jako já to vidím, že když prostě potřebuju nějak důstojně žít, tak musím jako se otáčet jak Fredka. Není to tak, že si každý ten měsíc můžu udělat hezký víkend, takže ten čas, myslím, je tady jako pořád téma, ale skoro bych řekl, že je to lepší a lepší. Že mám pocit, že nějaký, i dokonce myslím, že se lidi naučili, nebo že se jako herci u nás a režiséři se trošku s tím naučili pracovat, že nemáme čas a že jsme vlastně všichni najeli na nějakou takovou jako vlnu dobře, tak není to ideální, ale pojďme.
1: Ale i tak čistě teoreticky, obecná otázka, kdybyste měl tu možnost si tenhle přístup vyzkoušet, stál byste o to? Musel byste třeba přibrat? Oholili by vám hlavu? Já nevím co.
2: Jasně, jasně.

0: Já jsem jakoby tohle to už jako zažil v menším, bylo to i kvůli králi Šumavy, když jsem trošičku, že jsme byli v lágru, takže trošičku já jsem měl pupíček, takže jsem musel trošku hodit dolů. Měl jsem vykousanou hlavu a tak, ale byla to jenom, jako, byla to jenom postavička v tom filmu, nebylo to tak intenzivní vůbec. A jako jestli bych si to přál, nevím. A já teďka hodně mám v hlavě právě muziku a cítím, že se k muzice budu nějaký čas jako ubírat a každou nabídku si rád poslechnu. Jako takhle, já moc ani neumím jako přemýšlet, co se toho herectví jako týče, což je mi teďka právě příjemný v té muzice, že já si vlastně, že já nemusím na nikoho čekat. Je to, nemusím čekat na to, až zazvoní telefon. Jako zaplať pánu zvoní teda, ale každou nabídku si rád poslechnu. Takhle to mám.
1: Rodinný den na Výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
2: hudby,
1: sportu
2: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
1: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
2: Čekají vás workshopy,
1: sportovní aktivity,
2: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
1: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
2: Na akci vás zve hlavní město Praha a Výstaviště Praha.
1: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
3: Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále. Máte, Vojto, někdy čas si zahrát s tátou? Přicházejí ty nabídky s Honzou Vondráčkem?
2: Byly nějaký, naposledy jsme natočili s Marinkou Hnitkovou krátký film. Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Tam jsme hráli strejce a synovce a potom jsme ještě s Olmem Omerzu jsme točili poslední den patriarchátu, tam jsme si hráli otce syna, ale třeba k muzice se teďka spolu nedostanem. Nicméně táta jako by byl nějak jako pořád přítomný u toho vývoje té desky. Takže my jsme se o tom bavili spolu, že já jsem mu posílal celý ty 3 roky nějaký různý jako skoro hotový věci a táta je jako perfektně poznámkoval, takže vlastně se nakonec stal takovým jako producentem té desky. Ale vlastně jako krom té muziky, kdy jako by vlastně to bylo tak, že jsem za tátou chodil s těma nápadama, jestli si to poslechne, tak se moc jako ke společné práci teďka nedostaneme a jsme rádi, když se spolu vidíme.
1: Civilně.
2: Tak.
1: No. Tak. A když probíráte muziku, je třeba občas čas probrat i divadlo, herectví, film?
2: No, myslím, že... Tak
1: radíte
2: určitě.
1: Se s ním?
2: Asi se, už jsme se od nějakých jako radění jsme se dostali nějak dál. Už tak jenom klábosíme.
1: A jdete občas do divadla v Dlouhé na tátu
2: no,
1: se
2: jasně,
1: podívat?
2: No jasně, naposledy jsem byl na Zlatém městě, který teda vřele doporučuji, vynikající inscenace. A tam je táta jako k sežrání zrovna.
1: My jsme probrali všechny ty premiéry, které vás čekají v divadle na Zábradlí. Letní Shakespeareovské slavnosti. 7. září tedy vyjde,
2: bude křest. Ano, bude to tak, že křtíme to na Eliodovce v knihovně, což je nad jevištěm prostor. Hraje se Časokryt právě a budeme to mít spojený. Budeme vlastně Časokryt se rovnou prolne do toho křtu. S tím, že ten křest snad, když všechno klapne, bude streamovaný a jinak budou otevřené dveře a dá se poslouchat vlastně skoro odevšat ze Zábradlí.
1: A připomeňte, jak se jmenuje kapela a jak se bude jmenovat ta deska.
2: Je to kapela Vont, je to trio a s Tomášem Pospíšilem a Jirkou Nedbalem a bubny basa, já kytara zpěv. Deska se jmenuje Tokin.
1: A poslední otázka, co vás čeká po létě? Víte to? Nějaké natáčení? Chystá se něco?
2: Po létě, jakoby po tom 7. září právě, kdy právě uzavřeme nějakou jako 3letou, skoro 4letou práci, tak určitě hodím nohy na stůl a těším se na to jak malý
1: krásný
2: kluk. Jo. A nejlíp,
1: na jibce si oddechnout.
2: Tak, snad si nebudu odpočívat na jibce. Mi se z toho nestala konstanta, že si vždycky takhle na listopad, že se zavřu na jibku na chvíli. Takže určitě nohy na stůl.
1: Se mnou byl Vojtěch Vondráček. Moc děkuju.
2: Já taky děkuju.

0: Praze dnes nepojedou tramvaje z Flory na muzeum. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova. V ulicích metropole se dnes policisté zaměří na kontrolu motorek a cyklistů. Spojené státy sestřelily 4 iránské drony směřující k Hormuzskému průlivu. A dnes v Praze po ránu mlhy, teploty přes den až 25 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Celoevropská akce Two Wheelers dnes u nás v České republice končí. Policisté se během ní zaměřují na kontrolu motorkářů, cyklistů, ale také lidí na elektrokolech či elektrokoloběžkách. Kompletní výsledky z ní policie představí v pondělí. Co při těchto kontrolách zjišťují pražští policisté, popisuje jejich mluvčí Jan Rybanský.
2: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
0: Nejčastěji pražští policisté řešili právě špatný technický stav, a to třeba chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. V Praze dnes nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od zítřka budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Praha 4 pokračuje v úklidu pozemku v Ohradní ulici podél seřaďovacího nádraží. Ve spolupráci s vlastníkem parcel zahájili druhou etapu odstraňování odpadků, které na místo podle městské části nanosili hlavně lidé závislí na omamných látkách. První část pozemku nechala radnice uklidit letos v březnu.
3: Při úklidu dělníci odvezli několik tun odpadu, včetně použitých injekčních stříkaček. Městská část zároveň do lokality pravidelně vysílá terénní a sociální pracovníky, kteří lidem nabízejí pomoc. Cílem radnice je postupně vyčistit a zabezpečit celý areál, na který si podle ní obyvatelé dlouhodobě stěžují. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu. Uvedlo to velitelství amerických sil na Blízkém východě. Dodalo, že po sestřelení dronů armáda bombardovala iránská radarová stanoviště, aby zabránila dalším útokům. Drony měly cílit na regionální námořní dopravu. Mezi Washingtonem a Teheránem platí od 8. dubna příměří, které obě strany porušují. Země se snaží najít schodu na takzvaném memorandu o porozumění, které by položilo základ pro budoucí mírovou dohodu. Tenista Jakub Menšík se do finále Roland Garros neprobojoval. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. V Paříži ale dosáhl na nejlepší výsledek v kariéře. Pro řadu tenisových expertů byl Menšíkův úspěch překvapením, a to kvůli pomalejší antuce. Proto má Menšík vysvětlení.
4: Proč se všude říká, že antuka je můj slabší povrch? Celé dětství jsem odehrál na antuce. Jsme z Česka, že jo, víme, jaké tam jsou podmínky a kde turné se odehrávají, takže já vždycky jako 8 měsíců v roce jsem hrál na antuce, takže bych řekl, že antuku mám vlastně jako pod kůži a je to povrch, na kterém jsem vyrůstal, ale samozřejmě o moje herní pojetí nemělo by to dávat smysl, že jo, ale nějakým stylem se mi to daří.
0: Kateřina Siniaková postoupila v Paříži do finále deblu. Kajakář Jakub Krejčí slaví premiérový triumf v závodě světového poháru, vyhrál v pražské Troji. Teď ráno počítejte hlavně na silnici s mlhou, přes den bude v Praze jasno až polojasno, odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne a večer místy přehánky, výjimečně bouřky, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Kouknem na silnice, ale ten pohled je poměrně jasný. Máme sobotní ráno, 5 minut po 6, takže klídek, pohodička, šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 6. startuje sobotní ranní vysílání Rádia Praha s datem 6. června 2026. Teď to bylo super. 6 hodin 6 minut, 6 hodin 6. června. Neuvěřitelný. Každopádně krásné ráno přeje Honza Chlaň. Svátek mají Norbert a Norman. Tak všechno nejlepší chlapy. A co nás čeká? JC Stewart, Scars. Taky Ray a Where is my husband? Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: Je 7:15, posloucháte Rádio Praha v sobotu 6. června. No a připomínám, že na Facebooku Rádia Praha rozhodujete o tom, co budeme hrát v pondělí 8. června. Ve vinilu v 9 večer budou to Dire Straits a deska Brothers in Arms nebo Supertramp a deska Famous Last Words. Je to na vás, hlasujte na Facebooku Rádia Praha, máte čas až do pondělního poledne. Dneska bude jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami, odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se může objevit přeháňka. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 10 stupních. A foukat bude slabý proměnlivý nebo jeho východní vítr, který bude v bouřkách přechodně sílit. Doprava relativně v klidu, i když máme bouračku, měli jsme bouračku, už je odstraněna, tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To ne-

0: The Silver Spoons a Worst Dancer Alive. Je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Kristýnou Dušák.
1: Krásné dobré ráno. Lidé se dnes mohou podívat do běžně nepřístupného zázemí pražského metra, konkrétně depa Kačerov. Dopravní podnik hlavního města Prahy nabídne prohlídku historických i současných souprav metra, servisní techniky nebo zázemí pro údržbu vlaků. Součástí programu bude také ukázka práce hasičů dopravního podniku a doprovodný program pro děti. Vstup na akci je zdarma, začíná v 10 a končí v 16 hodin. Pro veřejnost se dnes také v pražských Hradčanech otevírá Kramářova vila. Návštěvníci si budou moci prohlédnout reprezentativní interiéry, rezidence předsedů vlády a zahrady ve stylu francouzského parku. Prohlídky s odborným výkladem budou probíhat ve skupinách od 10 do 17. Sraz návštěvníků je u brány vily, vstup je také zdarma a není nutná předchozí rezervace. Česko může pokračovat s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Evropská komise ukončila předběžné přezkoumávání kvůli státní podpoře jihokorejské společnosti KHNP, která má dva nové bloky postavit. Oznámil to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Zkoumání mělo posoudit, jestli by finanční příspěvky pro korejskou firmu mohly narušit vnitřní unijní trh. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence v oblasti národní bezpečnosti. Včera to podle agentury Reuters uvedl Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa také zkoumá možnost získání podílů v AI firmách. Úřadující olympijská šampionka v paralelním obřím slalomu, snowboardistka Zuzana Maďarová, se stala vítězkou ankety Král bílé stopy. Druhý skončil alpský lyžař Jan Zabistřán a třetí snowboard krosařka Eva Adamčiková. Dnes přes den bude v Praze jasno až polojasno. Odpoledne se od jihozápadu přechodně zatáhne, večer místy přehánky, výjimečně také bouřky. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? No, víkendově a raně kolony byste museli hledat lupou a problémy taky žádné nikde nejsou hlášené. Tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Rozvod?
5: Rozvod.
4: Dobře, bez rukavic.
5: Ano. Bez rukavic.
6: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.

V ranní Praze po půl sedmé třeba Kelly Clarkson, Stronger, What Doesn't Kill You. A budou Support Lesbians a Dublin.

0: To byly Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe ve 6:45 na Rádiu Praha. Vlak nebo tramvaj bez řidiče jsou zatím spíš science fiction, ale možná už ne na dlouho. Výrobci autonomní provoz testují, zatím ale vždy s personálem. Drážní úřad teď chystá legislativu, která by umožnila provoz kolejových vozidel i bez strojvedoucího.
1: Jsme na takzvané kopidlnce, experimentální železniční dráze na pomezí středních a východních Čech. Technologická společnost AŽD tady testuje autonomní provoz upraveného motorového vozu zvaného Edita. Od loňska dokonce vozí cestující. A technologii popisuje náměstek ředitele pro výzkum a vývoj AŽD Antonín Diviš.
2: Jsou tam systémy, které zajišťují snímání okolí, identifikaci předmětů, překážek.
1: I když jede vlak sám, sedí v něm strojvedoucí.
3: Ten vlak přeběhl českou legislativu, takže s tím máme trošku problém. I když jede v automatickém režimu, ten strojvedoucí má to vozidlo pod dohledem v rámci legislativy.
1: Říká generální ředitel AŽD Zdeněk Chrdle. A další příklady. Plzeňská škodovka druhým rokem provozuje autonomní depo ve finském Tampere, vysvětluje Jiří Liberda z plzeňské Škoda Group.
4: Máte nějaké stání pro servisní prohlídku, myčku, kterou to vozidlo musí projet a někde na konci máte potom seřadiště, no a potřebujete řidiče, kteří prostě nasednou, 2 minuty s tím vozidlem popojedou, vysednou, čekají. Toto je oblast, kde jsme schopni ty činnosti nahradit, automatizovat.
1: I v tomto případě je stále v tramvaji přítomný řidič. Teď plzeňská škodovka plánuje v příštích letech rozjet autonomní tramvajovou linku v Brně. K tomu, aby ve vozidle nemusel být strojvedoucí nebo řidič, teď brání kromě technologické připravenosti taky legislativa, která přítomnost personálu na stanovišti požaduje. Změnu a bezpečnostní požadavky pro autonomní provoz teď začíná připravovat drážní úřad, říká ředitel jeho technické sekce Radek Šafránek.
5: Chceme umožnit tu jízdu vlaku bez toho strojvedoucího, bez toho řidiče. Musí být zajištěná nějaká bezpečnost, třeba formou nějakých zábran na nástupišti, aby se nepřekročila rychlost, aby to zastavilo včas.
1: Zhruba do roka chce mít drážní úřad materiál připravený k předání na ministerstvo dopravy. V Česku už platí potřebné zákony pro autonomní provoz metra, který chce pražský dopravní podnik zavádět na linkách C a D. U metra je to ale jednodušší, protože oproti vlakům nebo tramvajím jde o oddělený, uzavřený provoz, kde se nepohybují třeba auta nebo chodci. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze jasno až polojasno, zpočátku ještě ojediněle s mlhami, odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se může objevit přehánka. Maxima mezi 23 a 25 stupni, pořád jsme na 10 stupních Celsia a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Ještě kouknem na silnice, kolony zatím nic, problémy taky nic, šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Topíte se v reklamách.

0: Kvalita vody se zhoršila, biotop Lhotka na Praze 4 není vhodný ke koupání. Rusko odmítlo ukrajinskou nabídku na přímá mírová jednání. Sídlo českých premiérů Kramářova vila se dnes otevírá veřejnosti a v Praze dnes jasno až polojasno, teploty 25 stupňů, večer hrozí bouřka.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Praha Petra Bártok.
2: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
0: Ruský prezident Vladimír Putin odmítl přímá mírová jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským i jeho výzvy k ukončení války. Zelenský to Putinovi navrhl ve čtvrtek v otevřeném dopise.
3: Na žal, російська сторона знову обирає війну.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení konstatoval, že Rusko si bohužel znovu zvolilo válku, protože Putin ji prostě nechce ukončit. Odmítavá odpověď ruského prezidenta podle Zelenského mnohé ve světě zklamala a Putin si nechce přiznat, že válka se líbí jenom jemu a těm, kteří z něj tahají peníze. Ti se usmívají, řekl Zelenský a dodal, že Rusko proto musí mít méně peněz a tlak na Moskvu musí být větší. Z Oděsy Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Dnes můžete v Praze navštívit sídlo českých premiérů Kramářovu vilu. Od 10 hodin dopoledne začnou komentované prohlídky běžně nepřístupných míst. Začínat budou přibližně každých 15 až 20 minut a trvat budou okolo 3/4 hodiny, říká Marina Jelínková z úřadu vlády.
5: Návštěvníci si budou moci prohlédnout bohatě zdobené historické interiéry i terasy a zahrady ve stylu francouzského parku. Díky poloze na okraji Hradčan nabízí vila jedny z nejkrásnějších panoramat Prahy. Tu by zdarma není možná předchozí rezervace. Skupiny by měly být po 30 osobách.
0: Kramářova vila je novobarokní rezidence nad Vltavou, kterou si nechal na počátku 20. století postavit první československý premiér Karel Kramář. Tenista Jakub Menšík na Roland Garros do finále nepostoupil. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Kateřina Siniaková si v Paříži zahraje o titul v deblu. S Američankou Townsendovou deklasovali kanadsko-brazilský pár Dabrovská Stefániová 6-0-6-1. Jednoznačný průběh zápasu Češku mírně překvapil.
6: Když jsme šli do zápasu, tak nečekáte, že vyhrajete 12-1. Soupeřky za mě super tým, super hráčky, náročný, prostě dělají chaos, na síti přebíhají, takže jsme čekali těžký zápas, ale hráli jsme za mě fakt skvěle, zvládli jsme hrát to, co jsme chtěli, hráli jsme agresivně a i tak myslím si, že gamy byly vyrovnaný, ale prostě všechno to spadlo na naši stranu, což bylo super.
0: Ve finále si česko-americký pár zahraje proti Srbce Kruničové a Danilinové z Kazachstánu. V Praze dnes čekejte jasno až polojasno, odpoledne se nám od jihozápadu zatáhne a večer se může objevit přeháňka, výjimečně i bouřka. Nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů, vítr dnes slabý, ale v bouřce může přechodně zesílit.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Kouknem na silnice, máme čerstvou bouračku, dva osobáky se srazily na křížení ulic u továren a u pekáren, je to v Hostivaři, dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do soboty 6. června. Teď máme 5 minut po 7. Hezké ráno. Za chvilku Zed, Alessia Cara, Stay. A bude taky Katy Perry, The One That Got Away. Hezké ráno.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: Dobrý den všem, zvlášť slavným Severanům. Norbert má dneska svátek a tady je Petr Jungmann. Privilegium svobodného horního města získal boží dar od saského kurfiřta Johana Friedricha před 480 lety v roce 1546. Je čtvrtým nejmenším městem České republiky, avšak tím nejvýše položeným. Právě Johann Friedrich dal městu jméno, když se odmítl posadit na stoličku ze stříbra v okolí Těženém. Prohlásil, tento vzácný kov je váš chléb. Je to boží dar. Den D nastal 6. června 1944. Spojenci zahájili operací Overlord invazi v Normandii a otevřeli druhou frontu v západní Evropě. Invaze se stala jednou z nejdůležitějších operací druhé světové války. Dnes nejlepší basketbalová soutěž světa, americká NBA, byla založena přesně před 80 lety v roce 1946. Tehdy měla 11 týmů. Nejúspěšnějším týmem historie s 18 tituly jsou Boston Celtics. O jeden méně mají LA Lakers. Jeden z nejprestižnějších filmových festivalů měl svoji premiéru před 75 lety. V roce 1951 se v Berlíně konal první ročník slavného Berlinále. Hlavní cenou je zlatý medvěd. První supermarket v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v Jihlavě. Jmenoval se Mana a patřil nizozemské společnosti Ahold. Další se objevil hned týden na to v Praze. Dnes jsme zemí s největší koncentrací velkopodlažních prodejen na počet obyvatel ve střední Evropě. Hráz Kachovské přehrady na Dněpru v Chersonské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny byla zničena před 3 lety. Z destrukce přehrady i tamní vodní elektrárny se vzájemně obviňovaly Kyjev i Moskva. 70 má dneska fenomenální Švéd. Pětinásobný wimbledonský vítěz, jeden z nejlepších tenistů všech dob, Björn Borg. A nejlepší český stolní tenista posledních let, rodák z Havířova Petr Korbel, má dnes 55. Já přeju hezkou sobotu.
1: Ta sobota bude jasná až polojasná, zpočátku ještě ojediněle s mlhami, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se může objevit přeháňka. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 12 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Silnice relativně v klidu, nejsou hlášeny žádné zásadní komplikace. Máme sice bouračku dvou osobních aut, ale ta je na vedlejších ulicích, konkrétně na křížení ulic U továren a U pekáren. Je to kousek od Průmyslové, dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.
2: Hit týdne.
3: Číslo 2.
4: Číslo 2.

0: In the Stars v 7:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Kristýna Dušák.
1: Také přeji dobré ráno. Ještě dnes pokračuje celoevropská akce, během níž se policisté zaměří na kontrolu motorkářů, cyklistů, ale také lidí na elektrokolech či elektrokoloběžkách. Kompletní výsledky z ní policisté představí v pondělí. Pražští policisté doposud nejčastěji řešili špatný technický stav, chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. V pražských Letňanech pokračuje veletrh vědy, a to až do 18 hodin. Více než 100 expozic tam představují univerzity i ústavy Akademie věd. Některé experimenty si zájemci můžou sami vyzkoušet. České úřady můžou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert. Uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení plateb. Brusel ale zatím českou dotace pro Agrofert proplácet nebude. Německý senior doplatil na sběr vratných lahví a plechovek. Hans S., který kvůli nízkému důchodu dostává státní podporu, nahlásil úřadům příjem ze sběru v přepočtu 1411 korun. Sociální úřad mu kvůli tomu podporu v odpovídající výši snížil. Poté, co případ vzbudil pozornost médií, úřad nakonec rozhodl, že 75-letý důchodce si měsíčně sběrem lahví může přilepšit částkou 1211 korun, aniž by se to projevilo na snížení podpory. Muž byl podle deníku jediným obyvatelem Hamburku, který úřadům příjmy ze zálohovaných obalů přiznal. V Praze už naměříme kolem 15 stupňů, máme polojasno, nejvyšší teploty dnes až 25, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se může objevit přeháňka, výjimečně i bouřka. Vítr slabý, bouřce může přechodně zesílit.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? No, pořád stejně, tedy víkendově klidně, tak šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace. This
0: is my fight. Po půl osmé na Rádiu Praha Rachel Platten, Fight Song. A bude Ema Drobná a Vo vlnách.

0: Je 7:45. Ve Štole Václav u Žampachu v Jílovém u Prahy vznikla první důlní ferata v Česku. Nová trasa vede historickým dolem Pepř, kde se zlato těžilo už ve středověku, a ukáže návštěvníkům podzemí, kam se běžně nedostanou.
1: Vybaveni pevnou obuví, přelbami, čelovkami, rukavicemi. Půjdeme prý tak 3/4 hodiny, říkal můj průvodce, geolog Pavel Škácha.
2: Jde se asi kilometr pěšky a pak se jede 0,5 kilometru vláčkem, než se jde k šachtě.
3: Takhle šikovně to mají.
4: Tak jsme zavřený, jo. Po cestě nebudete nic vystrkovat ven.
3: Jasně.
4: Ani kameru, nic. Vystupovat na druhou stranu.
1: Teď se tady oblékáme už na tu feratu, to znamená sedák i ten prsní úvazek.
5: Jiří Hovorka.
1: Odkud jste vlastně dorazil?
5: Já jsem z Děčína a dělám tam průvodce na feratě.
1: A jste zvědavý sám na tu feratu tady?
5: No, rozhodně.
1: Jo. Nemůžu tam spadnout, že ne?
4: Ne, to už je ono.
1: My jsme tady přišli k té feratě, Pavel Škácha nám jde přiblížit, teď nahoru vidíme tady takový komín.
2: Jsou tady stupačky nainstalované a důležité je, že je to původně komín, který sleduje tu zlatonosnou žílu Šlojíř na další patro, zhruba nějakých 70 metrů nad námi.
3: Takhle.
1: Přiznám se, že nikdy mě nenapadlo, že 70 metrů je tak dlouhých, ale za mě teda zážitek. A teď už se nám tady otevírá ten nádherný, úžasný prostor.
2: To už je ze století 14. někdy z okolo poloviny 14. století. S trochou nadsázky se dá říct, že tady těžili zlato pro svatováclavskou korunu.
1: Tady, co se tam tak leskne?
2: Tohle je už ryzí zlato.
1: Tak kolik to má? 2 mm na 2?
2: No, tak 2 na krát 0,5 mm možná. Tady se zastavíme a zasneme si světla a uvidíme něco, co bychom se světlem neviděli.
1: O, tady jsou fosforeskující takové prameny, jak kdyby tam byly takové ledopády.
2: Tady svítíme UV světlem na kalcitové krápníky, krásně fluoreskujou.
1: A kdo by se chtěl objednat na feratu?
2: Na stránkách www.jilovskezlatedoly.cz je možné se objednat.
1: Za mě to určitě stojí za to. Z dolu Pepř v Jílovém u Prahy Věra Hájková, Český rozhlas.
0: Je sobota s datem 6. června. V Praze bude jasno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se může objevit přehánka. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 12, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, který v bouřkách zesílí. A podíváme se na silnice. Momentálně se z nějakého důvodu hodně ucpal u Chrášťan sjezd z Rozvadovské spojky na okruh směrem k D1. Je to tam fakt hodně ucpaný. Buďte velmi opatrní a mějte šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Nelaďte se od pondělí.

0: Praze dnes nepojedou tramvaje z Flory na muzeum, pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova. Dětské hřiště v pražské Zbraslavi bude od zítřka kvůli rekonstrukci zavřené. Ruský prezident Putin řekl, že teď nevidí smysl setkání s ukrajinským prezidentem Zelenským a v Praze dnes polojasno, nejvyšší teploty 24, večer místy déšť.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze dnes nebudou jezdit tramvaje z Flory na muzeum. Pracovníci dopravního podniku budou stavět kolejový přejezd pro tramvaje poblíž křižovatky Vinohradské a Italské ulice. Cestující budou muset využívat metro a linky povrchové dopravy. Od zítřka budou tramvaje místo stanice muzeum končit na zastávce Italská. Pokračuje také výluka mezi muzeem a IP Pavlova, kde dělníci napojují novou trať na Václavské náměstí. Houpačky ve tvaru zvířat a další nové atrakce přibudou na dětském hřišti na Plácku v pražské Zbraslavi. Areál bude kvůli rekonstrukci zavřený od zítřka do konce července. Dělníci tam umístí také skluzavku nebo lezecké prvky. Projekt stál přes 500 tisíc korun. Městská část ho financuje z participativního rozpočtu, říká starostka Kateřina Pavlíková z uskupení Nezávislá Zbraslav.
2: Cílem rekonstrukce tohoto dětského hřiště je modernizace stávajícího hřiště, zvýšení bezpečnosti a vytvoření kvalitnějšího veřejného prostoru, především pro děti a jejich doprovod.
0: Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl v uspořádání schůzky s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, kde reagoval na Zelenského otevřený dopis. Putin některé jeho části označil za hrubé. Ukrajinský prezident ve čtvrtek šéfa Kremlu vyzval, aby se spolu sešli a dohodli na ukončení války. Moskva Ukrajinu napadla před více než 4 lety. Země se od té doby brání masivním vzdušným úderům, při kterých umírají civilisté. Na Kubě ode dneška nebude možné platit kartami Visa a Mastercard. Kubánská centrální banka o tom rozhodla poté, co vůči zemi uvalily Spojené státy další sankce. Kvůli pokračujícímu americkému tlaku Karibský ostrov postupně opouští významné zahraniční firmy.
3: Desítky svých hotelů uzavřely velké řetězce Melia nebo Blue Diamond. Firmám na Kubě totiž hrozí americká vláda dalšími postihy, pokud nepřeruší vztahy s vojenským konglomerátem GSA. Na ten je navázaná i společnost, která na Karibském ostrově platby mezinárodně uznávanými kartami zprostředkovává. Kubánská vláda tvrdí, že americká strategie, včetně energetické blokády, je nátlakem na běžné Kubánce. V reakci na to americký prezident Trump řekl, že Kuba je už teď stát v úpadku. Konec platebních karet na ostrově komplikuje práci taky organizaci OSN Světový potravinový program. Uvedla, že nemá jak nakupovat potraviny a palivo pro dodávky humanitární pomoci. Jiří Kordík, Český rozhlas.
0: Kajakář Jakub Krejčí oslavil v pražské Troji své první vítězství v závodě světového poháru vodních slalomářů. Nejrychlejší byl i v kvalifikaci. Ve finále byl na kajaku i Jiří Prskavec, který obsadil konečné 11. místo. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Hilgertová, vyhrála Australanka Foxová. V Praze aktuálně 13-15 stupňů, máme polojasno. Nejvyšší teploty se dnes vyšplhají na 24. Odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se může objevit přehánka, výjimečně i bouřka.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Hodně ucpané je to na sjezdu z D5 a rozvadovské spojky na okruh směrem k D1. Přímě nevím, co se tam děje, ale buďte opatrní.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha v sobotu 6. června. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Offenbacha Be Mine. Taky třeba ale Farb na Kido, Baby Goodbye.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: Only One Republic a Counting Stars je 8:45.
1: Praha je nej. Na Ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odsud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.
2: Praha je nej.
0: Dnes bude jasno až polojasno, zpočátku ojediněle s mlhami, odpoledne se od jihozápadu zatáhne a večer se může objevit přeháňka. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 14 stupních, foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Stále ucpaný je sjezd z D5 a rozvadovské spojky na okruh směrem k D1, dávejte tam pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Evo Farná, Miraj, vzpomeneš si? No, vzpomněla si i Kristýna Dušák, že má zprávy v 8:30 na Rádiu Praha. Já tě vítám ve studiu.
1: Hezké dopoledne, děkuju. Lidé se dnes mohou podívat do běžně nepřístupného zázemí pražského metra, konkrétně depa Kačerov. Dopravní podnik nabídne prohlídku historických i současných souprav metra. Servisní techniky nebo zázemí pro údržbu vlaků otevřeno bude od 10 hodin. Pro veřejnost se také dnes v pražských Hradčanech otevírá Kramářova vila. Reprezentativní interiéry rezidence předsedů vlády si lidé mohou prohlídnout ve skupinkách. Sraz je u brány vily a začíná se také v 10. K úpravě podmínek pro autorizovanou obalovou společnost, jak ji navrhla poslankyně ANO Berenika Peštová, se vláda postaví nejspíš neutrálně. Společnosti, kterou je v Česku Ekokom, by podle novely například přibyla povinnost vytvářet dostatečně hustou síť míst zpětného odběru obalových odpadů podle požadavků Ministerstva životního prostředí. Nejen lidé, ale už i obec kvůli podvodným bankovním převodům přišla o zhruba 4 miliony korun, konkrétně majetí na Olomoucku. Pachatelé podle starostky vystupovali jako policisté a pracovník České národní banky. Část peněz se díky zásahu policie podařilo zachránit, informuje Mladá fronta Dnes. Americká armáda sestřelila 4 iránské drony vyslané směrem k Hormuzskému průlivu a zachytila několik iránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. Zaútočila rovněž na iránská radarová stanoviště. Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí za týden, a to zápasem s Koreou v mexické Guadalajaře. V Praze aktuálně 13-15 stupňů, máme polojasno, nejvyšší teploty až v odpoledních hodinách vystoupají ke 24 stupňům, odpoledne se od jeho západu zatáhne, večer převážně spíše přes noc, pak očekávejte přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Ta ucpávka na sjezdu z D5 na okruh se trochu uvolnila, ne teda úplně, ale maličko je to tam lepší, jinak byste v podstatě všude měli projet bez vážnějších komplikací. Dávejte na sebe pozor a mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: 2 dny, 200 tvůrců, 1 místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Host Lenky Vahalové. Herec Vojtěch Vondráček. Léto má nabité. Čeká ho novinka komedie omylů v rámci letních shakespeareovských slavností, také inscenace Konec jara v divadle Na zábradlí a křest desky s jeho kapelou. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Alex Warren, Fine Place to Die ve 8:45 na Rádiu Praha. A teď Jirka Štefl.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let a vy se můžete s celou rodinou vydat na speciální open-air koncert do Rýgrových sadů. V sobotu se tam můžete těšit na několik vystoupení, včetně programu pro děti. Velké hity klasické hudby pod taktovkou Petra Popelky a Roberta Jindry zazní od 20 hodin. Tenhle koncert živě odvysílá Český rozhlas Vltava. No a v Rýgrových sadech taky můžete navštívit slavnosti Sajdru. Na Vítězném náměstí zase bude festival Ambasád. Na stáncích 60 zemí z celého světa pro vás budou připraveny originální pokrmy, často za účasti známých kuchařů. V ojedinělých případech se na přípravě podílí i sami velvyslanci nebo jejich manželky. A jestli máte rádi vědu, tak byste neměli chybět na výstavišti v Letňanech. Do sobotního večera tam je veletrh vědy. Ten nabízí to nejzajímavější ze světa přírodních, technických, humanitárních i společenských oborů. Podíváte se do pravěku, ale i podzemský povrch. Na místě si můžete zahrát i speciální unikovou hru. A tipů z Prahy na víkend pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Kulturou. Praha bude dnes jasná až polojasná, odpoledne od jeho západu se bude zatahovat a večer se mohou objevit přehánky, maxima 23 až 25 stupňů Celsia, jsme na 14 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vypadá na silnicích, co se kolon týče, tak zdržíte se momentálně poměrně dost v Patočkově ulici směrem k Vypichu a v Karlovarské v opačném směru, tedy na křižovatku Vypich, tam dávejte pozor, Kukulova taky je ucpaná, jinak byste měli relativně dobře projet skoro všude. Tak šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
3: Na Rádiu Praha.
4: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms.
3: Vinyl.
4: Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Coldplay a Sky Full of Stars. Je 9 hodin, posloucháte Rádio Praha v sobotu 6. června a my si teď dáme zprávy s Kristýnou Dušák. Hezký den.
1: Tak já vám přeji hezký den. Kvalita vody se zhoršila, biotop Lhotka na Praze 4 není vhodný ke koupání. Česko může obnovit zemědělské dotace pro Agrofert, Unie ale zatím neproplatí. Ve světě kvůli válce v Iránu stoupl počet lidí ohrožených hladem. V Praze dnes jasno, teploty až 24 a v noci déšť.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě, u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři, pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
3: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
1: České úřady mohou obnovit zemědělské dotace firmám z holdingu Agrofert, uvedla to mluvčí Evropské komise Louise Bogeová. Potvrdila tak, že státní zemědělský intervenční fond postupoval správně, když rozhodl o obnovení dotací. Brusel ale zatím dotace pro Agrofert nebude proplácet.
4: Česko musí podle unijní exekutivy všechny platby komisi vykazovat, ale Evropská unie je neproplácí, dokud potenciální střet zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO neprověří, uvedla Bogeová. Připomněla, že Evropská komise zaslala do Prahy několik dopisů. Žádá v nich Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí o informace, jaká opatření byla zavedena, aby se zabránilo možnému střetu zájmů. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím střet zájmů za vyřešený. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Spolek Darwin nespořádá naučnou procházku v pražských Klíčovských sadech. Přírodovědci zájemcům představí místní přírodu a zvířata. Akce začne v 10 hodin a účast je zdarma, popisuje mluvčí Prahy 9 Marie Kurková.
5: Účastníci vycházky se dozvědí zajímavosti o Klíčovských sadech, jejich historii a ekosystému. Trasa je dlouhá zhruba 2,5 kilometru a je vhodná i pro děti.
1: Ve světě kvůli válce proti Iránu přibývá lidí ohrožených potravinovou nejistotou a akutním hladem, upozorňuje na to Světový potravinový program. Podle jeho analýzy je nejhorší situace v Somálsku, v Afghánistánu nebo na Srí Lance. Americký a izraelský útok na Irán a následné zablokování Hormuzského průlivu vedly k výraznému zvýšení ceny paliv, potravin a hnojiv. Světový potravinový program navíc očekává, že dopady krize budou v nadcházejících měsících ještě sílit. Pokud se někam právě chystáte, tak v Praze je 15 stupňů, máme polojasno, nejvyšší teploty pak v odpoledních hodinách se vyšplhají až ke 24. Odpoledne později se nám ale od jihozápadu zatáhne, večer pak převážně spíše přes noc. Očekávejte přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Koukneme na silnice, ucpané je to na okruhu v oblasti Lochkova a tunelů, tam dávejte pozor, pořád je ucpaná křižovatka Vypich. Teď momentálně hlavně ve směru do centra po Karlovarské, tam se určitě zdržíte, tak dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do soboty s datem 6. června. Máme 3 minuty po 9. Hezké ráno. Za chvilku ex-ambasador Renegades. A taky třeba Temper City a Self-Aware.

0: Je 9:45, posloucháte Rádio Praha v sobotu 6. června, no a právě tohle datum nás teď bude zajímat.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Sobota 6. června. Dobrý den všem, zvlášť slavným Severanům. Norbert má dneska svátek. A tady je Petr Jungmann. Privilegium svobodného horního města získal boží dar od saského kurfiřta Johana Friedricha před 480 lety v roce 1546. Je čtvrtým nejmenším městem České republiky, avšak tím nejvýše položeným. Právě Johann Friedrich dal městu jméno, když se odmítl posadit na stoličku ze stříbra v okolí Těženém. Prohlásil, tento vzácný kov je váš chléb. Je to boží dar. Den D nastal 6. června 1944. Spojenci zahájili operací Overlord invazi v Normandii a otevřeli druhou frontu v západní Evropě. Invaze se stala jednou z nejdůležitějších operací druhé světové války. Dnes nejlepší basketbalová soutěž světa. Americká NBA byla založena přesně před 80 lety v roce 1946. Tehdy měla 11 týmů. Nejúspěšnějším týmem historie s 18 tituly jsou Boston Celtics. O jeden méně mají LA Lakers. Jeden z nejprestižnějších filmových festivalů měl svoji premiéru před 75 lety. V roce 1951 se v Berlíně konal první ročník slavného Berlinále. Hlavní cenou je zlatý medvěd. První supermarket v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v Jihlavě. Jmenoval se Mana a patřil nizozemské společnosti Ahold. Další se objevil hned týden na to v Praze. Dnes jsme zemí s největší koncentrací velkopodlažních prodejen na počet obyvatel ve střední Evropě. Hráz Kachovské přehrady na Dněpru v Chersonské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny byla zničena před 3 lety. Z destrukce přehrady i tamní vodní elektrárny se vzájemně obviňovaly Kyjev i Moskva. 70 má dneska fenomenální Švéd. Pětinásobný wimbledonský vítěz, jeden z nejlepších tenistů všech dob, Björn Borg. A nejlepší český stolní tenista posledních let, rodák z Havířova Petr Korbel, má dnes 55. Já přeju hezkou sobotu.
0: Ta sobota bude jasná až polojasná, odpoledne od jeho západu zatažená a večer s možnými přeháňkami. Maxima 23 až 25 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. No a jak to vypadá na silnicích? Komplikace, vypadá to, že žádné extrémní, a co se kolon týče, no tak potkáte něco, ale není to nic hrozného, přece jenom je víkend. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
6: Pražský update.

0: Gangrene na Higher, já nevím, jestli vy, ale já tam prostě slyším kolena, kolena, kolena, kolena. Taky to tam slyšíš?
1: Jasně, něco jako panda, panda.
0: V těchhle stongách je to prostě slyšet. Je 9:30, posloucháte Radio Praha, dáme si zprávy s Kristýnou Dušák.
1: Přeji vám hezké dopoledne. Případem podnikatele Andreje Anastasova, stíhaného kvůli provozování webů poskytujících sexuální služby, se bude zabývat Pražský městský soud. ČTK to sdělila mluvčí obvodního soudu pro Prahu 1 Eva Švíglerová. Muž čelí od loňského listopadu obžalobě z 12 trestných činů. Mimo jiné kuplířství, znásilnění, vydírání nebo ublížení na zdraví. Obyvatelé Višňové na Příbramsku odmítli výstavbu větrné elektrárny nebo elektráren na území obce. Proti záměru ve včerejším referendu hlasovala většina voličů. Referendum je platné a závazné. Ruský prezident Vladimír Putin zatím nevidí smysl v uspořádání schůzky s jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Vyjádřil se tak během Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra. Reagoval tím na Zelenského otevřený dopis. Papež Lev XVI. Dnes dopoledne zahájí sedmidenní návštěvu Španělska, svou zatím nejdelší cestu v Evropě. Během ní promluví k věřícím, migrantům, dobrovolníkům a politikům. Papež vystoupí ve španělském parlamentu a požehná nové nejvyšší věži chrámu Sagrada Familia v Barceloně. Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru vodních slalomářů v Pražské Troji. Mezi ženami byla nejlepší Češkou 10. Amálie Hilgertová. Dnes budou soutěžit kanoisté. Jejich kvalifikace začne přibližně za hodinu. Mezi muži se představí i Lukáš Rohan s Lukášem Kratochvílem a Václav Chaloupka. V ženské soutěži i za Česko to bude Tereza Michalová, Tereza Kneblová a Martina Sadková. 15 stupňů, tak taková je aktuální teplota v Praze. Těšit se můžete v odpoledních hodinách až na 24 a převážně očekávejte polojasnou oblohu. K večeru se zatáhne, v noci přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách se koukneme na silnice, ale ten pohled je v podstatě pořád stejný. Teď se to hodně přicpalo zase v Karlovarské směrem na křižovatku Vypich. Maličko je to ucpané taky na okruhu v oblasti Lochkova a tunelů. Dávejte pozor, mějte šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu

0: Fender, People Watching ve 9:45 na Rádiu Praha. Jestli ještě nevíte, kam na letní dovolenou, tak teď pro vás máme jeden super tip. Inspirací vám totiž může být Festival Ambasád, který představuje jídlo i kulturu ze všech koutů světa. Na Vítězném náměstí v Praze 6 je teď kolega reportér Jirka Štefl. Já tě zdravím, ahoj!
1: Krásné ráno, Honzo, tobě i našim posluchačům.
0: Tak jaké země můžeme pomyslně na té akci navštívit?
1: No tak jsou to státy jako Alžírsko, Thajsko nebo Mexiko, těch stánků je tady přes 100, celý ten dnešní program tady na takzvaném kulaťáku je opravdu hodně o jídle, ochutnat tady můžete hned klidně teď ráno, klidně tradiční margaritu nebo vína z Portugalska, nechybí ale ani kalamáry, krevety nebo ukrajinský boršť. Když už jsem zmínil to víno, tak mě hodně překvapilo, kolik stánků s vínem tady dneska je, i to tedy může rozhodně nalákat nějaké lidi, ale ten program není jenom o jídla a pití, bude se tady taky hodně zpívat a tančit. Jsou tady dvě pódia, na kterých se vám představí třeba okinavské bubny z Japonska, tradiční hudba z Turecka, do skoku a tance zahraje i irská hudební formace, no a za chvíli by tady mělo být vystoupení tajvanského dětského souboru. Jinak já už jsem po světě docela procestoval dost států a musím říct, že tenhle festival je opravdu autentický a nic tady není jen tak říkajíc na oko. Když projdete kolem některých stánků, tak cítíte tu vůni jednotlivých zemí. No a zažít to tady můžete až do 20. hodiny.
0: Já vám musím něco prozradit na Jirku, protože mi před vstupem psal, je tady hodně pití.

0: to teda trošku jiným slovem. Už jsi něco ochutnal?
1: Ne, tak stále jsem ještě u toho jídla, u toho pití, to jsem ještě nezačal. Možná se k tomu ještě časem dostanu, protože je tady co ochutnávat, dokonce bavorský ležák jsem tady viděl. Krásná věc, hezký stánek. Jinak ale ten, kdo mě zná a ví, tak já toho po ránu moc nesním, ale už jsem si dal tureckou baklavu, což jsou takové malé sladké koláčky, ale kam já rozhodně zamířím, tak to budou asijské stánky, slečny, které tam u nich stojí, hlavně u toho tajského, tak už z dálky se na vás usmívají, tedy přesně tak, jak tomu je v Tajsku. Hned vedle se představuje i vietnamské jídlo, takže i tam se s největší pravděpodobností vydám. Jinak, co je velmi zajímavé, je to, že tady dneska jídlo některých zemí budou vařit samotní ambasadoři a ambasadorky, no a nebo jejich manžele a manželky. Takže jsem zvědavý, jak hodně je ovlivnila ta česká kultura, aby třeba nevařili boršť a nevyšel jim z toho guláš.
0: Ty teda umíš nalákat, člověče. No každopádně pro tebe tohle ale není jediná akce. Na jakou další se dnes ještě vydáš?
1: No určitě to i z našeho vysílání jste slyšeli, těch akcí po Praze je dneska opravdu hodně, takže já se odpoledne po tom, co se tady najím, vydám do Žlutých lázní, tam totiž bude jednodenní festival skupiny Jelen a zhruba kolem 17:30 večer se opět do Rádia Praha přihlásím.
0: Říká Jirka Štefl, já ti děkuju a měj hezký den, ahoj.
1: Krásný víkend, hezkou sobotu přeju.
0: Ta sobota bude jasná až polojasná, odpoledne se od jeho západu zatáhne a večer se může objevit přehaňka. Maxima 23 až 25 stupňů, teď jsme na 17 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr, který bude v bouřkách sílit. Jak to vypadá na silnicích? Nejprve se koukneme, jestli máme nějaké zásadní komplikace, ne, a jak to vypadá s kolonami, no ty jsou. Zcela určitě kolem muzea ve Wilsonově směrem k Sokolské se určitě zdržíte. Před křižovatkou vypich prakticky ze všech směrů. V Dejvicích právě před Kulaťákem, na kterém je teď Jirka, tam jsou taky kolony, tak pozor na to a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a blízko v 10 hodin dopoledne na Rádiu Praha. Teď samozřejmě další zprávy ve studiu, s nimi už je Kristýna Dušák. Hezký den.
2: Dobré dopoledne.

0: Voz vlaků mezi Prahou a Berounem komplikuje porucha, vlaky nabírají zpoždění. V Praze se chystá rekordní počet nově vystavěných bytů. Pražský Radotín opraví 3 dětská hřiště za 2,5 milionu korun a dnes polojasno a 24 stupňů, déšť až v noci.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Provoz vlaků mezi Prahou a Berounem dnes zkomplikovala porucha zabezpečovacího zařízení ve stanici Dobřichovice. Část vlaků mezi Radotínem a Řevnicemi byla odřeknuta. Cestující musí počítat se zpožděním. Na odstranění poruchy pracuje Správa železnic. Podle informací drah by mohl být provoz vlaků plně obnoven zhruba za hodinu. Na pražském trhu s byty se podle informací ČTK v poslední době daří prosazovat izraelským developerům. Z hlediska nabídky a prodejů však stále vedou tuzemské firmy. V Praze se podle dat Central Group připravuje zhruba 157 tisíc bytů. Oproti prvnímu pololetí loňského roku o 8 tisíc více. Jedná se tak doposud o rekordní počet. Připravované nové byty by měly vznikat hlavně v Praze 4, 5 a 9, tedy v městských částech s největšími rozvojovými plochami a brownfieldy. Začala rekonstrukce 3 dětských hřišť v pražském Radotíně u náměstí Osvoboditelů. Dělníci nyní opravují areál v ulici Na Betonce, vymění herní prvky, dopadové plochy a oplocení. Městská část zaplatí za práce podle místostarosty Miroslava Knotka z ODS přibližně 2,5 milionu korun.
2: Jednotlivé etapy jsou naplánovány tak, aby nebyla hřiště mimo provoz současně a děti mohly i během rekonstrukce využívat zbývající herní plochy. Dokončení prací předpokládáme během července.
0: Čeští fotbaloví reprezentanti se po přípravném utkání s Guatemalou přesunuli z New Yorku do Dallasu, kde budou mít základnu během nadcházejícího mistrovství světa. Do šampionátu svěřenci trenéra Miroslava Koupka vstoupí za týden zápasem s Koreou. A fotbal ještě z trochu jiného pohledu. Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattle a Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
3: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí síti Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
0: Kolem 15 stupňů, taková je aktuální teplota v Praze. Těšit se můžete v odpoledních hodinách až na 24 a převážně očekávejte polojasnou oblohu. K večeru se nám zatáhne, v noci přehánky.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Koukneme na silnice, zdržíte se určitě v Dejvicích před kulaťákem prakticky ze všech směrů, před křižovatkou Vypich taky ze všech směrů. Dávejte obecně pozor v oblasti Lochkova na okruhu, je to tam hodně ucpané, hlavně směrem k D1. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Dopolední hodině dnešního sobotního vysílání Rádia Praha s datem 6. června třeba Clean Bandit a Jess Glynn, Rather Be, budou Post Malone, Sway Lee a Sunflower, dorazí Pink, You Are Perfect a taky The Weeknd, In Your Eyes.
4: Rádio Praha a Honza Chlán. Rádio

0: To byl The Weeknd, In Your Eyes, je 10:45. Bohužel se bouralo, osobák s motorkou se srazili na křižovatce Vysočanská, Lovosická, dávejte tam pozor.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha, retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Joel Corey, Manny K a Head and Heart v 10:30 na Rádiu Praha. V Lopokovickém paláci na Pražském hradě běžně můžete vidět vzácný obraz od malíře Canaletta. Momentálně je ale místo něj velká obrazovka. Letající redaktorka Monika Doležalová zjišťovala víc.
1: Byla domluvená zápůjčka toho obrazu do Vídně. Tak jsme se domluvili s partnery, jakým způsobem ozvláštnit ten moment, kdy tady ten obraz nebude. Díky té spolupráci tady visí specifická televize, která je vlastně určená na promítání i uměleckých děl. To vlastně dalo možnost třeba tomu návštěvníkovi jít do nějakého většího detailu. To rozpohybování je taková jako hračička, aby to bylo ozvláštněno.
2: Vysvětlil mi důvod umístění té největší obrazovky do Lopkovického paláce PR manažer Jakub Fajnor. Obraz se jmenuje Londýn, primátorská slavnost na Temži. Co je na něm vyobrazeno, to mi objasnila ředitelka lopkovických sbírek Dita Baker.
3: Ten pohled na Londýn, který vyobrazuje takovou občanskou ceremonii, kdy vlastně nově zvolený primátor Londýna, což se tady volilo každý rok nový, se vydává na slavnostní procesí tedy po té řece Temži až do Westminsterského paláce, kde tedy skládá přísahu králi. Vlastně zajímavé na tom je to, že to je oslava té občanskosti, to znamená vlastně ten primátor toho Londýna byl jediný a oficiální titul, který mohl zastávat i člověk nešlechtického původu, takže pro ty Londýňany to mělo obrovskou hodnotu a že vlastně nemuseli spadat jenom pod toho krále. Je to vlastně strašně zajímavý obraz, tam je spoustu detailů. Jenom když se podíváte na tu architekturu a vzadu a za tou řekou Temží, úplná animace na tom plátně. Ta veslice a toho primátora je tato zde, ta měla jediná 18 veslic. A on je vlastně následován těmi veslicemi cechu.
2: Canaletto tento obraz namaloval v polovině 18. století v Londýně, kde se potkal s českým knížetem Ferdinandem Filipem z Lobkovic. A právě on si obraz objednal jako vzpomínku na toto město, které tehdy patřilo k nejmodernějším městům světa. Před 14 lety obraz putoval na zapůjčení do Londýna, kde ho obdivovala i samotná královna.
1: Ten společenský přesah, který ten obraz má, tak i z toho důvodu si ten obraz objednala královna Alžběta II. Mm-hmm. Pro příležitost 60. výročí své vlády a byl takový hezký oblouk toho obrazu, kde se vlastně dostal zpátky tam, kde vzniknul.
2: I vy můžete tento obraz obdivovat, a to v Lopkovickém paláci na Pražském hradě. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Stále v šetření je nehoda na křižovatce Vysočanská Lovosická. Osobák se tam srazil s motorkářem. Pozor na to a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v Oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
7: Host Lenky Vahalové. Herec Vojtěch Vondráček. Léto má nabité. Čeká ho novinka komedie omylů v rámci letních shakespeareovských slavností, také inscenace Konec jara v divadle Na zábradlí a křest desky s jeho kapelou. Host Lenky Vahalové. Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Ve 3/4 na 11. Na rádiu Praha Samfeld, MC4D, YSLO Black a Hey Sun. No a na křížení Vysočanská Lovosická stále v šetření nehoda osobáku s motorkářem. Dávejte tam pozor.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Kat Barnes a People Pleaser v 11 hodin na Rádiu Praha. Dáme si samozřejmě další zprávy. Připravila je Kristýna Dušák. Přejeme pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne i ode mne.

0: Stavba další části metra D za 30 miliard korun začne do konce měsíce. Pražský městský soud bude rozkrývat případ podnikatele Anastasova, provozovatele sexwebů. Izraelská armáda nejspíš chystá další úder na Libanon. V Praze dnes až 24 stupňů, obloha se později ale zatáhne.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražský městský soud se začne zabývat případem podnikatele Andreje Anastasova, stíhaného kvůli provozování webů poskytujících sexuální služby. Muž čelí obžalobě ze 12 trestných činů, mimo jiné kuplířství, znásilnění, vydírání nebo ublížení na zdraví. Jako výnos z trestné činnosti kriminalisté zajistili majetek v hodnotě přibližně 63 milionů korun. Anastasova poslal soud do vazby loni v prosinci. Stavba další části metra D v Praze začne do konce měsíce. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
2: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali staveniště zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
0: Česku náklady na tuto část trasy budou skoro 30 miliard korun. První soupravy metra na lince D z Pankráce na Nové Dvory, případně až do Písnice, by měly vyjet v roce 2032. V Česku roste zájem o nová auta. Za prvních 5 měsíců vzrostl počet prodaných vozů o 3% oproti předchozímu roku. Vyplývá to ze statistik svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda. Následuje Volkswagen a Hyundai. Vzrostl ale také podíl čínských vozů, které teď tvoří přes 5% trhu. Nově registrovaných aut s hybridním nebo čistě elektrickým pohonem bylo na trhu přes 36%. Izraelská armáda vydala nové rozkazy k nucené evakuaci obyvatel jižního Libanonu. Týkají se 5 obcí. Izrael jejich obyvatele vyzval, aby se přesunuli severně od řeky Zahrání. Znamená to, že izraelská armáda pokračuje v rozšiřování své vojenské kontroly na jihu Libanonu. Americká armáda zase ohlásila sestřelení 4 iránských dronů, vyslaných směrem k Hormuzskému průlivu. Zachytila také několik iránských balistických střel namířených na Kuvajt a Bahrajn. České fotbalistky po druhé v kvalifikaci mistrovství světa ztratily body. V předposledním zápase remizovali v Praze na Žižkově s Albánií 1-1. Pokračuje reprezentační trenérka Jitka Klimková.
3: Nebylo to podvedené utkání z naší strany. Nedokázali jsme kombinovat tak, jak v předešlých utkáních. Sice jsme se občas dostali do šance, ale bohužel nedokázali jsme proměnit až na jednu a to je na vítězství málo.
0: České fotbalistky jsou před posledním kolem na prvním místě skupiny o skóre před Walesem. Právě na hřišti ostrovního soupeře zakončí kvalifikaci v úterý. Oba týmy už mají jistou účast v play-off. V Praze dnes nejvyšší teploty odpoledne 22 až 24 stupňů, k večeru bude ale přibývat oblačnosti a ojediněle se objeví také přehánky. Vítr slabý, zesílit by mohl večer během přehánek.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Pořád v šetření je bouračka na křížení Vysočanská Lovosická. Auto s motorkářem se tam srazilo, tak tam buďte velmi opatrní. Trošku se rozšířila oblast kolon, potkáte je na více místech, hodně ucpané jsou Davice kolem Kulaťáku, taky křižovatka na Vypichu, Kukulova a Patočkova ulice, okruh v oblasti Lochkova a tunelů. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Co nás čeká hodinu před polednem na Rádiu Praha? Třeba Somber a Homebreaker. Tak jenom z frekvencí s Yannick Devy a Reality. Topic A7S a Breaking Me. A bude Ava Max a Kings and Queens.
1: Rádio Praha. A Honza Chlán.

0: Evo Max, Kings and Queens na Rádiu Praha ve 11:45. Máme docela slušně zakolonováno, v Dejvicích je to hodně ucpané kolem Kulaťáku, na Bílé hoře nebo respektive před křižovatkou vypěch prakticky ze všech směrů, navíc teď to vypadá, že tam stala nehoda, ale zatím o ní nejsou podrobnosti. Buďte velmi opatrní a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Pražákům je hej. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražákům je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byly samozřejmě Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Je 11:30. Dělníci dokončují ražbu metra D mezi Olbrachtovou a Pankrácí. Jde o první část trasy do Písnice, která má být plně automatizovaná a obsluhovaná soupravami bez strojvedoucího.
1: Teďka tady vidíte vrtací stroj, který tady dělá vývrty pro trhací práce. Tady vidíte tunelovací bagr.
2: Vysvětluje technik Petr Šén. Zastávka Pankrác na lince D je v současnosti největší jednolodní stanicí v Praze.
1: Má plochu výrobu asi 420 metrů čtverečních. Je to v nejhlubším místě tady v té jímce. Je to 23 metrů do výšky a 25 metrů do šířky. No. Razí se to zhruba od roku 2022.
2: Podle Petra Šéna bojovali dělníci s náročnými geologickými podmínkami.
1: Je tady hodně břidlice, dole jsou diabázy, kde se teda musí používat trhací práce v závislosti nad tím nízkým nadložím. Břidlice zase do ní, když přijde voda, je z toho prostě neskutečný bláto, má to tendence výjíždět, jako prostě proto se tady pak je ten vertikální výrub členěný. Protože je to náročný na tu ražbu.
2: Ražební práce by ve stanici Pankrác měly být hotové v červenci.
1: Vyprofilují se tady ty hrubý betony, přijde sem izolace, armatura a sekundární ostění. No a pak samozřejmě kolové svršky a veškerý možný rozvody.
2: Další stanice metra D Olbrachtova už dostává konkrétní obrysy. Rysuje se nástupiště i místnosti, které budou v zázemí. Podle mluvčího dopravního podniku Daniela Šabíka je trasa z Olbrachtovy na Pankrác stavebně nejsložitějším úsekem metra.
3: Výstavba potrvá 7,5 roku, to znamená, že jsme zhruba v polovině. Před náma je ještě celá řada velkých stavebních prací, a to je vybudování definitivního ostění, samozřejmě hydroizolací, pak výstavba nástupišť, pochozích lávek v tunelech samotného tělesa, tratě.
2: Přípravné práce začaly i v navazujícím úseku od Olbrachtovy po Nové Dvory.
3: Probíhají skrývky půdy, betonování ploch, na které budou osazeny bunkoviště a další samozřejmě zázemí pro samotnou výstavbu toho navazujícího.
2: Od Pankráce po Nové Dvory je podle něj nejkratší provozovatelný úsek metra D.
3: Na Nových Dvorech budou obratové koleje, mezitím u těch stanic, jako je Olbrachtova, nádraží Krč, nemocnice Krč, tak tam ty obratové koleje nebudou. Tím pádem ty vlaky se prostě musí někde takzvaně otočit.
2: První soupravy metra by na trase z Pankráce do stanice Nové Dvory, případně až do Písnice, měly vjet v roce 2032. Z Prahy Laura Hajková, Český rozhlas.
0: Tak a ještě se podíváme na to, jak to vypadá na silnicích. Máme tady novou bouračku, Hnězdenská ulice. Srazily se tam dva osobáky, ale vytekl tam olej na ulici, takže tam na místo jedou složky integrovaného záchranného systému. Dávejte pozor a mějte šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: To byl tady Swims a jeho Mr. Know It All, je 11:45. A dávejte pozor na Barrandovském mostě, protože tam ve středovém jízdním pruhu leží část motoru. Je to přímo nad Vltavou v té části, která vede směrem na Smíchov. Buďte velmi opatrní.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: 2 dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Zpátky do 80. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Camila Cabello, Never Be The Same. Je 12 hodin, dobrou chuť k obědu a taky dobrý poslech k dalším zprávám Rádia Praha s Kristýnou Dušák.
1: Hezké poledne.

0: pražští policisté v ulicích kontrolují cyklisty a motorkáře. Pojišťovny možná přestanou proplácet léčbu otravy krve. Důvodem je motivace nemocnic. Vyjednávání USA s Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce a v Praze se zatáhne až k večeru. Do té doby čekejte až 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Česku ještě dnes pokračují policejní kontroly motorkářů, cyklistů a dalších řidičů jednostopých vozidel. Co při těchto kontrolách zjišťují pražští policisté, popisuje jejich mluvčí Jan Rybanský.
2: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
0: V Praze doposud nejčastěji řešili právě špatný technický stav vozidel, chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Kompletní výsledky z akce policie představí v pondělí. Čtyři a 40-letý muž podezřelý ze sobotní vraždy o 20 let starší sousedky v Havířově na Karvinsku zemřel. Muž podle policie v sobotu popoledně kontaktoval sousedku a fyzicky ji napadl. Policisté útočníka zadrželi po příjezdu na místo. Muž ale nebyl schopen procesních úkonů a skončil v psychiatrické léčebně. Podle pitvy se jednalo o přirozené úmrtí. Policie tak případ odloží. Více než 5000 Čechů ročně onemocní po operační otravou krve, ukazují to čísla ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla dostane třeba kvůli špatně vydezinfikovaným operačním sálům nebo při nevhodném podání antibiotik. Stát chce počet případů snížit na polovinu. Pojišťovny by do 2 let mohly léčbu sepsí přestat proplácet. Chtějí tak nemocnice motivovat k důslednější péči. Mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem jsou podle Teheránu ve slepé uličce. Vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce v rozhovoru pro americkou televizi CNN řekl, že dohodu brzdí 24 miliard dolarů iránských aktiv zmrazených v zahraničí. Varoval, že pokud Amerika znovu zaútočí, Írán válku rozšíří daleko za hranice Perského zálivu.
3: Mohsen Rezaí, vojenský poradce iránského nejvyššího vůdce Ajatoláha Khomejního, řekl CNN v Teheránu, že míč je na Trumpově straně. Írán požaduje odmrazení vlastních aktiv. 12 miliard dolarů okamžitě po podpisu prozatímní dohody, dalších 12 miliard později. Rezaí varoval, že pokud Spojené státy konflikt obnoví, Írán ho rozšíří z Hormuzského průlivu do Indického oceánu, Rudého moře i Středomoří. Osobní setkání Trumpa s nejvyšším vůdcem odmítl. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: V národní basketbalové lize se rozhodne o majiteli bronzových medailí. Poslední utkání mezi Brnem a Opavou budou hostit Jihomoravané, a to od 18 hodin. Kajakář Jakub Krejčí ovládl domácí závod světového poháru vodních slalomářů v Pražské Troji. Nesoutěží kanoisté. Jejich kvalifikace začala před malou chvílí. A novým prezidentem svazu lyžařů se stal podnikatel Petr Veselý. Ve funkci ho čekají dvě hlavní kauzy. Problematika skoků na lyžích v Harachově i dluh po světovém poháru alpských lyžařů. V Praze se blížíme dnešním teplotním maximum. Venku je 21 stupňů, o 3 stupně nám teplota ještě vyšplhá. Později ale začne přibývat oblačnosti. Přehánky spíše až později. Aktuálně je meteorologové hlásí až v nočních hodinách.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Zdržíte se teď určitě v okolí Kulaťáku, respektive na příjezdech k němu, taky v Karlovarské směrem k Vypichu, no a určitě i ve Vilzonově směrem k Sokolské. Jezděte opatrně a mějte šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Host Lenky Vahalové.
5: Stále posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli herec Vojtěch Vondráček. A jedním z našich témat bude nová premiéra v rámci letních shakespearovských slavností a tentokrát to bude komedie Omylu.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je herec Vojtěch Vondráček. Já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: A vzpomínáte, už jste tu byl před pár lety?
1: Ano.
0: A tam jsme probírali Guillem Pokebuli. Vzpomínám si dobře na tu inscenaci?
1: Jo, já dokonce si vybavuju, že jsem u vás podruhý a po každý jsem se neholil.
0: Paráda.
1: Ale tentokrát to možná není vidět. Jo, teďka, jo, my jsme na kamery, takže já neoblafnu posluchače.
0: A taky jsme se bavili o stockholmském syndromu. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale první věc, vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že milujete rozhlas. To nás těší. Jak to? Proč?
1: Ano, miluji rozhlas. Tak ze spousty důvodů. Já rád jako rozhlas poslouchám, mám rád hodně rozhlasový hry. Mám rád audioknížky. Přijde mi, že tady je, že ve všech budovách jako rozhlasu vlastně je nějaký jako zajímavý důstojný prostředí, který mi je příjemný.
0: A jste sám často aktérem? Natáčíte často?
1: Jo, vlastně víc a víc. Ano, teďka teda mám jednu, co mám moc rád, tak to jsme dělali s Aničkou Vošalíkou. Černý řemeslo, co je teďka na rozhlasu. A na to jsem tak zvláštně pyšnej, je to docela prča, myslím. To jsou dvě pohádky pro děti, ale ne tak úplně, ale je to skvělý.
0: Každopádně, když zmíníme třeba ten dubbing, rozhlas, divadlo, film, seriál, tak máte nějakou hierarchii těch disciplín?
1: Ta se pořád míchá.
0: Ta se míchá.
1: Já mám takový docela dlouhý období, v podstatě ve všem, co dělám, že vždycky, když se něčemu věnuju, tak se tomu snažím udělat co nejvíc času. Předminulý rok byl právě takový rok, kde se ty práce smíchaly všechny dohromady. Jezdil jsem z placu do divadla, z divadla do dabingu, z dabingu do rozhlasu a takhle pořád dokola. Až jsem si teda pobyl na jipce nakonec, takže jsem si říkal, on to opravdu nejde, takže já se snažím jako, já mám hrozně rád, když propadnu při jakýkoliv práci nějakému jako hyperfokusu, když opravdu mám ten komfort z toho, že se na tu práci můžu zasoustředit. Takže ta hierarchie není, ale, nebo je, ale furt se proměňuje, takhle si to skládám, jak je zrovna potřeba.
0: Přičemž rozhlas je na prvním místě.
1: Jakoby je pravda, že jako u rozhlasu se mi nestalo, že bych jako nešel rád. Jako nikdy vlastně. Jako do rozhlasu prostě rád přijdu.
0: Na jipce jste skončil z důvodu toho, že jste byl úplně vyčerpán.
1: Přepracovaný. Jirka Vyhorálek mě zachránil na představení na Personách. Strašný to bylo. Ale pak jsem si udělal na jipce takový klášter a srovnal jsem si myšlenky a je to roka, čtvrt roka, půl a cítím, že je něco hodně jinak, takže je to příjemný.
0: A co jste změnil?
1: Jídlo, spánek. Tyhle ty základní věci, které jsem úplně nedržel. Já jsem si totiž dřív myslel, že z nějakého psychického stavu jsem se zhroutil. On to bylo přesně naopak. Já jsem si neudržoval ten fyzický stav a úplně to vlastně rozházelo psychiku. Jako čím jsem teďka starší, tak cítím, že když je člověk napapaný, vyspinkaný, vykoupaný,
0: tak je dobře.
1: Tak vlastně jako všechno jde líp a i ta motivace je nějak mnohem silnější a i nějaký vnitřní zápal, nějaká vášeň je mnohem silnější.
0: Teď pozvánka. Komedie Omylu, to je novinka v rámci festivalu Letní Shakespeareovské slavnosti. No. 24. června by měla být premiéra?
1: Já myslím, že jo. Teď bych musel sáhnout do diáře, ale myslím si, že to je 24.
0: června. Na konci června prostě.
1: Ano,
0: co tam hraje?
1: Já tam hraju Antifola. Který to je? On to není Efeský. Efeský hraje. Jo, Efeský je Marek Adamčík s Tomášem Havlínkem a v alternaci a já jsem Syrakuský. No, to je jedno z dvojčat, který vlastně přijíždí do přístavu, hledá svého bratra a v tom přístavu ho všichni znají dřív, než on je. A on se dostane do takové zvláštní situace a postupně z ní bruslí.
0: Jenom mě napadá ten důvod a to rozhodnutí toho, že si ukrojíte i ty letní prázdniny a že jdete znovu do práce. Není vám to líto?
1: Takhle, já jako pořád ještě trošku jako nějaký workoholismus sobě cítím. A je pravda, že už jako se začínám hodně těšit na pláž a moře a potápění a koukání, jak prosvícuje slunce skrz vodu, to na to se těším.
0: To plánujete taky?
1: Určitě si tam najdu aspoň týden, ale teďka já to beru tak, že jsem v takový cílový rovince, která bohužel a naštěstí jako nabrala spoustu práce okolo, protože jsme dodělali desku s klukama v triu a 7. září od 10 na Zábradlí probíhá křest a do toho se vlastně zkouší Shakespeareovky a do toho zkoušíme Na zábradlí s Petrem Erbesem a s Borisem Jedinákem. Vidíte, my jsme se vlastně potkali, jsme zkoušeli Kiem s Petrem a teďka a s Borisem a teďka se potkáváme tady u toho. No a ten Konec jara a kříží se to vlastně se Shakespeareovkama a do toho ještě vlastně v červenci připravujeme klip, který točí Kačinka Šrámková a já a naše kapela. A nějak se to jako namlilo všechno dohromady, že já si teď nemůžu úplně dovolit jako vypnout, protože kdybych vypnul, tak bych spal týden, takže si říkám, že mám tam nějaký jako svůj deadlineík a potom jedu lovit olihně třeba.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je herec Vojtěch Vondráček.
1: Stále.
0: A vy už jste na to narazil 11. června, tedy další premiéra. Tentokrát v divadle Na zábradlí. To už je doslova a do písmene za pár dní. A je to konec jara. Pražského jara?
1: Já jako bych spíš za sebe, teďka jsme jako uvnitř procesu. A za sebe určitě můžu pozvat na jako zajímavý tvar. Jako myslím si, že Myslím si, že vzniká něco, co už teď vím, že bude strašně jako koukatelný.
0: Jak, ale to je docela zajímavý podnět, protože dokáže herec vždycky odhadnout v tom průběhu zkoušení, jestli to bude nebo nebude fungovat.
1: No já na to mám hrozně úplně nechutný čuch.
0: Fakt?
1: Ale teď jsem trošku dělal ramena.
0: Ale klidně to řekněte, to je zajímavý.
1: Ne, ale mám na to čuch a většinou... Slyšel jsem to už i od ostatních, tak to říct můžu, že většinou jako cítím, když jde do tujího, nebo se to láme do nějaký krize a myslím si, že dokážu poměrně jako brzo v těch prvních pár dnech, kdy se to začíná lámat, jako začít vychytávat, kam to bude směřovat. Tak tohle je taková vlastnost, kterou mám rád a díky tomu už jsem vlastně se neocit jako... Skoro 12 let jsem se neocit v něčem, kde bych jako bejt nechtěl. Takže to je, a když se to stalo, tak jsem vždycky se snažil udělat něco pro to, abych tam být chtěl, když už tam jsem.
0: Já jsem na Instagram i svůj soukromý i na Rádia Praha vyhodila, než jste přišel na rozhovor, takovéto otázkové okno. Přišly tam dotazy a dva jsem vybrala, ty se mi líbily. První, jaká je tvoje nejoblíbenější inscenace v divadle Na zábradlí, píše Sára.
1: Ahoj, Sáro. Já mám si tykat, ne?
0: No, ona vám tyká.
1: Jo.
0: Tak co to je?
1: Nemám jedinou inscenaci, na kterou bych nešel rád hrát. Myslím, že nejsem jediný v tom divadle. Pozval bych určitě vlastně na cokoliv, když se večer rozhodnete, pojďte, protože nemám pocit, že bychom teďka měli na repertoáru něco, co by vám bralo čas. Ale úplně nejradši asi zůstávám i především kvůli premiérám, jaký proběhly a jak hrozně se hezky se fungovalo na tom zkoušení, je Honzova Mikulášková z Uvnitř banánu, podle povídek Pavla Klusáka. Tak, nebo podle takové encyklopedie Pavla Klusáka. Tak určitě Uvnitř banánu. Jako určitě Uvnitř banánu.
0: Já tady mám ten kompletní výčet, když tak mě opravíte. Takže Hon... Časokryt, Plechový bubínek, Fušeři, AI, to by zajímalo mě.
1: Časokryt taky miluju teda. Časokryt, no, taky ten je teď čerstvý ještě, takže to je příjemný.
0: Už máme dvě. Ano. Bůh v Las Vegas, Racek, Uvnitř banánu jste zmínil a O Pavlovi.
1: Ano.
0: Je toho
1: ano.
0: Dost? Jak často hrajete do měsíce?
1: No teď se toho právě dost naopak derniérovalo. Vlastně derniérovali naše milované Hamlety, Moje srdcové persony jsme poslali do kopru, ale ve správný čas, myslím, oboje. Macbeth teďka, kde Míla Kianik hrál, Macbetha šel taky pryč. No hodně věcí naopak, já mám teďka pocit, že právě v divadle mám trošku větší volníčko. A tahle sezona byla jako opravdu jako plná, nabitá, někdy euforická.
0: Já jsem na to nezapomněla, mám tady ten druhý dotaz, který přistál na Instagramu, ale já mu úplně nerozumím, jak se daří inženýrovi Králíkovi. Ale teď to je postava i z Vrchní prchni, ne?
1: Já tomu rozumím moc dobře.
0: Můžete nám to vysvětlit? Je to prezentovatelné?
1: Víte, já mám Králíka.
0: V rozhlase.
1: A jsou to půl roku, co mám Králíka. Jmenuje se Frederik Natalien. Jmenuje se Natalien podle Natálky Košťálový, se kterou jsme šli koupit bíčí. No, jestli jsme koupit do Zverimexu pro pejska do brůdky. A
0: děkuju.
1: A já jsem tam viděl Frederika. Já jsem na první pohled věděl, že to je Frederik. No a odešel se mnou, hned jsem vzal klícku. Mě by v životě neopadlo, že uvidím Frederika, ale to je tak úžasný králík. Teď jsem mu teda musel pořídit plyšáka, protože na něj jde jaro, ale už brzo bude mít druhou králici.
2: Rodinný den na výstavišti. To je odpoledne plné zábavy,
3: hudby,
2: sportu
3: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
2: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
3: Čekají vás workshopy,
2: sportovní aktivity,
3: hudba, divadlo a interaktivní zóny pro děti.
2: Ale i mobilní raketa Spacebus, díky které zažijete vesmír na vlastní kůži.
3: Na akci vás zve hlavní město Praha a Výstaviště Praha.
2: Vstup je zdarma. Více na stránkách na výstaviště.cz.
3: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
4: Zóna 90.
5: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
4: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.
3: To nejlepší.

0: Vojtěch Vondráček a s divadlem Na zábradlí, to má takový hezký background, protože jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste předtím odmítl jiná angažmá.
1: Jo. No,
0: ono... A na to zábradlí jste si počkal. Tak
1: no,
0: trošku
1: jo, protože já jsem v tomhle mám nějakou jako pevnou víru v sobě, že když vím, že to ještě není ono, tak jako stojí za to si počkat. A protože to byla zrovna doba, kdy já jsem byl poměrně zoufalý, jo, to je, jako já jsem vlastně práci neměl, byl jsem normálně po brigádách a tak, byl jsem na chvíli zaměstnaný na DAMU jako výpomoc třetímu ročníku katedry alternativního loutkového divadla, což mě zaměstnal Jirka Velka tenkrát po vyhazovu a o to jsme se jednou bavili, to si, ale
0: Proč to divadlo na zábradlí?
1: Jo, ano, no takže to bylo v téhle době, kdy to nebylo úplně růžový a já jsem po každém tom angažmá, ono jich zase tolik nebylo, jo, oni byli tři krom zábradlí, ale to není tak, že by se sesypali na jednou pražský divadla nebo český
0: divadla.
1: A asi
0: nám neřeknete, jaká to byla divadla.
1: To se asi nedělá, nebo já myslím, jasně, že se to nedělá.
0: Ale ne, já se zeptám jinak, jako spíš, jestli to bylo o tom, že to divadlo na zábradlí je ta poetika, která vás baví.
1: No to byl právě ten problém, když jsem tam nastupoval. Protože mě když zavolala Dorka Víceníková s Petrem Štědroněm, tak já jsem si dal na týden na rozmyšlenou a bylo to jenom z toho důvodu, že já jsem potřeboval zjistit, co já můžu přinést do toho divadla. Já jsem se trošku bál, já hrozně nemám rád pocit, když jsem někde zbytečně nebo když jsem pátý kolo uvozu a tohle jsem se trošku bál, protože jsem nastupoval mezi pro mě vlastně jako fantastický herce, nebo ne-li dokonalý herce a zároveň Gonzovi Mikuláškovi, který na dlouhou dobu byl jako pro mě nějakým jako průvodcem, takhle jako novým přemýšlením o divadle.
0: Na druhou stranu, kdyby vás nechtěli, tak vás neosloví.
1: No a já mě to strašně potěšilo, ale já měl fakt jako hrůzu. Já jsem se fakt bál, že prostě si tu poetiku, protože jak víte co, mám 2 metry, ruce všude, nohy všude a bohužel ta moje přítomnost někdy jako bývá určující, což může jakoby potom měnit třeba špatným směrem. Když jakoby já asi 2 týdny nevím rady, tak tím můžete nakazit dalších 5 lidí. A naštěstí jsem jakoby pochopil, že u nás jsou takový siláci, že tu poetiku se vlastně vzít nenechají. Takže...
0: Petr Čtvrtníček, Jakub Žáček
1: a další. Jura Vihorálek, Janička Podková, ten kráště, Anička Kameníková, jo? David Petrželka, čerstvý náš, Míša Bednář, jo? To jsou prostě Majdička si dová Mílkeny, to prostě já bych musel jmenovat všechny, já jako tam opravdu a hlavně to jsou nejlepší parťáci na jevišti, co jako znám a jakože teď po těch 12 letech, kdy to tak jako aktivněji dělám a po celém tom dětství v divadle, tak vlastně hodně cítím, jestli ten druhý člověk je pro mě jako parťákem a jestli já umím být parťákem pro něj, takže takhle to u nás funguje.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. A když vlastně jste se nechal vyhodit z DAMU, což jsme probírali už.
2: Nechal vyhodit, oni mě vyhodili.
1: No, ale tak mohl jste to ještě zachránit, buď přihlásit se znovu, nebo zkusit nějaký opravný termín. Já vím, že to byla už potom, to už byla nějaká, to byl děkanský termín, kdy to už nevyšlo.
2: Mě přitom, byl to dokonce, myslím, třetí děkanský termín.
1: Takže tam už vlastně cesty zpátky není. Ale to byla takhle, blbost. No. Dobré je, že z DAMU se občas vyhazuje i pro nedostatek talentu, což není váš
2: neřekl. Já jsem byl vyhozený z Českého divadla, ale jako dneska už bym o hodně víc věcí. Já ty věci hrozně rád dělám sám. A mě prostě ta škola pro mě byla vždycky, jako ať šlo od střední, o základku a o výšku, tak pro mě byla vždycky trošičku jako trápení něčím.
1: A proč jste šel teda na DAMU?
2: Já jsem věděl, že otevírá ročník Jan Mikulášek. Mm-hmm. A já jsem, on si mě pozval, když mě bylo asi 17, což byl nápad táty tenkrát, že v Macbethově je postavička Donald Baina, která se většinou prostě škrtne nebo se někomu dá. No a Honzu napadlo, že bych si to v těch 17 mohl zahrát, že v tý dlouhý tak jako bejvám od malička. Takže já jsem byl 5 minut na začátku a 5 minut na konci. Tak jako fakt jenom čurdička. Řekl jsem 2 věty, plazil jsem se takhle po Martinovi Matějkovi spoceným. Ahoj Martine. A já jsem se do toho jeho divadla, jeho stylu a scény Marka Cpina, se kterým dlouho pracovali v tandemu, dneska pracují taky, ale jako tenkrát to myslím bylo intenzivnější. To pro mě byla úplně jako nový divadlo, který mě fascinovalo, a já jsem vždycky v tom čase, který jsem tam nebyl, tak já jsem viděl každou reprízu. Já jsem si vyběhl vždycky na balkónek a šel jsem pěkně koukat. Táta tam hrál právě Macbetha. Bylo to neuvěřitelná inscenace prostě. A já na to hrozně vzpomínám. Zároveň to byla inscenace, kde jsem poprvé slyšel Arvo Pärta. Dlouho jsem si myslel, že to napsal Honza Mikulášek, a pak jsem zjistil, že poslouchám Arvo Pärta celou dobu. Myslím si, že těch 17, ten věk je takovej jako častokrát hodně určující. A pro mě to byl právě, byla právě doba, kdy jsem načuchl jako k tomuhle vlastně pro mě úplně novýmu záhadnému divadlu. A pak, když jsem zjistil, že Honza otevírá ročník, tak já jsem věděl, že jako vlastně hrát nepotřebuju nebo nechci, ale hrozně mě zajímala ta práce s Honzou. Myslím, že potom se taky občas natrápil, protože tím, že jsem nebyl rozhodnutý být herec, tak někdy na hereckých jsem býval třeba dost línej na DAMU a tak, že jsem si furt přemýšlel o svých věcech. Ale no ale nakonec asi jsem na té DAMU neudělal takovou ostudu, když si mě pak vzali na zábradlí, tak to bylo fajn. A mimochodem jsou to 2 dny, co jsem svojí slečně pouštěl naší diskovku, prodejou nevěstu v letech 1858 až 2018. Na
1: co na to říkala?
2: No já jsem byl rád, byla nadšená, ale ke mně se dostalo, že ten záznam nějak lítá, já jsem to jiný neviděl. Hlavně jsem byl hrozně rád, že vidím jako mladý kámoš, že jo, z ročníku. Míla Vedral, Štěpán Lusty, Kryhovjáček, Tofík, Bojka Bočková, Káťa Kozinka, Maruška Kružinová, Terka Těžka. To bylo jako, jo, že to bylo to příjemné na to koukat. Že mi přišlo, dneska jsem nějaký ramena tady trošku, ale musím říct, že jsem měl pocit, že jsme udělali dobrou práci, tak mě to dělalo radost.
3: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. My se teď dostáváme ještě trošku zpátky do minulosti. Já se chci zeptat na ten stockholmský syndrom, protože
2: to už je dávno.
1: Já vím, ale nebojte, nebudeme vůbec se na to vzpomínat.
2: Ne,
1: ale
2: já na to spíš, vzpomínám s láskou. Tak?
1: Ale spíš na tu vaši postavu, nevím, jak ji nazvat slušně, ale vy jste zmínil, že strašně rád zkoumáte duši psychopatů.
2: Už to tak úplně není.
1: Už to tak úplně není.
2: Už to tak úplně není. Já myslím, že jsem jakoby prozkoumal v těch jako nějakých temných stránkách života a temných stránkách osobností něčeho nechutného, něčeho,

0: když si načítám právě o různých jako diagnozách nebo něco, tak jsem poměrně jako hluboko v tom tématu, ale spíš nějakým zájmem. Není to tak, že už bych jakoby hledal cesty, jak si to vzít do sebe. No a potom hledám právě nějaký charakteristický znaky toho člověka a snažím se v té práci být jako co nejpreciznější, a pokud proto opravdu není jako, pokud tomu není věnovaný jako nějaký důležitý detail, kde se mají odehrát nějaký skutečný emoce, tak mám pocit, že to bývá častokrát jako bez překážky najednou, že častokrát, že tu emoci nějak držíte furt nebo s ní pracujete furt, tak mi přijde, že to bývá častokrát kontraproduktivní, ale ne, žádný univerzální lék na nic nemám. Jako takhle to mám já.
1: Nedávno jsem natáčela s hercem Josefem Trojanem a bavili jsme se i o tom rozdílu třeba českých a dejme tomu amerických herců, když americký herec dostane nějakou zásadní velkou roli třeba toho psychopata, tak má poměrně spoustu času na to se dohloubky připravit. Čas, finance a tak dále. Je to úplně jiný styl přípravy, než co jste třeba zvyklí tady v našich končinách.
0: O tomhle jako Pepík ví určitě víc než já. Jako pár zahraničních věcí jsem udělal, ale jako nic moc, co by stálo za zmínku. Ale jo, tak já myslím, že ten čas nám obecně chybí tady jako skoro ve vší práci. Myslím si, že jako já to vidím, že když prostě potřebuju nějak důstojně žít, tak musím jako se otáčet jak Fredka. Není to tak, že si každý ten měsíc můžu udělat hezký víkend. Takže ten čas, myslím, je tady jako pořád téma, ale skoro bych řekl, že je to lepší a lepší. Že mám pocit, že nějaký, i dokonce myslím, že se lidi naučili, nebo že se jako herci u nás a režiseři se trošku s tím naučili pracovat, že nemáme čas. A že jsme vlastně všichni najeli na nějakou takovou jako vlnu dobře, tak není to ideální, ale pojďme.
1: Ale i tak čistě teoreticky, obecná otázka, kdybyste měl tu možnost si tenhle přístup vyzkoušet, stál byste o to, musel byste třeba přibrat, oholili by vám hlavu, já nevím co.
0: Jasně, já jsem jakoby tohle už jako zažil v menším, bylo to i kvůli Králi Šumavy, když jsem trošičku, že jsme byli v lágru, takže trošičku, já jsem měl pupíček, takže jsem musel trošku hodit dolů, měl jsem vykousanou hlavu a tak, ale byla to jenom postavička v tom filmu, nebylo to tak intenzivní vůbec. A jako jestli bych si to přál, nevím. A já teďka hodně mám v hlavě právě muziku a cítím, že se k muzice budu nějaký čas jako ubírat a každou nabídku si rád poslechnu. Jako takhle, já moc ani neumím jako přemýšlet, co se toho herectví jako týče, což je mi teďka právě příjemný v té muzice, že já nemusím na nikoho čekat. Nemusím čekat na to, až zazvoní telefon. Jako zaplať pánu zvoní teda, ale každou nabídku si rád poslechnu. Takhle to mám. Radio Praha.

0: finále. Máte, Vojto, někdy čas si zahrát s tátou? Přicházejí ty nabídky s Honzou Vondráčkem?
1: Byly nějaký, naposledy jsme natočili s Marinkou Hnítkovou krátký film. Řekněn slovo a má duše bude uzdravena. Tam jsme hráli strejce a synovce a potom jsme ještě s Olmem Omerzu jsme točili poslední den patriarchátu, tam jsme si hráli otce syna, ale třeba k muzice se teďka spolu nedostanem. Nicméně táta jako by byl nějak jako pořád přítomný u toho vývoje té desky. Takže my jsme se o tom bavili spolu, že já jsem mu posílal celý ty 3 roky nějaký různý jako skoro hotový věci a táta je jako perfektně poznámkoval, takže vlastně se nakonec stal takovým jako producentem té desky. Ale vlastně jako krom té muziky, kdy jako by vlastně to bylo tak, že jsem za tátou chodil s těma nápadama, jestli si to poslechne, tak se moc jako ke společné práci teďka nedostaneme a jsme rádi, když se spolu vidíme.
0: Civilně.
1: Jen tak.
0: Tak. A když probíráte muziku, je třeba občas čas probrat i divadlo, herectví, film?
1: No, myslím, že... Tak
0: radíte
1: určitě.
0: Se s ním?
1: Asi už jsme se od nějakých jako radění jsme se dostali nějak dál. Už tak jenom klábosíme.
0: A jdete občas do divadla v Dlouhé na tátu se
1: podívat? Jasně. Naposledy jsem byl na Zlatém městě, který teda vřele doporučuji. Vynikající inscenace. A tam je táta jako k sežrání zrovna.
0: My jsme probrali všechny ty premiéry, které vás čekají v divadle na Zábradlí. Letní Shakespeareovské slavnosti. 7. září tedy vyjde.
1: 7. září bude křest. Ano, bude to tak, že křtíme to na Eliodovce v knihovně, což je nad jevištěm prostor. Hraje se Časokryt právě a budeme to mít spojený. Budeme vlastně Časokryt se rovnou prolne do toho křtu. S tím, že ten křest snad, když všechno klapne, bude streamovaný a jinak budou otevřené dveře a dá se poslouchat vlastně skoro odevšad ze Zábradlí.
0: A připomeňte, jak se jmenuje kapela a jak se bude jmenovat ta deska.
1: Je to kapela Vont, je to trio a s Tomášem Pospíšilem a Jirkou Nedbalem a bubny basa, já kytara zpěv. Deska se jmenuje Tokin.
0: A poslední otázka, co vás čeká po létě? Víte to? Nějaké natáčení? Chystá se něco?
1: Po létě, jako by potom 7. září právě, kdy právě uzavřeme nějakou jako 3letou, skoro 4letou práci, tak určitě hodím nohy na stůl a těším se na to jak malý
0: krásný
1: kluk. Jo. A nejlíp,
0: na Jibce si oddechnout.
1: Snad si nebudu odpočívat na Jibce. Mi se z toho nestala konstanta, že si vždycky takhle na listopad, že se zavřu na Jibku na chvíli. Takže určitě nohy na stůl.
0: Se mnou byl Vojtěch Vondráček. Moc děkuju.
1: Já taky děkuju.

0: Je 13 hodin, s vámi je Rádio Praha, přejeme krásné sobotní odpoledne, teď pro vás máme zprávy, ve studiu je Kristýna Dušák, ahoj.
1: Také přeji dobré odpoledne. Praha 4 uklízí ohradní ulici, znečištěná je od uživatel drog. Některá přírodní koupaliště v Praze už nejsou vhodná pro všechny. Rusko a Ukrajina si v noci vyměnili útoky stovkami bezpilotních letounů. Večer se v Praze zatáhne a místy zaprší. Zítra opět 24 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 4 pokračuje v úklidu pozemku v ohradní ulici podél seřaďovacího nádraží. Ve spolupráci s vlastníkem parcel zahájila druhou etapu odstraňování odpadků, které na místo podle městské části nanosili hlavně lidé závislí na omamných látkách. První část pozemku nechala radnice uklidit letos v březnu.
3: Při úklidu dělníci odvezli několik tun odpadu, včetně použitých injekčních stříkaček. Městská část zároveň do lokality pravidelně vysílá terénní a sociální pracovníky, kteří lidem nabízejí pomoc. Cílem radnice je postupně vyčistit a zabezpečit celý areál, na který si podle ní obyvatelé dlouhodobě stěžují. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
1: Pražané, kteří by chtěli využít víkendové oteplení ke koupání v přírodním koupališti, by si měli dát pozor na zhoršenou kvalitu vody. Podle hygieniků není vhodná ke koupání například v biotopu Lhotka na Praze 4. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři, pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batok.
4: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
1: Účastí prezidenta Petra Pavla se na červencovém summitu NATO zatím nepočítá. O definitivní podobě české delegace rozhodne vláda. Novinářům to dnes ve Strašnicích zopakoval ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Dodal, že rozhodnutí vlády bude respektovat. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO včera řekl, že vláda složení delegace projedná 22. června. Prezident minulou neděli uvedl, že věří, že na summit pojede on i premiér. Každý by se mohl věnovat jiné části. 272 bezpilotních letounů dnes v noci ruská armáda vyslala na Ukrajinu. Většinu z nich protivzdušná obrana zničila nebo vyřadila. Ukrajina hlásí jednoho mrtvého a 8 zraněných. Rusko 3 zraněné. Také Ukrajinci vyslali do Ruska stovky nepilotovaných letadel. Ty znovu doletěly například do Leningradské oblasti. Na Roland Garros se dnes rozhodne finále ženské dvouhry. Utkají se Ruska Mira Andrejevová a Polka Maja Chvalinská. To cesta Jakuba Menšíka v Paříži skončila v semifinále, když podlehnul Němci Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. V Praze dnes maxima 24 stupňů, později začne přibývat oblačnosti, přehánky spíše až později v nočních hodinách. Zítra tak zpočátku dne bude zataženo, postupně se ale vyjasní a těšit se můžete na stejné teploty.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se taky na silnice. Začneme na pražském okruhu na 6. kilometru na trase Modletice-Ruzině. Směrem na letiště tam havarovaly dvě dodávky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte velice opatrně. Pozor si dejte také ve Hnězdenské ulici v Praze u křižovatky s Lublinskou. Tady je nehoda dvou osobních aut a opatrně je to s únikem oleje, může to klouzat. Ještě doplním komplikace, které máme v Doudově ulici v Praze 4. Tady opravují vozovku a mezi křižovatkami ulic Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 13 hodin 4,5 minuty a užíváme si první sobotní odpoledne v červnu. Praha se připravuje na olympiádu dětí a mládeže, která bude v metropoli ve druhé polovině června. A jak už kolem půl druhé uslyšíte, kvůli tomu musí někteří studenti opustit své pokoje na vysokoškolských kolejích. A muzika? O to se ve víkendové Praze postarají November 2nd. Novinková Olivia Rodrigo. nebo Eva Farná. Příjemný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: První červnová sobota pokračuje, dnes k ní patří datum 6. taky jména v kalendáři. Já jenom připomenu, že dnes je to Norbert a taky Norman. Tak přejeme všechno nejlepší. No a o tomto víkendu se v Praze opět koná řada degustačních akcí, tak třeba dnes máte možnost navštívit žižkovské pivobraní na Parukářce. Ještě do neděle probíhá slavnost sajdru v Rýgrových sadech. A veganské hody se dnes konají v centrálním parku na Pankrácku. Kam vyrazíte, je jen na vás. Já vám přeji, ať zkrátka strávíte den podle svých představ. Detaily k programu i nabídce na jednotlivých místech najdete v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha. Praha je nej. Víte, kde v Praze najdete nejužší uličku, kterou dokonce řídí semafor? Překvapivě v centru města, a to kousek od Karlova mostu. Ono vlastně nejde tak úplně o ulici jako takovou, ale spíš o koridor mezi domy, který dřív sloužil pro snadnější přístup k řece. Využívali ho tedy převážně hasiči. Na šířku má tenhle průchod necelých 50 cm. Je to ale místo, které žádný zvídavý turista nechce minout. My ale víme, že v Praze jsou rozhodně zajímavější místa, která stojí za návštěvu. Praha je nej.
0: A přinášíme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor v Praze na nehodu ve Hvězdenské ulici. Tady u křižovatky s Lublinskou havarovala dvě osobní auta. U té nehody došlo k úniku oleje, tak projíždějte velice opatrně, může to v tomto místě klouzat. Komplikace máme taky na Pražském okruhu, a to na 6. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Ve směru k letišti tam havarovaly dvě dodávky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Tak dejte pozor. Pozor si dejte taky v Sokolské ulici v Praze 2, tady se pracuje na silnici. Kvůli tomu tady neprojedete pravým jízdním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením počítejte v tomto místě do 8. června. A ještě doplním ulici Blažíčkovu v Praze 4, kde se pracuje na silnici, a mezi křižovatkami ulice Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Jeďte opatrně. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

0: 13:31 přejeme krásné sobotní odpoledne. Část studentů z řad vysokoškolských kolejí musí uvolnit místo sportovcům, kteří přijedou ve druhé polovině června do metropole na olympiádu dětí a mládeže. Například na koleji na Větrníku se musí přesunout do jiných pokojů zhruba 70 studentů. Některým se to nelíbí.
1: Máte tady poličky plné věcí.
2: Knihy, prostě hygienu, jídlo.
1: Popisuje studentka práv Sára, co všechno bude muset stěhovat.
2: Učení hlavně, no asi. A knížky, všechno, co člověk jako potřebuje, nádobí, čistící prostředky. A máme tady všechno oblečení.
1: Tady jsou teda dvě skříně plné oblečení.
2: Jo, a i vlastně ty horní části jsou, tam je nádobí a v té druhé části jsou jako čistící prostředky a tak.
1: Tohle všechno teď budete muset odstěhovat do jiného pokoje.
2: Ano, do jiného pokoje, který ale je i rozlohově vlastně mnohem menší a je tam i méně toho úložného prostoru a vlastně se nám to tam jako objektivně nevejde a nevíme moc, kam to máme dát.
1: Studentům taky vadí, že jim e-mail s informací o stěhování vedení kolejí poslalo na začátku zkouškového období.
2: Bylo to takový, že prostě 2 dny totální chaos. A je to takový, že vlastně potom, když se člověk šel domluvit s tou ubytovací kanceláří, tak se nás třeba zeptali, jestli to jako jsme schopni přestěhovat do 3 dnů.
1: Popsala studentka Sára. 3 roky bydlí na koleji Větrník taky Šimon.
3: Za mě osobně to ještě není až takový problém, protože si zvládnu trošku přeházet ten rozvrh, abych se zvládnul odstěhovat. Ale co jsem se bavil se spoustou lidí, tak tady minimálně naše patro, tak tady bydlí dlouhodobě, že to nejsou studenti na semestr ani na 2, ale většinou na roky. A spousta z nich teď třeba státnicuje.
1: Někteří studenti se musí přestěhovat do jiných pokojů, aby na jejich patře mohli být ubytovaní sportovci z olympiády dětí a mládeže, vysvětluje ředitelka kolejí Univerzity Karlovy Miroslava Hurdová.
4: Aby vlastně ve společných sprchách, kde máme například na kolejích, někde máme společné sociální zázemí, aby tam vlastně byla ta jedna skupina, aby se tam nepotkávali se studenty, kteří tam bydlí dlouhodobě. Je to vlastně přínosem jak pro tu skupinu, tak i vlastně pro ty ubytované studenty.
1: Ubytování domluvilo u kolejí vedení hlavního města. Díky podobným zakázkám v letním období, kdy je obsazenost zhruba o polovinu menší, koleje získávají podle Hurdové významné příjmy na svůj provoz.
4: Koleje a menzy nejsou vlastně příjemcem žádný dotace ani žádné jiné podpory, jak z ministerstva školství nebo ze státního rozpočtu, ani z rozpočtu univerzity. Na svůj provoz si vlastně musíme vydělat finanční prostředky sami.
1: Stěhování studentů na konci školního roku je podle Hurdové běžnou praxí, ale na koleji Větrník se kvůli nedostatku místa při opravě jedné z budov v posledních letech nestěhovali.
4: Zrovna na koleji na Větrníku studenti tam byli ubytováni v tom období, když se to nedělo, ale je to standardní postup, máme to vlastně ukotveno i v našich ubytovacích předpisech.
1: Ředitelka kolejí Univerzity Karlovy Miroslava Hurdová doplnila, že čas na přestěhování mají studenti do 19. června. Pracovníky kolejí můžou prý požádat o pomoc se stěhováním většího nábytku. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha.
6: A Vláďa Maloší.
0: Na Rádiu Praha stále sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme varováním. Pokud jedete z Prahy směrem na Německo po D8 mezi 72. a 79. kilometrem, je hlášené vozidlo jedoucí v protisměru. Projíždějte proto velice opatrně. Komplikace máme také stále na Pražském okruhu na 6. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Tady ve směru k letiště havarovaly 2 dodávky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Pozor si dejte taky na jižní spojce, a to konkrétně od Prahy 9 k Lanovému mostu. Za nájezdem z Průmyslové havarovala 2 osobní auta. A doplním ještě Ondříčkovou ulici v Praze 3, kde probíhají práce na silnici. Pravý jízdní pruh je uzavřený, průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Podle mě ten obraz není bílý. Markovi se zdá bílý. V tom je jeho omyl. Ať si Marek myslí, co chce, já na to kašlu. Obraz. Komedie o křehkosti přátelství mužů středního věku v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Rádio.

Alex Voren na Rádiu Praha, krátce po 1:45. Přejeme pěkné sobotní odpoledne. Ještě dnes můžete v Praze vyrazit na Knihex, což je tradiční setkání čtenářů a nakladatelů, a knihy malých nakladatelství na něm představují přímo jejich vydavatelé. Vše probíhá v Muzeu literatury v Praze 6 a máte tak možnost strávit celý den s knihami a využít bohatého doprovodného programu. Čekají vás autorská čtení, křty, představení knih nebo workshopy. Knihex prostě dává prostor knihám i čtenářům. No a více k programu najdete v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice, začneme opět komplikacemi v pražských ulicích. Na jižní spojce ve směru od Prahy 9 k Lanovému mostu za nájezdem z Průmyslové, dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace máme také v ulici k Barandovu za křižovatkou se Sliveneckou, k Barandovu z centra, tedy přesněji. Tady za

0: Křižovatkou se Slivenickou je odstavená dodávka, projíždějte proto velmi opatrně. Opatrně taky na Pražském okruhu, a to konkrétně na 6. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Ve směru k letišti tady havarovaly dvě dodávky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A já ještě doplním Ondříčkovou ulici v Praze 3, kde probíhají práce na silnici, a mezi Malerovými sady a Bořivou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá do 14. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Tak tohle byly Niko a Vince. Teď je střídá Vašek Miller, ten ale nebude zpívat, má pro nás zprávy na rádiu Praha ve 14 hodin. Ahoj.
1: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Do konce června začne v Praze stavba další části metra D. Rozhlasový symfonikové dnes v Lígrových sadech oslaví sté narozeniny. Ukrajinské drony znovu zaútočily na ruskou Leningradskou oblast a ostrov Kronštát. Zítra bude polojasno, až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
3: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali staveniště zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
1: První soupravy metra na lince D z Pankráce na Nové Dvory, případně až do Písnice, by měly vyjet v roce 2032. Potíže s otěhotněním má v Česku podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. Hlavní příčina ale není vždy na straně ženy. Problémy s plodností se týkají mužů i žen stejně často. U mužů je to třeba kvůli klesajícímu množství spermií. Co za to může, vysvětluje urolog z Pražské fakultní nemocnice Motol Michal Nekula.
4: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu dnes slaví 100 let od svého vzniku. V Lígrových sadech nabídne program pro širokou veřejnost.
5: Tak těch 100 let je taková krásná záminka pro to udělat něco velkého.
6: Říká šéf Symfonického orchestru Českého rozhlasu Jakub Čížek.
5: My začneme už 15 hodin, tam je takový projekt vlnohraní, který máme pro děti, aby trošku načichli tím, co se taky v té muzice může dít.
6: Poté vystoupí 4 předkapely. V nich uslyšíme členy orchestru hrát v jiných žánrech a formátech, než na které jsme zvyklí. Vrcholem akce bude v 8 hodin koncert 100letého Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
5: Večer máme na programu takové ty velké hity, takže Smetanová Vltava, Largo z Novosvětské, Jízda Valkýr.
6: Dirigovat bude Robert Jindra a Petr Popelka, kterého v roli šéf-dirigenta rozhlasových symfoniků uvidíme v Praze naposledy. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.
1: Ukrajinci vyslali do Ruska stovky nepilotovaných letadel. Drony znovu doletěly do Leningradské oblasti a zaútočily na ostrov Kronštát ve Finském zálivu.
7: Telegramový kanál Astra uvedl, že v Kronštátu ukrajinské drony zřejmě zasáhly střední vojenskou námořní školu.
8: V Lanovském rajoně na objektech ministerstva obrany.
7: Gubernátor Leningradské oblasti Alexander Drozděnko v sociálních médiích potvrdil zásah vojenských objektů na jiném místě oblasti, v Lomonosovském okrese, kde vypukl požár a obyvatele okolních domů úřady museli evakuovat. Podle kanálu Astra bylo zasaženo vědecko-výrobní centrum, ve kterém vyvíjeli mimo jiné torpéda. Petrohradský gubernátor Alexander Běglov poprvé vyzval obyvatele severní ruské metropole, aby v době dronových útoků nevycházeli z domů. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: 3 čeští kanoisté a 3 domácí kanoistky postoupili do finále pražské části světového poháru vodních slalomářů. Finálové jízdy mužů začaly před chvílí, ženy startují ve 14.30. Bouldering na světovém poháru v Praze poprvé vyhrál favorizovaný japonský lezec Sorato Anraku. Finále bylo na štvanici bez české účasti. Nejlepší domácí reprezentant Lukáš Mokroluský vypadl v semifinále. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Na silnicích stále opatrně na jižní spojce v Praze máme směrem od Prahy 9 k Lanovému mostu problém za nájezdem z Průmyslové. Havarovala tady dvě osobní auta, stále tam máme hlášené problémy. Opatrně také na pražském okruhu na 6. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Ve směru k letiště tady havarovaly dvě dodávky, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Komplikace jsou také v Praze v Chorvatské ulici, konkrétně v Praze 10. Tady se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh, konkrétně mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. A v Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra. A to až do 30. června. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne. První červnová sobota pokračuje dnes s datem 6. a máme 14 hodin a 5 minut. Hrady, nádvoří i letní amfiteátry nejen v Česku brzo ovládne William Shakespeare. Už za 3 týdny začínají letní shakespearovské slavnosti. Letos nabídnou přes 150 představení a zahájí je premiéra komedie Omylů. Víc řekneme už za necelou půl hodinu. A to správné hudební tempo s námi ve víkendové Praze drží i BB Rexa Fakeless. Natasha Bedingfield. Emika. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech.

0: 14 hodin 15 a půl minuty, víkendová Praha je stále s vámi, přejeme pohodový den a dnes naposledy, že je výstaviště v Letňanech vědou. Na veletrhu vědy je letos víc než 100 expozic, ve kterých nahlédnete do laboratoří, světa pokusů, taky vědeckých institucí a prohlédnete si pomůcky všeho druhu. Opravdu bohatý program je plný experimentů, vědeckých novinek a zajímavostí, zkusíte si únikovou hru Přísně tajný výzkum, ovládnete roboty, rozsvítíte molekuly nebo se stanete jaderným operátorem. Součástí je letos taky pořad Českého rozhlasu Rádia Junior Zvídavec a program zabaví i ty nejmenší. Tak dnes naposled. No a přinášíme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze na jižní spojce. Ve směru od Prahy 9 k Lanovému mostu dejte pozor za nájezdem z Průmyslové. Tady máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Problém zůstává i na pražském okruhu, a to konkrétně na 6. kilometru na trase Modletice-Ruzyně. Ve směru k letišti tady havarovaly dvě dodávky. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. V Chorvatské ulici v Praze 10 se pracuje na vozovce, v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská. Omezení tady potrvá do 21. června. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a Přednádražím je provoz pouze ve směru z centra. A ještě doplním, že omezení v tomto místě potrvá do 30. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Ve víkendové Praze zpívala Olivia Dean, za chvíli další skvělá muzika, ale teď pro vás máme jednu zajímavou informaci. Už za 3 týdny se nejvyšší porukrabství Pražského hradu promění ve starověké Syrakuzy. Právě do nich zasadil William Shakespeare ději své komedie Omylů, která už 24. června zahájí letní shakespearovské slavnosti. Herci teď novou inscenaci intenzivně zkoušejí.
1: Já jsem úplně zapomněla na to, že to byl kdysi můj dávný sen dosáhnout téhle divadelní pražské mety, takže jsem byla potěšená a nemusela jsem si to úplně dlouho rozmýšlet. Rozmýšlela jsem si to s ohledem na to, že mám rodinu, že je to poprvé, co jsem si dovolila vzít tolik práce od té doby, co mám děti, tak jsem na to zvědavá.
2: Říká herečka Aneta Krejčíková, která v inscenaci stvární Lucianu.
1: Luciana je sestra hlavní postavy, která flegmaticky radí své sestře s jejím vztahovým problémem. A tím, že samozřejmě ona je flegmatik, sestra je trošičku taková jako rozohněná, impulzivní, tak to naskýtá spoustu humorných situací.
2: Vedle Anety Krejčíkové se na jevišti v hravé Shakespeareově komedii o záměně dvou párů identických dvojčat objeví i Marek Taclík, Jakub Kohák nebo Marek Adamčík.
3: Já hraju Antifola Efeského a vlastně ta komedie Omylů je specifická v tom, že základ té zápletky jsou záměny postav, takže Antifolové jsou tam dva. Shodou okolností vypadají úplně stejně, přestože se v životě neviděli.
2: Letošní novinku letních shakespearovských slavností komedii Omylů uvidí diváci nejen na scéně v Praze, ale třeba i v Ostravě, Brně nebo Bratislavě. Celkem v průběhu léta herci odehrají téměř 40 představení.
3: Shakespeare má výhodu v tom, že všichni jakoby vědí, o co jde. Je to materiál, který je prostě vyzkoušený jako stovkami let, takže se nemusí člověk bát toho, že jde do něčeho, co je úplná pitomost, a zároveň vám dává dostatek místa na to, abyste si tam prostě našla to svoje. Tohle s tom mám Shakespeara určitě rád. No.
2: Pro režiséra nové inscenace Vojtěcha Štěpánka jde už o třetí zkušenost s letními shakespearovskými slavnostmi. A i tentokrát se stejně jako v dvou předchozích případech vybral komedii.
4: Já jsem ty první dvě dělal v Ostravě v rámci shakespearovských slavností. No a že se nám ta zkrocenka povedla a že jsme ji hráli vlastně, já nevím, 4-5 let. Což si myslím, že na tu ostravskou produkci je prostě jako skvělý úspěch. Tak jsme pak vlastně na vlně toho nadšení pokračovali dál, udělali jsme večer Tří králový a obě ty inscenace tady, myslím, že i divácky bodovali v Praze, tak mě pak zavolali pánové z produkce, jestli teda bych to nechtěl nějak jako zkusit tady s pražskou partou. Tak zkouším, tak uvidíme.
2: Letní shakespearovské slavnosti potrvají do začátku září a nabídnou více než 150 představení na 9 scénách. Vedle Prahy, Brna nebo Ostravy budou moct diváci slavné shakespearovy tituly vidět také v Litomyšli nebo na Hluboké. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
5: Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Pozor si dejte v Dobříšské ulici v Praze ve směru od Brandovského mostu na Smíchov. Na úrovni Meat Factory máme hlášený pohyb chodce na vozovce. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace zůstávají také v Praze na jižní spojce ve směru od Prahy 9 k Lanovému mostu. Za nájezdem z Průmyslové havarovala 2 osobní auta. Na 6. kilometru Pražského okruhu na trase Modlatice-Ruzyně směrem na letiště je nehoda 2 dodávek. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. No a komplikace ty máme i ve Vinohradské ulici v Praze 10. Probíhají tady stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: 14 hodin a 48 minut. S vámi je Rádio Praha. Užíváme si první červnovou sobotu a dnes je 6. tak užívejte si s vámi. Pokud ještě nemáte plány na sobotní odpoledne a večer, tak pro vás máme další tip. Symfonický orchestr Českého rozhlasu odstartuje oslavy svého 100. výročí open air koncertem v Riegerových sadech. Vstup je zdarma a program začíná už odpoledne v 15 hodin. Zkrátka nepřijdou ani děti, na ty čeká oblíbené vlnohraní. Na vystoupení komorních souborů složených ze členů orchestru naváže ve 20 hodin koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ve kterém zazní ty největší hity klasické hudby. Podrobnosti pro vás máme v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice, začneme varováním na jižní spojce ve směru od Prahy 9 k Lanovému mostu za nájezdem z Průmyslové. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Není to bohužel jediná nehoda, další je ve stejném směru za nájezdem z Chodovské ulice. I tady se jedná o srážku dvou osobních aut a neprojedete jedním místním pruhem, konkrétně levým místním pruhem. Problémy zůstávají také v Dobříšské od Barandovského mostu na Smíchov. Tady je hlášený na úrovni Meat Factory chodec na vozovce. A komplikace zůstávají i na Pražském okruhu, a to konkrétně na 6. kilometru na trase Modletice-Ruzině. Ve směru k letišti tady havarovaly dvě dodávky a na místě zasahují záchranné složky. Ještě přidám komplikace, které jsou v ulici Radimova v Praze 6. Kvůli práci na plynovém potrubí tady počítejte s omezením. Kivadlový provoz je tady vedený jedním místním pruhem a omezení v tomto místě potrvá do 17. července. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.

0: Secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Tak tady máme 15. hodinu a ve studiu Rádia Praha taky Vaška Millera se zprávami. Ahoj Vašku.
2: Ahoj Vláďo a dobré odpoledne. Pražská ZOO úspěšně převezla 8 koní převalského do Kazachstánu, jde o rekordní počet. V Praze pokračuje populárně naučný veletrh Vědeb. V Seattle a Los Angeles hrozí stávka pracovníků na stadionu a v hotelích během fotbalového mistrovství světa. A zítra bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: 8 koní převalského je od tohoto týdne úspěšně v Kazachstánu. Transport organizovala Pražská zoologická zahrada. Podle její mluvčí Nikoly Dostálkové jde za 15 let fungování ochranářského projektu o rekordní počet. 4 řepci cestovali českým armádním letadlem z Prahy. Berlínská zoo poslala do Kazachstánu 4 klesny. Převoz koní má zajistit návrat ohroženého druhu do volné přírody. Kůň převalského vymizel z přírody na konci 60. let. Jde o poslední žijící druh divokého koně. Projekt Pražské zoo návrat divokých koní by měl v Kazachstánu pokračovat v příštích 2 letech. Pak se zaměří na vypouštění divokých koní na východě Mongolska. Pooperační sepsy, lidově otravou krve, v Česku ročně onemocní více než 5000 lidí. Vyplývá to z dat Ministerstva zdravotnictví. Infekce se do těla může dostat třeba při nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatném podání antibiotik. Pacientům hrozí selhání orgánů a v krajním případě i smrt, pokračuje místopředseda České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny Petr Smejkal.
4: I když tohle to vznikne, dá se ten pacient vyléčit, ale rychlá diagnostika té sepse a akce na ten septický šok zachraňuje lidský životy a to je vlastně druhá část toho problému. První je, aby to nevzniklo, a druhá, když už vznikne, aby se rychle diagnostikoval a rychle léčil.
2: Počet sepsí je v Česku podle ministerstva ve srovnání se zahraničním vysoký a do 2 let ho chce snížit na polovinu. Zajistit to má změna systému úhrad zdravotními pojišťovnami. Výstaviště v Praze Letňanech patří až do dnešní 18. hodiny veletrhu vědy. Největší populárně naučná akce v Česku nabízí přes 100 interaktivních expozic od různých ústavů, Akademie věd nebo univerzit. Vstup je zdarma, víc říká za organizátory Marek Todorov.
5: Všichni ti naši vystavovatelé se snaží své stanoviště nastavit tak, aby byly co možná nejinteraktivnější, přinést vědu mezi širokou veřejnost. Vytáhnout ji ven z těch laboratoří, vytáhnout ji ven z terénu a také vyslat sem své vědce, aby se mohli s lidmi potkat.
2: Nejméně ve 2 pořadatelských městech fotbalového mistrovství se ta hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odboru Seattle a v Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
6: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní z tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Žádný ze 3 českých kanoistů ve finále světového poháru v Praze na medaili nedosáhl. Nejlépe skončil 6. Václav Chaloupka. Lukáš Rohan dojel hned za nimi. Za ním a Lukáši Kratochvílovi patřilo ve 12členném finále 10. místo. Zlato v troji obhájil úřadující mistr světa a olympijský vítěz Francouz Nicolas Jastin. Filip Salač byl v Maďarsku i v kvalifikaci na závod mistrovství světa třídy Moto 2, stejně jako minulý týden v Itálii druhý. Druhá pole position v kariéře unikla českému motocyklovému jezdci o 24 000 sekundy. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách přechodně zesílí.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. We'll be right back.
1: A doplníme aktuální dopravní informace. Připomínám nehodu na jižní spojce ve směru od Prahy 9 k Lanovému mostu. Za nájezdem z Průmyslové tady před časem havarovala dvě osobní auta. Nehoda už by měla být brzy odstraněna, přesto projíždějte opatrně. Pozor také na D4 na 19. až 21. kilometru ve směru z Prahy na Strakonice. Tady havarovalo osobní auto. Opatrně i na D8 mezi 12. a 5. respektive 13. až 12. a 5. kilometrem ve směru na Prahu. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Podobný problém je na D10, a to konkrétně mezi 8. a 7. a 5. kilometrem ve směru od Turnova do Prahy. I tady dejte pozor na odstavené porouchané osobní auto. A ještě připojím problém, který máme stále v ulici Olgy Havlové v Praze 3. Tady je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Provoz je vedený jedním směrem od ulice Malešická a objížďka vede ulicemi Olgy Havlové a Navackově. Omezení tady potrvá do konce července. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Máme bezmála 7 minut po 15. hodině, pěkné sobotní odpoledne. Jedna z nejvýznamnějších románských památek v Čechách nemá střechu. Kostel svatého Jakuba nedaleko Kutné Hory opravují dělníci. Co všechno musí udělat a bude památka během rekonstrukce přístupná návštěvníkům? I to si povíme už v příštích minutách. A ve víkendové Praze nezůstane stranou ani Bruno Mars. Přidají se Walk the Moon. Taky kapela Činasky. Neříkejme tomu selhání, neříkejme tomu zradu. Nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.
3: Víkendová Praha. When I met you in-

0: Přejeme krásný sobotní den, 6. už v měsíci červnu a až do 23. června můžete na různých místech zažít Mezinárodní festival Tanec Praha. Letos celkově přivítá umělce z 12 zemí světa. V Praze uvede festival 20 představení, další jsou pak naplánována v regionech. Představí se nejvýraznější umělci z řad choreografů i tanečníků a mnohdy originální přístupy vám zajistí jedinečné zážitky. Kromě hlavního programu je připravený i ten doprovodný v podobě workshopů, vedených předními osobnostmi, účinkujícími na festivalu. Více v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije. Rádio Praha.
0: A z festivalu Tanec Praha teď otančíme na silnice, protože pro vás máme aktuální dopravní informace. Šímova ulice v křižovatce s ulicí Makovského v Praze. Tady je problém v podobě nehody osobního auta a motocyklu. Projíždějte opatrně. Opatrní buďte stále také na jižní spojce ve směru od Prahy 9 za nájezdem z Chodovské. Tady havarovala dvě osobní auta. Komplikace ty máme i na D4, a to konkrétně mezi 19. a 21. kilometrem ve směru z Prahy na Strakonice. Havarovalo tady osobní auto, na místo už míří policisté, projíždějte opatrně. Pozor taky na D8 ve směru do Prahy mezi 13. a 12.5 kilometrem. Je tady odstavené porouchané osobní auto. A podobný problém máme hlášený i na D10 mezi 8. a 7.5 kilometrem ve směru od Turnova do Prahy. I tady je odstavené porouchané osobní auto. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: Je půl čtvrté a sobotní odpoledne na rádiu Praha pokračuje. Dělníci opravují románský kostel svatého Jakuba v obci Jakub na Kutnohorsku. Starou střechou do budovy zatéká a dřevěné schodiště do 30-metrové věže už není bezpečné. Sedlecká farnost proto nechá krytinu vyměnit a postavit bytelnější schody.
1: Vysoká věž kostela svatého Jakuba je vidět ze širokého okolí. Budovu lemuje kamenná zeď a teď i lešení. Střechu zakrývá igelitová plachta.
2: No, já jsem slyšela, že se opravuje věž a tam jsem ještě nebyla, takže určitě se tam vypravím podívat, až to bude možný.
1: Říká paní Gabriela, která v obci Jakub bydlí od dětství.
2: Byla jsem tam několikrát, hlavně se základní školou, kdysi dávno. Já si myslím, že je to určitě dobře, že se ten kostel opravuje a že nenecháváme památky chátrat.
1: Dělníci ze střechy sundali staré dřevěné šindele a nahradí je pálenými taškami. Také opravují konstrukci střechy, popisuje tesař Miroslav Krumpl.
3: Provádí se tady rekonstrukce opravy krovu, nastavování vazných trámů, výměna krokví, doplňování poškozených prvků a pak se provedou nějaké drobné zednické úpravy.
1: Kostel nebude mít jen novou střechu, ale i přístup do věže. Provizorní dřevěné schody z roku 2019 už totiž nejsou bezpečné.
3: Schody už jsou poškozené a tak se dohodlo, že budou nové. Z dubu, ručně tesané a budou trošku v jiném tvaru, než jsou teď.
1: I po dobu rekonstrukce můžou zájemci kostel navštívit. Na prohlídku věže se ale podle ředitelky organizační složky sedlecké farnosti Radky Krejčí budou muset vrátit později.
4: V současné době se naši návštěvníci nedostanou do věže, protože to provizorní dřevěné schodiště už je dožilé, čili jsme snížili vstupné, je za 50 korun.
1: Důvod vzniku jednoho z nejstarších románských kostelů v Čechách je dodnes trochu záhadou.
4: Nikdo z nás úplně nechápe, proč takhle jako uprostřed v podstatě pustiny a ničeho vznikl takhle jako velký kostel na tehdejší poměry, protože tehdejší doba vznikly jako rotundičky, rotundy.
1: Významné jsou také románské sochy, které zdobí jižní venkovní stěnu kostela.
4: Pravděpodobně ty plastiky byly vytvořeny pro jiný kostel, pro nějaký jako větší a následně byly různě přisekávány, takže třeba jedné soše chybí i část nohy, aby se to vlastně na ten kostel vešlo.
1: Práce by měly být hotové letos v říjnu. Sedlecká farnost za ně zaplatí kolem 3 milionů korun. Z Jakuba Alena Junová, Český rozhlas. Víkendová Praha a Vláďa Malošík.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v ulici Šímová, v křižovatce s ulicí Makovského. Tam je nehoda osobního auta a motocyklu. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Ta je nutná také na jižní spojce, a to ve směru od Prahy 9 za nájezdem z Chodovské. Havarovala tady dvě osobní auta. Komplikace máme stále na D4, a to ve směru z Prahy na Strakonice mezi 19. a 21. kilometrem. Havarovalo tady osobní auto, na místě zasahují policisté, projíždějte velmi opatrně. No a problémy zůstávají i na D8, a to mezi 13. a 12. a 5. kilometrem ve směru do Prahy. Tady je odstavené porouchané osobní auto. A stejný problém, tedy odstavený porouchaný osobní vůz, je taky na D10, a to mezi 8. a 7. a 5. kilometrem ve směru od Turnova do Prahy. Dobře dojeďte.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Dnes večer v České televizi.
7: ČT1. Milostné taktiky ve zvířecí říši. Krásný tvor s mnoha indiánskými názvy. A další zábavné zázraky přírody. ČT2. Před agresí nesklonil hlavu. Gary Oldman jako Winston Churchill v oscarovém filmu Nejtemnější hodina. A ČT Art uvede finále Evropské soutěže mladých hudebníků s českou zástupkyní klavíristkou Norou Lubadovou. Eurovizní soutěž mladých hudebníků 2026. Sobotní večer s Českou televizí.
6: Pedagog, sociolog, moderátor, spisovatel, režisér a polárník. To všechno je Petr Horký. Za svůj život procestoval mnohá místa a mluvil se spoustou lidí. Co ho nejvíc formovalo a jak se proměnil jeho pohled na život a na smrt? I o tom bude Petr Horký mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na rádiu.

Rádio Praha si stále užíváme první červnovou sobotu a zítra, tedy v neděli 7. června, můžete strávit odpoledne od 13 do 19 hodin na výstavišti v Holešovicích. Rodinný den tady slibuje pestrý open air program. Jeho součástí je třeba hudba, divadlo, sportovní i tvořivé aktivity, inspirace pro trávení volného času i bohatá gastrozóna a pouťové atrakce. Pro děti budou připravené hry a nejrůznější aktivity. Space Buzz raketa s virtuální realitou nabídne cestu do vesmíru a otevřené bude taky Maroldovo panoráma.

0: Osobního auta na místě zasahují policisté, i tady projíždějte se zvýšenou opatrností. A ještě pár minut potrvá problém na D8 mezi 13. a 12. a půltým kilometrem, kde máme hlášené odstavené porouchané osobní auto. Připojím také problémy v ulicích Vrchlického v Praze a následně Duškova, je to konkrétně Praha 5. Tady je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu zavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.

0: Tohle byl Fool's Garden. Ve studiu Rádia Praha je už vedle mě Václav Miller a přináší zprávy v 16 hodin. Vašku, vítám tě.
1: Díky, Vláďo, a hezké odpoledne. Armáda od ledna nabrala 1400 vojáků, cílem na celý rok je 2250 i se zálohami. Berlínská nemocnice propustila Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Česká kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru ve vodním slalomu v Praze Troji. Nestačila jen na australanku Jessica Foxovou. A zítra bude v Praze polojasno, až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil bahno v Brdech, to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. Na dnešek připadá Národní den neplodnosti. V Česku má potíže s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Příčiny se ale dají většinou léčit, pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě Pavel Darebný.
3: Nemám rád výraz některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky, pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
1: Na problémech s plodností se ale podle něj ženy a muži podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy, v dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. Nemocnice Charité v německém Berlíně po více než dvou týdnech léčby propustila Američana nakaženého ebolou. Podle zařízení je v dobrém zdravotním stavu, informovala o tom agentura DPA. 39-letý lékař se krvácivou horečkou nakazil při práci v nemocnici v Kongu. Tam vypukla epidemie eboly a podle posledních informací koňského ministerstva zdravotnictví je v zemi 452 potvrzených případů nákazy a 82 úmrtí. Jiného Američana s podezřením na ebolu přijala i pres fakultní nemocnice Bulovka. V pátek uvedla, že muž je stále bez příznaků. Útok izraelské armády zřejmě zabil několik libanonských vojáků. Podle libanonské armády izraelská střela zasáhla jejich vozidlo na jihu země. Libanonští vojáci se přitom do konfliktu mezi hnutím Hizbalah a Izraelem nezapojují.
4: Několik libanonských vojáků zabila izraelská střela na silnici mezi městy Nabatia a Chardálí. Podle prohlášení izraelské armády představovaly nebezpečí pro její síly. Incident prý vyšetřuje. Libanon a Izrael se tento týden dohodli na dalším příměří, které ale Hizbalah odmítl. V postupu pokračuje i Izrael, který nařídil Libanoncům vyklidit dalších 5 měst a vesnic a odejít severně od řeky Zahrány. Celkem už při izraelských operacích v Libanonu zemřelo přes 3,5 tisíce lidí a přes 1 200 000 Libanonců muselo utéct z domova. Izrael na jih Libanonu vpadl po útocích hnutí Hizbalah, které reagovalo na izraelsko-americké útoky proti Íránu. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie australanku Jessica Foxovou, která po loňské operaci ledviny zkompletovala v Praze po včerejším triumfu na kajaku zlatý double. V mužské kategorii C1 byli ve finále všichni tři čeští reprezentanti. Nejlépe skončil šestý Václav Chaloupka, Lukáš Rohan byl hned za ním a Lukáši Kratochvílovi patřilo ve 12členném finále 10. místo. Zlato v Praze obhájil úřadující mistr světa a olympijský vítěz Francouz Nicolas Jastin. Na včerejší vítězství kajakáře Jakuba Krejčího tak Češi nenavázali. A zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle přeháňky, k večeru ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25 stupňů, slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr, v přeháňkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze nehodou v ulici Šímova v křižovatce s ulicí Makovského. Osobní auto se tady srazilo s motocyklem, projíždějte opatrně. Stále si dávejte pozor na komplikace v ulici Doudova v Praze 4. Opravují tady vozovku a mezi křižovatkami ulic Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá do 7. června, tedy ještě do zítřka. V Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici, kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením v tomto místě počítejte do 8. června. A v ulici Blažíčkova v Praze 4 se pracuje na silnici a mezi křižovatkami ulic Rabasova a Tilšové je místo až do 10. června neprůjezdné. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 1. červnová sobota má datum 6. a teď máme 6 minut po 16. hodině. Už kolem 16:30 vám nabídneme pár tipů pro volný čas. A ve víkendové Praze pokračujeme s dalšími songy. Čeká vás třeba Avicii. Nico Santos. Nebo Luis Capaldi. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.
5: Víkendová Praha.

0: a David Guetta na Rádiu Praha. Je krátce po 16:45. Přejeme krásné sobotní odpoledne. Je první sobota v červnu, je dobré si naplánovat s předstihem, co budete dělat, a mám tady jeden tip. Ve Valštejnské zahradě Senátu se koná kulturní festival Valštejnské léto. Každý čtvrtek vás tady čekají hudební a divadelní vystoupení souboru z celého Česka. Pod širým nebem tak uvidíte třeba koncerty základních uměleckých škol a poznáte pro mnohé neprobádané hudební žánry. Valštejnské léto potrvá do konce září a vstup je zdarma. Více na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly. Praha je nej. Jestli pak víte, o čem je řeč, když zazní slovo Teleček, ne? No to nevadí, od toho jsem tady já. Teleček je nejvyšší bod naší metropole, ale upřímně, není to zrovna místo, kde byste si chtěli pořídit fotku do rodinného alba. Tohle místo totiž najdete doslova mezi poli a ne úplně na hezkém místě. Hned vedle je totiž dálnice a všude kolem průmyslové haly. A protože se v mnoha mapách a plánech Teleček vůbec neuvádí, není ani divu, že o tomhle místě spousta lidí neví. Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
0: No a na silnicích jsou stále místa, kde byste měli zpozornět. Je to třeba v Praze Šímova ulice v ukřižovatky s ulicí Makovského. Tady komplikuje provoz nehoda osobního auta a motocyklu. Projíždějte velmi opatrně i na D10. Tady máme problém ve směru z Prahy na Turnov mezi 27.5. a 29. kilometrem. Avarovalo tady osobní auto, na místo už míří policisté. No a komplikace ty zůstávají i na dalších místech, a to konkrétně například v ulici Ondříčkova v Praze 3. Probíhají tady práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru od ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady v tomto místě bude do 14. června. A ještě připojím Olšanskou ulici v Praze 3, kde počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: zůstat tu.
1: Je půl páté, stále je s vámi sobotní víkendová Praha a její součástí se teď stanou pražské typy a Jirka Štefl.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Odpoledne plné zábavy, hudby a sportu. Přesně takový bude nedělní rodinný den na výstavišti v Holešovicích. Těšit se můžete na kreativní dílny, sportovní stanoviště, soutěže, interaktivní hry i odpočinkové zóny v celém areálu. Zahrát si můžete i speciální šifrovací hru, vyzkoušíte si virtuální realitu a k tomu všemu vám zahraje i několik kapel. V centru Pragovka v neděli můžete navštívit soutěž amatérských tvůrců robotů. Jejich roboti hledají ztracené plyšáky, uklízejí hračky, vozí ve skladu plechovky a nebo dokonce pomáhají likvidovat následky dopravní nehody. A během první červnové neděle můžete zdarma navštívit stále expozice Národní galerie, a to třeba ve Veletržním paláci nebo v Anežském klášteře. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
3: Víkendová Praha.
0: A Vláďa Malošík.
1: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v ulici Šímová v křižovatce s ulicí Makovského. Máme stále problémy v podobě nehody osobního auta a motocyklu. Projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Pozor také v ulicích Prahy, kde máme nějaké omezení či uzavírku. Například v ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a mezi Málerovými sady a Bořivojovou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá do 14. června. V Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do jednoho jízdního pruhu. Mezi křižovatkami ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. A na D10 dejte pozor na 28. až 29. kilometru ve směru z Prahy na Turnov. Havarovalo tady osobní auto, stále v tomto místě máme hlášené komplikace. Tak opatrně a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Tak tohle byl radioamatér v podání kapely Tata Boys, je 16:45, krásné sobotní odpoledne. Připomínám, že v nové sezóně už je v provozu Letenský kolotoč. Kolotoč se nachází v Letenských sadech už od roku 1894. Je jedním z nejstarších podlahových kolotočů v Evropě a unikátní je i díky figurám koní, které jsou potažené pravou koňskou kůží. Muzeum kolotoč zprovoznilo po kompletní opravě v roce 2022. A v roce 2026 bude kolotoč v provozu až do 28. září. Vždy v pátek, v sobotu a v neděli a taky ve státní svátky. Provozní doba je vždy od 11:30 do 17:30 hodin. Pražská zábava. No a my doplníme aktuální dopravní informace a začneme v ulici Libotská v Praze.

0: hlášené komplikace. No a problémy zůstávají taky v Praze, například v Hybernské ulici, je to Praha 1. Probíhají tady mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčková stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: things that I've got.
1: Benson Boone zpívá hezky, ale zprávy nám na rádiu Praha nepřečte. To musí udělat Václav Miller. Vašku, vítám tě, je 17 hodin.
2: Díky, Vláďo, a hezké odpoledne. Jednostopé dopravní prostředky se od úterý kontrolují čeští policisté, zatím zaznamenali 600 přestupků. Prodeje auta v Česku od ledna do května stouply o 3%, v příštích měsících by mohl růst zpomalit. Papež Lev XIV. Zahajuje týdenní návštěvu Španělska. Na zítra bude v Praze polojasno, až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Na motorkáře, cyklisty a jezdce na elektrokolech a elektrokoloběžkách se od úterý zaměřili čeští policisté. Celoevropská akce Two Wheelers v Česku skončí dnes. Do pátečního poledne hlídky zaznamenaly skoro 600 přestupků. Kompletní výsledky akce policie představí v pondělí. Co při těchto kontrolách zjišťují pražští policisté, popisuje jejich mluvčí Jan Rybanský.
4: Policisté v průběhu této kontroly se zaměřují na řidiče, zdali neřídí pod vlivem alkoholu, drog nebo nemají zákaz řízení. Samozřejmě kontrolují také technický stav vozidla.
2: Nejčastěji pražští policisté řešili právě špatný technický stav, a to třeba chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Praha 4 pokračuje v úklidu pozemku v Ohradní ulici podél seřaďovacího nádraží. Ve spolupráci s vlastníkem parcel zahájila druhou etapu odstraňování odpadků, které na místo podle městské části nanosili hlavně lidé závislí na omamných látkách. První část pozemku nechala radnice uklidit letos v březnu.
5: Při úklidu dělníci odvezli několik tun odpadu, včetně použitých injekčních stříkaček. Městská část zároveň do lokality pravidelně vysílá terénní a sociální pracovníky, kteří lidem nabízejí pomoc. Cílem radnice je postupně vyčistit a zabezpečit celý areál, na který si podle ní obyvatelé dlouhodobě stěžují. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
2: V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
6: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
2: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn zaujímají přes 36% trhu. Papež Lev XIV. Vyzval světové lídry, aby naslouchali volání světa po míru. Řekl to v projevu, který pronesl ve španělštině v Královském paláci v Madridu. Zahájil tak svou týdenní návštěvu Španělska, během které se setká například s oběťmi sexuálního násilí v církevním prostředí. Zamíří taky na Kanárské ostrovy, kam každoročně připlouvají tisíce migrantů z Afriky. Pro Lva XIV. Je návštěva Španělska od nástupu do funkce první cestou do země Evropské unie mimo Itálii. Kanoistka Martina Sadková získala stříbro v závodu světového poháru vodních slalomářek v pražské Troji. Závod ovládla Australanka Foxová. Tereza Kneblová skončila sedmá a Tereza Michalová devátá. Mezi muži vyhrál závod francouzský obhájce prvenství a úřadující olympijský vítěz Nicolas Jastin. Nejlepším Čechem byl Václav Chaloupka. Podle něj je trať na Pražském kanále postavená tak, že domácí reprezentanti nemají oproti svým soupeřům výhodu.
7: Takhle, jak to je postavený, tak to jsme tady fakt jako nepamatuju si, že bychom to tady někdy jako trénovali. Když by trenér postavil takovouhle trať jako kdyby v tréninku, tak si budeme říkat, ježiš, se to zase postavil, to tady nikdy stát nebude. Jo, a teď to tady stojí, to znamená, na tom je ten spod náš krásný, že my můžeme k tomu kanálu, kde jezdíme denně, přijít. A vlastně na tom budeme jako podobně jako ti kluci, co sem přijedou a trénou tady týden.
2: Lukáš Rohan byl v Troji sedmý a Lukáš Kratochvíl desátý. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během nemírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách přehodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Doplníme aktuální dopravní informace. Stále si dávejte pozor. V Praze v Libotské ulici v křižovatce s Jenečskou havarovala dvě osobní auta. Problémy zůstávají i na dálnici D1 na 30. a 5. až 31. kilometru ve směru z Prahy. Je tam odstavené porouchané auto a neprůjezdná krajnice. V ulici Doudova v Praze 4 opravují vozovku a mezi křižovatkami ulice Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá ještě do zítřejšího dne. V Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici, kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením v tomto místě počítejte do 8. června. A šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Je 17 hodin 6,5 minuty a víkendová Praha je stále s vámi. Ve žlutých lázních jsou jeleni a teď mám na mysli jeleny s velkým J na začátku. A jak už za pár minut uslyšíte, oblíbená česká skupina tam uspořádala jednodenní festival, se kterým zamíří i do dalších měst po celém Česku. A jdeme na muziku, s ní už je připravená Rita Ora. Teddy Swims. I Holly Humberstone. Dobrou náladu i posle vám přeje Vláde Malošík.
3: Víkendová Praha.

0: Je po čtvrt na šest, tohle byly Bon Jovi na Rádiu Praha. Zajímavá výstava vždy láká a možná vás stejně tak zláká i právě probíhající výstava Titanic. 10. dubna 1912 vyplula loď jménem Titanic z anglického přístavu Southampton do New Yorku. Po pěti dnech Titanic narazil do ledovce a potopil se v mrazivém Atlantiku. Na palubě zemřelo více než 1500 pasažérů. A právě v pražských Letňanech se tak můžete až do 28. června dozvědět o slavném parníku i jeho cestující mnohem víc. Na výstavě uvidíte kajuty, strojovnu i osobní předměty, které byly vylovené ze dna oceánu. Podrobnosti najdete taky v odkazu na našem webu praha.rozhlas.cz. No a my se z Atlantiku přesouváme právě teď na silnice v Praze a okolí. Začneme v Praze v Libocké. V Libocké v křižovatce s Jenečskou máme stále komplikaci v podobě nehody dvou osobních aut. Projíždějte proto velmi opatrně. Komplikace zůstávají také například v ulici Ondříčkova v Praze 3, probíhají tam práce na silnici. Mezi Málerovými sady a Bořivojovou ulicí neprojedete. Uzavírka tady potrvá ještě do 14. června. Pozor taky v Chorvatské ulici v Praze 10, kde se pracuje na vozovce a v místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh mezi ulicemi Na Šafránce a Ruská ve směru k Ruské. Průjezd je ve směru z centra po objížďce ulicemi Koruní a Vlašimská a omezení v tomto místě potrvá ještě do 21. června. Připomínám také komplikaci na dálnici D1, a to ve směru z Prahy mezi 30. a 5. až 31. kilometrem. Tady je neprůjezdná krajnice a odstavené porouchané vozidlo. Očekávejte možné zdržení a dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dva dny, 200 tvůrců, jedno místo. Design Market Léto. 13. a 14. června na výstavišti v Holešovicích. To nejlepší z lokálního designu, módy, šperků a poctivé gastronomie. Vstup je zdarma. Více na www.designmarket.com. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si

0: stejně jen Bůh.
1: Je 17 hodin 30 minut, s vámi je Rádio Praha, přejeme pohodový sobotní den. Je jednodenní festival, desítky hitů a několik hudebníků na jednom pódiu. Tak přesně takový je Jelen Fest oblíbené české skupiny Jelen. Ve žlutých hlázních dnešní program sleduje i reportér Jirka Štefl. Jirko, zdravím tě.
2: Krásné odpoledne, Vláďo, tobě i našim posluchačům.
1: Tak představ nám Jelen Fest.
2: No tak, jak už jsi správně říkal, je to jednodenní festival, se kterým skupina Jelen cestuje po celé republice. Dnes je vlastně druhá zastávka, respektive včera byla ta první, ale na tom stejném místě, tedy tady v Praze ve Žlutých Lázních. No a je to takový celodenní festival opravdu pro rodiny s dětmi. Na každé té zastávce je několik koncertů. V tuhle chvíli za mnou můžete poslouchat skupinu Jelen v akustické verzi. To znamená, že některé písničky, které pak večer budou hrát na tom velkém v té plné produkci, tak v tuhle chvíli skupina Jelen zpívá převážně s rodinami, s dětmi. Já jsem seděl dokonce úplně u pódia s malými dětmi a bylo to docela fajn, bylo zase jako zažít ten koncert jinak, bylo opravdu krásné. Takže takovéhle jsou koncerty skupiny Jelen tohle léto, tedy Jelen Festy.
1: Jirko, kdo už dnes na Jelen Festu vystoupil?
2: Tak skupina Jelen, to teď můžete slyšet, hrajou tedy svůj největší hit Magdaléna. No a před skupinou Jelen vystoupila taky Adela Orlová, což je velmi nadějná česká mladá zpěvačka, která vlastně se skupinou Jelen vystupuje už 3 roky a nedávno vydala taky svoji debutovou desku, takže i ta tady měla svůj vlastní koncert. No a za chvíli tady vystoupí taky zpěvák Tom Artway. Je tady několik zpěváků, kteří vlastně se skupinou Jelen budou jezdit celé léto po celém Česku. Mimo jiné třeba taky Tereza Balonová, Kateřina Marie Tichá a další, takže i na tohle se můžou posluchači těšit.
1: Někdo by třeba rád na zmíněný Jelen Fest přišel, ale dnes to nestíhá, tak na která další místa Jelen Fest zamíří?
2: Tak jak už jsem říkal, je to opravdu po celém Česku. Plzeň, Třeboň, Příbram, Slavkov, no a celé to pak skupina Jelen zakončí v září, a to koncerty v Kroměříži, Ostravě a Trutnově, takže i tam se na Jeleny můžete vydat a můžete je tak trochu vidět v trochu netradičním prostředí a taky trochu s netradiční hudbou, protože tady před chvílí zpívali i dětské písničku. To byste nevěřili, kolik slok může mít píseň Holka Modrouka.
1: Z Jelen Festu ve Žlutých Lázních se nám přihlásil aktuálně reportér Jirka Štefl. Jirko, díky za informace, hezký den a naslyšenou.
2: Krásnou sobotu, hezký víkend přeju. Praha žije hudbou.
1: No a doplníme aktuální dopravní informace. Začneme v Legerově ulici v Praze u křižovatky s Rumunskou. Dejte pozor, je tady nehoda 2 osobních aut a neprojedete pravým jízdním pruhem. Nehoda zůstává také v Praze v Libotské ulici u křižovatky s Jenečskou. Havarovala před časem 2 osobní auta. Stále tam máme hlášené komplikace. A ty jsou teď také na D8, konkrétně na 17. kilometru ve směru z Prahy. Je tam odstavené porouchané osobní auto, taky tady projíždějte s velkou opatrností. V Olšanské ulici v Praze 3 počítejte s omezením na úrovni čerpací stanice Orlen ve směru do centra, a to až do 30. června. A v Sulické ulici v Praze 4 je vozovka zúžená do 1 jízdního pruhu. Mezi křižovatkou ulic Ukrčského nádraží a před nádražím je provoz pouze ve směru z centra. Omezení tady potrvá do 30. června. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Justina Biebera už za chvíli na Rádiu Praha vystřídá Rita Ora, ale teď k pozvánce. Jak už od nás víte, Symfonický orchestr Českého rozhlasu odstartuje oslavy svého stého výročí open air koncertem v Rýgrových sadech. Vstup je zdarma a program začal už odpoledne v 15 hodin programem pro děti. Pro ně nechybí oblíbené vlnohraní. Na vystoupení komorních souborů složených ze členů orchestru naváže ve 20 hodin koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu, ve kterém zazní ty největší hity klasické hudby. No a podrobnosti pro vás máme v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz nebo už za několik minut v pražském updateu. Tak si na to počkejte. A samozřejmě nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Legerově ulici, kde máme stále komplikaci. Tady se srazila dvě osobní auta u křižovatky s Rumunskou a kvůli této nehodě neprojedete pravým jízdním pruhem. Pozor také v Libocké ulici v Praze v křižovatce s Jenečskou je tady nehoda dvou osobních aut. Problémy zůstávají také například na D8, a to na 17. kilometru ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané osobní auto. Ve Vinohradské ulici v Praze 10 probíhají stavební práce, kvůli tomu je v místě omezení. Provoz je obousměrně zachován bez možnosti odbočení do ulice Počernická, a to až do 8. července. A ve Vrchlického ulici a následně v Duškově v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to na

0: Beautiful. 18. hodina je tady i s Václavem Millerem, který na rádiu Praha přináší další zprávy. Vašku, ahoj.
1: Ahoj Vláďo a dobrý podvečer. Vysoké teploty i následné deště v Praze podle hygieniků zhoršily kvalitu vody v přírodních koupalištích. Do konce června začne v Praze stavba další části metra D a kanoistka Martina Sadková získala na světovém poháru v Troji stříbro. Zítra bude polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hygienici zaznamenali zhoršenou kvalitu vody v pražských přírodních koupalištích. V biotopu Lhotka v Praze 4 podle nich voda není vhodná ke koupání. Dětem, těhotným ženám nebo jinak citlivým lidem nedoporučují koupání ani ve Vltavě u Branické pláže nebo na přehradě v Hostivaři. Pokračuje mluvčí hygienické stanice hlavního města Prahy Petra Batouk.
3: I s ohledem na to, jak často se mění počasí, doporučujeme po každém koupání v přírodní vodě důkladně se osprchovat čistou pitnou vodou. Situaci na pražských koupalištích budeme i nadále sledovat a výsledky pravidelně aktualizovat na našich webových stránkách.
1: Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Potvrdil to mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík, podle kterého teď dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby.
4: Jak jsme oznámili, tak jsme dokončili veřejnou zakázku, podepsali smlouvu se zhotovitelem. Okamžitě jsme odeslali výzvu k zahájení stavebních prací a následně poté jsme oficiálně předali staveniště zhotovitelům, kteří už nyní realizují přípravné práce na jednotlivých staveništích.
1: Náklady na tuto část trasy budou skoro 30 miliard korun. První soupravy metra na lince D z Pankráce na Nové Dvory, případně až do Písnice, by měly vyjet v roce 2032. Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahno v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. 12 hodin zbývá do začátku parlamentních voleb v Arménii. Hlavním tématem kampaně byla ekonomická situace a další směřování země. Část stran prosazuje větší orientaci na Rusko, jiné zase zbližování se Západem.
5: Podle padesátníka Aveta se v těchto volbách rozhodne o budoucnosti Arménie. Narodil se v Sovětském svazu, zažil vznik nezávislosti i desítky let trvající konflikty s Azerbajdžánem. Budoucnost podle něj není v poklonkování Moskvě, ale v přibližování se k Západu. To má v plánu vládní strana Občanská smlouva současného premiéra Nikoli Pašinjana. Její popularita se dnes pohybuje kolem 47%. Volbám předcházela dezinformační kampaň i výhrůžky ze strany Ruska. Z Jerevanu Jaromír Marek, Český rozhlas.
1: Kanoistka Martina Sadková vybojovala v Troji v závodu světového poháru vodních slalomářů stříbrnou medaili. V pražském kanále nestačila jen na Australánku Foxovou. V cíli bezprostředně po dojezdu česká reprezentantka neslabila.
6: Já jsem šťastná byla, ale já jsem z té tabule nemohla rychle vyčíst, jestli mám dotek nebo jsem druhá, takže já jsem prostě v tom zmatku nevěděla vůbec co, ale pak jsem se podívala na lidi, všichni tleskali, takže jsem pochopila, že jsem druhá. Od té doby se směju, jsem úplně nadšená, úplně se třesu štěstím.
1: Mezi muži triumfoval Francouz Jastán, Václav Chaloupka byl šestý, Lukáš Rohan sedmý a Lukáš Kratochvíl desátý. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění, noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, slabý během nemírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A na silnicích opatrně, Seifertova ulice v Praze u křižovatky s Cimburkovou. Tady máme nehodu dvou osobních aut. Nehoda je také v Legerově ulici u křižovatky s Rumunskou. I tady se jedná o střet dvou osobních vozů. Neprojedete tady pravým jízdním pruhem. Pozor na nehodu dvouosobních aut v Libocké v křižovatce s Jenečskou. Komplikace zůstávají i na D5 na 7 až 7,5 kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Je tady odstavené porouchané osobní auto. D6, tady máme problém na 12,5 kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. I v tomto místě je odstavené porouchané osobní auto s defektem pneumatiky, tak opatrně. A opatrně i na D8 na 17. kilometru, a to konkrétně ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští
8: hasiči. Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: Praze nepojede o víkendu metro.
8: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: Máme 6 minut po 18. hodině, pěknou sobotu vám všem. V této hodině uslyšíte, že podle českých inovátorů nepatří vesloužilé tenisové míčky na hraní psům a mají zajímavý nápad. S Petrem Jungmanem si připomeneme historii 6. červnového dne. Naše létající redaktorka Monika nás vezme do Lobkovického paláce, objevila tam totiž slavný obraz. A Riegerovy sady se dnes proměnily v jednu velkou koncertní scénu, symfonický orchestr Českého rozhlasu tak slaví 100 let od svého vzniku a bohatý program na místě sleduje i naše reportérka, s ní se právě už za okamžik spojíme. Dobrý poslech vám přeje Vláde Malošík.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update. Od jazzu přes dechovku až po Smetanovu Vltavu. Rýrovy sady v Praze dnes patří oslavám z tého výročí Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Program pro děti i dospělé večer zakončí velkolepý koncert symfoniků pod širým nebem. V Rýrových sadech máme i naši reportérku Terezu Cedidlovou. Terezo, zdravím tě.
1: Hezké odpoledne.
0: Tak jaká je teď v Rýrových sadech atmosféra a kolik už lidí přišlo?
1: Kolem mě jsou teď stovky dětí i dospělých. Někteří z nich sedí na trávě nebo na křesílkách, které si přinesli. Jiní mají s výhledem na Hradčany rozbalené piknikové deky. Je tady pro návštěvníky připravena i spousta stánků s občerstvením, takže je tu taková pohodová rodinná atmosféra. Na pódiu, které je postavené ve spodní části parku nad ulicí Italská, v tuto chvíli vystupuje kapela Clarinet Factory. Ještě před chvílí tady měli ale hlavní slovo děti, které si v rámci rozhlasového projektu Vlnohraní vyzkoušeli třeba hru na různé zajímavé hudební nástroje. V průběhu odpoledne a večera tady zahraje ještě třeba Epoch Quartet a je důležité zmínit, že ten výběr dnešních účinkujících není vůbec náhodný. Ve všech těch hudebních uskupeních totiž vystupují členové právě Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který je tím dnešním oslavencem.
0: Hlavní částí programu tady bude od 8 hodin večer koncert Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Terezo, co na něm zazní?
1: Zhruba 80 rozhlasových symfoniků zahraje velké hity klasické hudby. Dirigent Robert Indra mi to před chvílí popsal tak, že to bude jedna pecka za druhou. Chybět tak nebude třeba Smetanova Vltava nebo Dvořákovo Largo z Novosvětské a zazní i Beethoven nebo Wagner. No a zásadní ten koncert bude nejen tím, že je jakýmsi začátkem těch oslav z tého výročí rozhlasových symfoniků, ale také tím, že to bude naposledy, kdy orchestr před pražským publikem vystoupí pod taktovkou šéfdirigenta Petra Popelky, který tak ukončí své čtyřleté působení v této funkci. Pro orchestr to samozřejmě není první zkušenost s hraním pod širým nebem. Podle dirigenta Roberta Jindry, který se s Petrem Popelkou bude za tím dirigentským pultem střídat, je to ale pokaždé pro hudebníky velký zážitek, protože každý ten koncert je jiný, ať už kvůli počasí nebo divákům, kteří přijdou. A ještě přidám, že pokud byste se nestihli přijít podívat přímo do Rýrových sadů, můžete si celý ten koncert od 20 hodin poslechnout na Českém rozhlase Vltava nebo taky na rozhlasovém YouTube kanále.
0: Symfonický orchestr Českého rozhlasu slaví 100 let od svého vzniku a z Rýrových sadů se nám přihlásila reportérka Tereza Cedidlová. Terezo, díky za informace. Naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: No a my přidáme aktuální dopravní informace. Začneme v Praze v Legerově ulici u křižovatky s Rumunskou. Tady máme problém v podobě nehody dvouosobních aut. V místě neprojedete pravým jízdním pruhem. Nehoda dvouosobních aut je taky v Seifertově ulici u křižovatky s Cimburkovou nebo v Libocké v křižovatce s Jenečskou. Pozor si dejte taky na odstavená porouchaná vozidla, například na D5 na 6.7 až 7.5 kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov. Máme jedno odstavené porouchané osobní auto. Na D6 je také odstavené porouchané osobní vozidlo a to mezi nebo na 12.5 kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. Projíždějte s opatrností, tady to auto má defekt pneumatiky. No a problémy podobného rázu, tedy odstavené porouchané auto, je také na D8 na 17. kilometru ve směru z Prahy. I tady projíždějte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rozvod?
4: Rozvod.
3: Dobře, bez rukavic.
4: Ano, bez rukavic.
5: Černá komedie Válka Rouzových v divadle na Fidlovačce. Fidlovačka.cz.
6: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
7: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update.
1: V Lobkovickém paláci na Pražském hradě můžete běžně vidět vzácný obraz od Canaletta. Momentálně ale místo něj velká obrazovka. Naše létající redaktorka Monika Doležalová zjistila víc.
2: Byla domluvená zápůjčka toho obrazu do Vídně. Tak jsme se domluvili s partnery, jakým způsobem ozvláštnit ten moment, kdy tady ten obraz nebude. Díky té spolupráci tady visí specifická televize, která je vlastně určená na promítání i uměleckých děl. To vlastně dalo možnost třeba tomu návštěvníkovi jít do nějakého většího detailu. To rozpohybování je taková jako hračička, aby to bylo ozvláštněno.
3: Vysvětlil mi důvod umístění té největší obrazovky do Lobkovického paláce PR manažer Jakub Fajnor. Obraz se jmenuje Londýn, primátorská slavnost na Temži. Co je na něm vyobrazeno, to mi objasnila ředitelka Lobkovických sbírek Dita Baker.
4: Ten pohled na Londýn, který vyobrazuje takovou občanskou ceremonii, kdy vlastně nově zvolený primátor Londýna, což se tedy volilo každý rok nový, se vydává na slavnostní procesí tedy po té řece Temži až do Westminsterského paláce, kde tedy skládá přísahu králi. Vlastně zajímavé na tom je to, že to je oslava té občanskosti, to znamená vlastně ten primátor toho Londýna byl jediný a oficiální titul, který mohl zastávat i člověk nešlechtického původu, takže pro ty Londýňany to mělo obrovskou hodnotu a že vlastně nemuseli spadat jenom pod toho krále. Je to vlastně strašně zajímavý obraz, tam je spoustu detailů. Jenom když se podíváte na tu architekturu a vzadu a za tou řekou Temží, úplná animace na tom plátně. Ta veslice toho primátora je tato zde, ta měla jediná 18 veslic. A on je vlastně následován těmi veslicemi cechu.
3: Canaletto tento obraz namaloval v polovině 18. století v Londýně, kde se potkal s českým knížetem Ferdinandem Filipem z Lobkovic. A právě on si obraz objednal jako vzpomínku na toto město, které tehdy patřilo k nejmodernějším městům světa. Před 14 lety obraz putoval na zapůjčení do Londýna, kde ho obdivovala i samotná královna.
2: Ten společenský přesah, který ten obraz má, tak i z toho důvodu si ten obraz objednala královna Alžběta II. Mm-hmm. Pro příležitost 60. výročí své vlády a byl takový hezký oblouk toho obrazu, kde se vlastně dostal zpátky tam, kde vzniknul.
3: I vy můžete tento obraz obdivovat, a to v Lobkovickém paláci na Pražském hradě. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update.
5: Pražští hasiči.
6: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
7: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Je půl sedmé, Pražský update pokračuje pražským přehledem s Vaškem Millerem ve studiu.
1: Dobrý večer, dnes skončí celoevropská akce, během ní se policie zaměří na kontrolu motorkářů, cyklistů, ale také lidí na elektrokolech či elektrokoloběžkách. Kompletní výsledky z ní policie představí v pondělí. Pražští policisté doposud nejčastěji řešili špatný technický stav, chybějící blinkry, registrační značky nebo sjeté pneumatiky. Houpačky ve tvaru zvířat a další nové atrakce přibudou na dětském hřišti na Plácku ve Zbraslavi. Areál bude kvůli rekonstrukci zavřený od zítřka do konce července. Dělníci tam umístí také skluzavku nebo lezecké prvky. Projekt stál přes 500 000 korun. Městská část ho financuje z participativního rozpočtu. Stavba další části metra D v Praze začne do konce června. Jde o úsek mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory. Náklady na tuto část trasy budou skoro 30 miliard korun. Aktuálně dělníci provádějí skrývku zeminy a připravují plochy pro zázemí stavby. Pražský městský soud se začne zabývat případem podnikatele Andreje Anastasova, stíhaného kvůli provozování webů poskytujících sexuální služby. Muž čelí obžalově z 12 trestných činů, mimo jiné kuplířství, zásilnění, vydírání nebo ublížení na zdraví. Jako výnos trestné činnosti kriminalisté zajistili majetek v hodnotě přibližně 63 milionů korun. Muzeum Kampa dnes otevřelo výstavu o Adrieně Šimotové. Letos je to 100 let, co se narodila tato významná česká výtvarnice. V rámci expozice uvidí návštěvníci mimo jiné sbírku manželů Medy a Jana Mládkových, která zahrnuje textilní koláže nebo prořezávané kresby do vrstveného karbonového papíru. A zítra bude v Praze polojasno až oblačno. K večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Bělohorská ulice v Praze ve směru do centra před Patočkovou. Dejte pozor, je tady nehoda 3 aut a neprojedete pravým místním pruhem. V Legerově ulici u křižovatky s Rumunskou havarovala 2 osobní auta. I v tomto místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Seifertově ulici u křižovatky s Cimburkovou havarovala 2 osobní vozidla. Problémy zůstávají i na D5C na 7. až 7,5 kilometru ve směru z Prahy na Rozvarov. Tady je odstavené porouchané osobní auto. Stejná komplikace je taky na D6 na 12,5 kilometru ve směru z Prahy na Karlovy Vary. I tady pozor na odstavené osobní auto s defektem pneumatiky. A ještě připojím D11, a to konkrétně 6,5 až 7,5 kilometr ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní edice Mint Marketu je tu. V neděli 14. června zaplní Rašínovo nábřeží více než 130 českých i zahraničních značek s autorskou módou, šperky a designem. Přijďte si užít pohodový den přímo u Vltavy s módními přehlídkami, chill-out zónou, novým fotokoutkem a skvělým jídlem. Mint Market. Neděle 14. června od 10 do 17 hodin. Více informací na mintmarket.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Berný den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Sobota 6. června. Dobrý den všem, zvlášť slavným Severanům. Norbert má dneska svátek. A tady je Petr Jungmann. Privilegium svobodného horního města získal boží dar od saského kurfiřta Johana Friedricha před 480 lety v roce 1546. Je čtvrtým nejmenším městem České republiky, avšak tím nejvýše položeným. Právě Johann Friedrich dal městu jméno, když se odmítl posadit na stoličku ze stříbra v okolí Těženém. Prohlásil, tento vzácný kov je váš chléb. Je to boží dar. Den D nastal 6. června 1944. Spojenci zahájili operací Overlord invazi v Normandii a otevřeli druhou frontu v západní Evropě. Invaze se stala jednou z nejdůležitějších operací druhé světové války. Dnes nejlepší basketbalová soutěž světa. Americká NBA byla založena přesně před 80 lety v roce 1946. Tehdy měla 11 týmů. Nejúspěšnějším týmem historie s 18 tituly jsou Boston Celtics. O jeden méně mají LA Lakers. Jeden z nejprestižnějších filmových festivalů měl svoji premiéru před 75 lety. V roce 1951 se v Berlíně konal první ročník slavného Berlinále. Hlavní cenou je zlatý medvěd. První supermarket v Česku byl otevřen před 35 lety v roce 1991 v Jihlavě. Jmenoval se Mana a patřil nizozemské společnosti Ahold. Další se objevil hned týden na to v Praze. Dnes jsme zemí s největší koncentrací velkopodlažních prodejen na počet obyvatel ve střední Evropě. Hráz Kachovské přehrady na Dněpru v Chersonské oblasti na jihovýchodě Ukrajiny byla zničena před 3 lety. Z destrukce přehrady i tamní vodní elektrárny se vzájemně obviňovaly Kyjev i Moskva. 70 má dneska fenomenální Švéd. Pětinásobný wimbledonský vítěz, jeden z nejlepších tenistů všech dob, Björn Borg. A nejlepší český stolní tenista posledních let, rodák z Havířova Petr Korbel, má dnes 55. Já přeju hezkou sobotu.
0: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Tenisový turnaj French Open spotřebuje podle odhadu sportovních publicistů až 100 000 žlutých míčků a v několika zemích světa, včetně Česka, se snaží z tenisového odpadu udělat užitečné věci. Český startup z nich zkouší vyrábět bezpečnější hračky pro psy nebo izolační desky.
1: On málo skáče, je opotřebovaný, tenhle star žlutý, ten Melton, ten chlup. Tenhle už je trošičku víc ohraný.
2: Vít Glozer předvádí ohrané tenisové míčky. Ve skladu jeho firmy je jich přes 100 000.
3: Průměrná životnost toho tenisáku je 6-7 hodin. Profik si hraje 6 gemů v Roland Garros, ale pak se ty míčky dál používají.
2: Každý rok se na světě vyhodí 100 miliony míčků. Hodit je po psovi, ale není dobrý nápad, upozorňuje technolog českého startupu Jiří Brejcha.
4: Je na ně nachytaná zada různých pevných částí, tak vlastně obrušuje s kolovinou tomu psovi.
2: On se na tom kazí zuby.
4: A vlastně ty psy mají tenisátky rádi.
2: Jiřího Brejchu proto napadlo vyrábět psí hračky z recyklované gumy, původem právě z tenisových míčků.
4: Ale v té správné podobě, aby to tomu psovi neškodilo.
2: Vydržíte v ruce gumový kroužek. To není jenom černá guma, ale jsou tam zelené tečky.
4: Máte pravdu, využili jsme deť, která obsahuje i zbytky toho melatonu.
2: Tenisové míčky jsou slepené z několika základních materiálů. Z kaučuku, čili gumy, a z ovčí nebo umělé vlny, odborně meltonu. Rozebrat se dají jenom, když se míčky rozdrtí na kousky.

0: Ček chce tenisovou směs umístit na viditelnější místa, jako obkladové desky.
1: V interiérovém designu a stavebnictví.
0: To je dohromady guma i s tím filcem.
1: Tady je vidět na těch destičkách. Ta vlna způsobuje to, že ten materiál je porezní.
0: Je to takové tak chlupaté.
1: Je to měkké, tak by mě to už od začátku evokovalo přirozeně akustickou funkci.
0: Je to tlumý hluk.
1: Zkouma, jo.
0: Další problém ale je, jestli se výroba z recyklovaných míčků vyplatí. Doposud totiž sběr a zpracování platí dárci. Ze skladu ohraných tenisáků v Praze z Braslavy, Martin Srb, Český rozhlas.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
3: No stále v tom jedeme s vámi, sledujeme aktuální situaci na silnicích, mimo jiné taky v Bělohorské ulici v Praze ve směru do centra před Patočkovou, tam havarovala 3 osobní auta, v místě neprojedete pravým jízdním pruhem. Podobná situace je také v Legerově ulici, u křižovatky s Rumunskou je tady nehoda 2 osobních aut a neprůjezdný pravý jízdní pruh. Nehoda 2 osobních aut je v Seifertově ulici u křižovatky s Cimburkovou. I tady projíždějte opatrně. Pozor taky na D5C. Na 7. až 7,5 kilometru ve směru z Prahy na Rozvadov je odstavené porouchané osobní auto. Komplikace zůstávají i na D6, a to konkrétně na 12,5 kilometru, ale tady vidím, že už byla nehoda odstraněna, takže tady už by mělo být vše bez komplikací. Problém ale zůstává na D11, a to konkrétně na 6,5 až 7,5 kilometru ve směru z Prahy je tady odstavené porouchané vozidlo. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: V noci na neděli bude zataženo až oblačno a v první polovině noci místy přehánky, výjimečně i bouřky. Srážky během noci od západu ustanou a oblačnosti ubude. Nejnižší teploty 15 až 13 stupňů Celsia. A povane slabý proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu. V neděli bude přes den polojasno až oblačno, jen s malou pravděpodobností se vyskytnou přehánky. K večeru bude oblačnosti ubývat většinou až do vyjasnění, nejvyšší teploty 23 až 25 stupňů Celsia. A slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr do 7 metrů za sekundu v případných přehánkách přechodně zesílí.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: 19. hodina je tady i se zprávami, které na Rádiu Praha právě teď přináší Václav Miller.
1: Dobrý večer. Pražská zoo úspěšně převezla 8 koní Převalského do Kazachstánu, jde o rekordní počet. Soud poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku na Tohří. Fotbalisté iránského národního týmu dostali víza do Spojených států na zápasy mistrovství světa. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: 8 koní Převalského je od tohoto týdne úspěšně v Kazachstánu. Transport organizovala Pražská zoologická zahrada. Podle její mluvčí Nikoly Dostálkové jde za 15 let fungování ochranářského projektu o rekordní počet. 4 hřebci cestovali českým armádním letadlem z Prahy. Berlínská zoo poslala do Kazachstánu 4 klisny. Převoz koní má zajistit návrat ohroženého druhu do volné přírody. Kůň Převalského vymizel z přírody na konci 60. let. Jde o poslední žijící druh divokého koně. Projekt Pražské zoo by měl v Kazachstánu pokračovat příští 2 roky. Pak se zaměří na vypouštění divokých koní na východě Mongolska. Okresní soud Sokolově poslal do vazby ženu podezřelou z vraždy v Kinčperku na Tohří. Kriminalisté se případem zabývají od středečního večera, kdy začali vyšetřovat nález části lidského těla. Policisté ženu eskortují do vazební věznice. Za zvlášť závažný zločin jí hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Pacienti si nově můžou zjistit, jak časté jsou v jejich nemocnici takzvané pooperační sepse, lidově otravy krve. V Česku ji podle dat ministerstva zdravotnictví ročně onemocní více než 5000 pacientů. Rezort připouští, že jde o vysoké číslo a do 2 let ho chce snížit na polovinu, říká jeho šéf Adam Vojtěch za hnutí ANO.
3: My věříme tomu, že právě transparentnost sledování těch výsledků péče skutečně povede ke zvyšování kvality péče, že to povede ke kultivaci systému.
1: Vedle toho chce ministerstvo taky změnit systém úhrad zdravotními pojišťovnami za léčbu sepsí, které můžou vzniknout kvůli nedostatečné dezinfekci operačního sálu nebo špatnému podání antibiotik, už by nemocnice neměly dostat zaplaceno. Analýza je dostupná na portálu ukazatelů kvality péče od kanceláře zdravotního pojištění. Iráští fotbaloví reprezentanti dostali víza do Spojených států, kde budou hrát na mistrovství světa. Některým funkcionářům ale žádosti o vstup americké úřady zamítly. Ministr zahraničí Marco Rubio tento týden řekl, že do země nepustí členy iránské delegace s vazbami na revoluční gardy. Iráští fanoušci na zápasy své reprezentace do Spojených států nesmí vůbec, stejně jako třeba lidé z Haiti. Občanům obou zemí totiž americký prezident Donald Trump zakázal vstup do země. Přísné restrikce Washington uplatňuje i pro občany Senegalu a pobřeží Slonoviny. Jejich týmy se taky na mistrovství světa probojovaly. Fanoušci tak mají minimální šanci získat víza. Lidé z některých dalších zemí musí pro získání víz do Spojených států složit vysoké kauce. 19-letá ruská tenistka Mira Andrejevová slaví svůj premiérový grandslamový titul v kariéře. Ve finále Roland Garros porazila Polku Maju Chvalinskou 2-0 na sety. O titul v mužské dvouře si zítra v Paříži zahrají Ital Koboli a semifinálový přemožitel Jakuba Menšíka Němec Zverev. A kvalifikaci na velkou cenu Monaka Formule 1 ovládl lídr mistrovství světa Ital Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a třetí Lewis Hamilton z Ferrari. Hlavní závod začne v Monte Karlu zítra v 15 hodin. A zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách přechodně zesílí.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Legerově ulici v Praze u křižovatky s Rumunskou dejte pozor, vyšetřují tady nehodu dvouosobních aut. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Seifertově ulici u křižovatky s Cimburkovou havarovala také dvě osobní auta. A opatrně i v Bělohorské ulici ve směru do centra před křižovatkou s Patočkovou, respektive před Patočkovou. Tady se srazila tři osobní auta a neprojedete pravým jízdním pruhem. A doplním také D11, 6,5 až 7,5 km ve směru z Prahy. Je tady odstavené porouchané auto. Pozor i v ulici Doudova v Praze 4, kde opravují vozovku a mezi křižovatkami ulic Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která by měla trvat do zítřejšího dne. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 5,5 minuty po 19. hodině a ve večerní Praze vám kromě jiného nabídneme taky aktuální tipy pro volný čas. A taky vás pozveme do kina Maskovaný vrah, hektolitry falešné krve a humor, který si nebere servítky. Po 13 letech se do kin vrací kultovní série Scary Movie. Šestý díl si tentokrát bere na mušku nejen horory, ale i dnešní internetovou kulturu. A o další hity se postará Shawn Mendes. The Killers. Nebo skupina Jelen. Skvělý poslech vám přeje Vláďa Maloší.

0: Je s vámi sobotní večerní Praha. Máme 19 hodin 16 minut. Parodie na vřískot, duchařské horory i společnost jako takovou znovu míří do kin. Série Scary Movie se vrací šestým dílem a poprvé po více než 20 letech u něj znovu stojí bratři Wayansovi, tvůrci původních filmů, které na začátku tisíciletí změnili podobu filmových parodií.
1: Vrací se mimo jiné také herečky Anna Faris a Regina Hall v rolích Cindy a Brandy. Nový film si podle prvních ukázek utahuje nejen z hororů, ale i z umělé inteligence, streamovacích platform nebo influencerů na sociálních sítích.
2: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
3: Why just half gay?
1: Konkrétně si bere na paškál třeba snímky Hříšníci, Substance, Hodina zmizení nebo Heretik.
4: Po tvý Mariáně mám hlad.
5: Kvůli ní seš blbej.
4: Jako tvá máma.
5: A seš můj brácha. Tak je to taky tvoje máma, troubo.
1: Když v roce 2000 přišel do kin první Scary Movie s podtitulem Děsnej biják, bylo to něco úplně nového, jiný druh parodie, zkrátka kulturní exploze. Film si dělal legraci hlavně z tehdy populárního vřískotu, ale zároveň parodoval celý žánr teenagerských thrillerů. Z nízkorozpočtové komedie se tak stal celosvětový hit a následovalo několik pokračování.
6: Dobrý den, jsem Gail Hejstromová, autorka knihy Vy jste mrtví, já bohatá.
1: Jenže postupně série ztrácela dech i původní tvůrce. Trio bratrů Wayansových, které stálo za prvními dvěma díly, od projektu odešlo a fanoušci často tvrdili, že právě tím skončila nejlepší éra Scary Movie. Teď se ale vrací s původní sestavou. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Radio Praha. Nejvíc hitů v digitálu. Digitálu.
8: Viny.
7: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
8: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

19 hodin 31,5 minuty, s vámi je Rádio Praha, přinášíme další zajímavé pozvání. Až do 23. června můžete na různých místech zažít Mezinárodní festival Tanec Praha. Letos celkově přivítá umělce z 12 zemí světa, v Praze uvede festival 20 představení, další jsou pak plánována v regionech. Představí se nejvýraznější umělci z řad choreografů i tanečníků a mnohdy originální přístupy vám zajistí jedinečné zážitky. Kromě hlavního programu je připravený i ten doprovodný v podobě workshopů, vedených předními osobnostmi, účinkujícími na festivalu. No a více v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.

0: just like a song when we were young.
1: Je po 7:45, tohle byla Adele na Rádiu Praha a stále je s vámi sobotní večerní Praha a teď už pro vás máme pražské tipy s Jirkou Šteflem.
2: Z Rádia Praha vám přeju hezký víkend. Odpoledne plné zábavy, hudby a sportu. Přesně takový bude nedělní rodinný den na výstavišti v Holešovicích. Těšit se můžete na kreativní dílny, sportovní stanoviště, soutěže, interaktivní hry i odpočinkové zóny v celém areálu. Zahrát si můžete i speciální šifrovací hru, vyzkoušíte si virtuální realitu a k tomu všemu vám zahraje i několik kapel. V centru Pragovka v neděli můžete navštívit soutěž amatérských tvůrců robotů. Jejich roboti hledají ztracené plyšáky, uklízejí hračky, vozí ve skladu plechovky a nebo dokonce pomáhají likvidovat následky dopravní nehody. A během první červnové neděle můžete zdarma navštívit stále expozice Národní galerie, a to třeba ve Veletržním paláci nebo v Anežském klášteře. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
3: Rádio Praha.
4: Rodinný den na výstavišti.
5: To je odpoledne plné zábavy,
6: hudby,
5: sportu
6: a setkávání. Přijďte si užít pestrý program pro malé i velké.
5: V neděli 7. června od 13 do 19 hodin.
6: Čekají vás workshop.

0: One day she returned to my side.
1: 20. hodina je tady, na rádiu Praha vám přinášíme zprávy, ve studiu už je připravený Václav Miller.
2: Dobrý večer. Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědi a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Armáda od ledna nabrala 1400 vojáků. Cílem na celý rok je 2250 i se zálohami. Unijní migrační a azylový pakt Polsko neuplatní v plném rozsahu. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědi a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové, poté co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
4: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
5: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
6: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
5: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
2: Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda, před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Vzrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
7: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
2: Za prvních 5 měsíců letošního roku taky stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn zaujímají přes 36% trhu. Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Dušik. Dohoda vstoupí v platnost v pátek a Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět také jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra nebo zdravotnická zařízení pro migranty. Většina členských zemí i Evropská komise podle ministra Dušky postoje Varšavy chápe. Polsko je prý ale zároveň připraveného v případných sporech s Evropskou komisí hájit. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Jessiku Foxovou. Nejlepším Čechem byl 6. Václav Chaloupka, Lukáš Rohan dojel 7. a Lukáš Kratochvíl 10. A zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25, slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách přechodně zesílí.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Začneme nehodou, která je stále v Bělohorské ulici ve směru do centra. Před Patočkovou se tam srazila tři auta. Neprojedete pravým místním pruhem. V ulici Doudova v Praze 4 opravují vozovku a mezi křižovatkami ulic Nad Spádem a Lopatecká je uzavírka, která potrvá ještě do zítřka. V Sokolské ulici v Praze 2 se pracuje na silnici, kvůli tomu tam neprojedete pravým místním pruhem mezi křižovatkami s ulicí Hálkova a náměstím IP Pavlova. S omezením tady počítejte do 8. června. V ulici Ondříčkova v Praze 3 probíhají práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřený. Průjezd je možný pouze ve směru do ulice Bořivojova k Olšanskému náměstí. Omezení tady bude do 14. června. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Je 20 hodin 6,5 minuty a s vámi je stále sobotní večerní Praha. Cesta k dítěti, pro někoho rychlá a samozřejmě, pro jiné naopak plná čekání a zklamání. Právě téma neplodnosti rozebereme už za chvíli u příležitosti dnešního Národního dne neplodnosti. A Praha se připravuje na olympiádu dětí a mládeže, která bude v metropoli ve druhé polovině června. Opustit své pokoje na vysokoškolských kolejích, kvůli tomu musí někteří studenti. Už za okamžik řekneme proč. A přidají se k nám taky Martin Garrix s Edem Sheeranem.

i kapela One Republic. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: 20 hodin 16,5 minuty, večerní Praha je stále s vámi. Část studentů z pražských vysokoškolských kolejí musí uvolnit místo sportovcům, kteří přijedou ve druhé polovině června do metropole na olympiádu dětí a mládeže. Například na koleji na Větrníku se musí přesunout do jiných pokojů zhruba 70 studentů. Některým se to nelíbí.
1: Máte tady poličky plné věcí.
2: Knihy, prostě hygienu, jídlo.
1: Popisuje studentka práv Sára, co všechno bude muset stěhovat.
2: Učení hlavně, no asi. A knížky, všechno, co člověk jako potřebuje, nádobí, čistící prostředky. A máme tady všechno oblečení.
1: Tady jsou teda dvě skříně plné oblečení.
2: Jo, a i vlastně ty horní části jsou, tam je nádobí a v té druhé části jsou jako čistící prostředky a tak.
1: Tohle všechno teď budete muset odstěhovat do jiného pokoje.
2: Ano, do jiného pokoje, který ale je i rozlohově vlastně mnohem menší a je tam i méně toho uložného prostoru a vlastně se nám to tam jako objektivně nevejde a nevíme moc, kam to máme dát.
1: Studentům taky vadí, že jim e-mail s informací o stěhování vedení kolejí poslalo na začátku zkouškového období.
2: Bylo to takový, že prostě dva dny totální chaos. A je to takový, že vlastně potom, když se člověk šel domluvit s tou ubytovací kanceláří, tak se nás třeba zeptali, jestli to jako jsme schopni přestěhovat do 3 dnů.
1: Popsala studentka Sára. 3 roky bydlí na koleji Větrník taky Šimon.
3: Za mě osobně to ještě není až takový problém, protože si zvládnu trošku přeházet ten rozvrh, abych se zvládnul odstěhovat. Ale co jsem se bavil se spoustou lidí, tak tady minimálně naše patro, tak tady bydlí dlouhodobě, že to nejsou studenti na semestr ani na 2, ale většinou na roky. A spousta z nich teď třeba státnicuje.
1: Někteří studenti se musí přestěhovat do jiných pokojů, aby na jejich patře mohli být ubytovaní sportovci z olympiády dětí a mládeže, vysvětluje ředitelka kolejí Univerzity Karlovy Miroslava Hurdová.
4: Aby vlastně ve společných sprchách, kde máme například na kolejích, někde máme společné sociální zázemí, aby tam vlastně byla ta jedna skupina, aby se tam nepotkávali se studenty, kteří tam bydlí dlouhodobě. Je to vlastně přínosem jak pro tu skupinu, tak i vlastně pro ty ubytované studenty.
1: Ubytování domluvilo u kolejí vedení hlavního města. Díky podobným zakázkám v letním období, kdy je obsazenost zhruba o polovinu menší, koleje získávají podle Hurdové významné příjmy na svůj provoz.
4: Koleje a menzy nejsou vlastně příjemcem žádný dotace ani žádné jiné podpory, jak z ministerstva školství nebo ze státního rozpočtu, ani z rozpočtu univerzity. Na svůj provoz si vlastně musíme vydělat finanční prostředky sami.
1: Stěhování studentů na konci školního roku je podle Hurdové běžnou praxí, ale na koleji Větrník se kvůli nedostatku místa při opravě jedné z budov v posledních letech nestěhovali.
4: Zrovna na koleji na Větrníku studenti tam byli ubytováni v tom období, když se to nedělo, ale je to standardní postup, máme to vlastně ukotveno i v našich ubytovacích předpisech.
1: Ředitelka kolejí Univerzity Karlovy Miroslava Hurdová doplnila, že čas na přestěhování mají studenti do 19. června. Pracovníky kolejí můžou prý požádat o pomoc se stěhováním většího nábytku. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas. Rádio Praha. Nejvíc

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

Snoop Dogg a David Guetta to dokážou pořádně rozbalit a dnes večer to rozbalíme i my, tak rozhodně zůstaňte s námi. Stejně jako každou sobotu pro vás máme na Rádiu Praha i dnes po zprávách v 21 hodin Zónu 90 s pečlivě vybranými kousky slavných devadesátek. Tentokrát vás čekají UB40, skupina Shalom, Eiffel 65, Bell Book and Candle, taky Alanis Morissette, Bee Gees, Vanastovky, Aniel Knox, The KLF a mnozí další. Zóna 90 je s vámi každou sobotu od 21 hodin na Rádiu Praha hned po zprávách.

0: Netradiční spojení, ale zní to dobře. Tereza Mašková a kapela No Name na Rádiu Praha. Je 20 hodin 45 minut. Opakované zklamání, nespočet vyšetření a někdy taky rozpad vztahu. Přesně tím si procházejí páry, které se neúspěšně snaží o dítě. A dnes na to upozorňuje Národní den neplodnosti. V Česku má problémy s přirozeným početím podle odhadu gynekologů 15 až 20% párů. Mnoho lidí si přitom stále může myslet, že hlavní příčina je vždy na straně ženy. Ve skutečnosti se ale potíže s plodností týkají mužů i žen stejně často.
1: Ten problém už jsme tušili víceméně na začátku vztahu, protože můj partner je po rakovině varlete, ale dokud jsme vlastně o miminku neuvažovali, tak to pořád bylo, že to možná půjde.
2: Denisa s partnerem se proto rozhodli pro umělé oplodnění a teď mají dva malé syny. Podle urologa Michaela Nekuly z Pražské fakultní nemocnice Motol má problémy s plodností až pětina mužů. Nejčastější příčinou je onemocnění varikokéla, tedy rozšířené žíly kolem varlat. Klesla ale taky kvalita spermií. Za posledních 50 let přibližně o polovinu. Může za to změna životního stylu, pokračuje Nekula.
3: Dneska řada z nás má sedavé zaměstnání, to samotné prostě vede k nadměrnému zahřívání toho zemního genitálu a tím pádem ty spermie nebo ty varlata nemají to ideální prostředí. Zároveň se na tom podílí určitě i stres, obezita, kouření, alkohol.
2: Většina problémů s plodností se ale dá léčit. A to jak u mužů, tak u žen. Pokračuje vedoucí Centra asistované reprodukce v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Pavel Darebný.
4: Nemám rád výraz některých kolegů, kteří řeknou, vy nikdy nebudete mít dítě. Tohle jsem schopný říct opravdu jenom v okamžiku, kdy ta žena má odstraněnou dělohu a vaječníky. Pak jsem si jistý. Zažil jsem mnoho případů, kde to se jevilo jako velmi nepravděpodobné a nakonec se to podařilo.
2: Na problémech s plodností se ženy a muži podle něj podílejí stejně. Zhruba ve 40% případů je hlavní příčina na straně ženy. V dalších 40% u muže a ve zbytku jsou to oba. V případě potíží by se ženy měly obrátit na svého gynekologa a muži na urologa. Ti doporučí další postup. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
5: Radio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam. Rádio.

0: 21 hodin na rádiu Praha, čas na další zprávy, které přináší do studia Václav Miller. Ahoj.
1: Ahoj Vláďo a dobrý večer. To, že mi na Karlovarsku vybuchla v panelovém domě neznámá látka, zranění jsou dva lidé, starší ženu veze vrtulník do nemocnice do Prahy. Pražská zoo úspěšně převezla 8 koní Převalského do Kazachstánu, jde o rekordní počet. A katolická církev dnes blahořečila dva kněze popravené komunisty. Zítra bude v Praze polojasno, až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
2: Rádio Praha, zprávy.
1: V Toužimi na Karlovarsku v panelovém domě vybuchla při manipulaci neznámá látka. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému, říká policejní mluvčí Jan Bílek.
3: V souvislosti s nálezem neznámé látky míří na místo policejní pyrotechnik. Dle prvotního šetření při výbuchu utrpěly zranění dvě osoby. Jedna byla ve vážném stavu letecky transportována do nemocnice. Z domu bylo evakuováno dalších 6 osob.
1: Podle záchranářů starší ženu v kritickém stavu vrtulník převezl do popálení nového centra fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Mladší muž ve vážném stavu skončil v nemocnici v Plzni. Příčinu výbuchu kriminalisté zjišťují. 8 koní Převalského je od tohoto týdne úspěšně v Kazachstánu. Transport organizovala Pražská zoologická zahrada. Podle její mluvčí Nikoly Dostálkové jde za 15 let fungování ochranářského projektu o rekordní počet. 4 hřebci cestovali českým armádním letadlem z Prahy. Berlínská zoo poslala do Kazachstánu 4 klesny. Převoz koní má zajistit návrat ohroženého druhu do volné přírody. Kůň Převalského vymizel z přírody na konci 60. let. Jde o poslední žijící druh divokého koně. Katolická církev blahořečila kněze Jana Bulu a Václava Drbolu, které popravili komunisté. Slavnostní mše se odpoledne na brněnském výstavišti zúčastnilo přes 13 000 lidí. Slavnosti předsedal papežský legát Michael Czerny. Blahořečení je předstupněm uznání člověka za svatého. K blahoslaveným se můžou věřící modlit a prosit u nich o přímluvu. V liturgickém kalendáři si je budou každý rok připomínat 17. června. Bula a Drbola se v 50. letech stali oběťmi vykonstruovaného politického procesu. Nejméně ve dvou pořadatelských městech fotbalového mistrovství světa hrozí stávka pracovníků na stadionu nebo v hotelích. Členové odborů v Seattlu a Los Angeles si odhlasovali, že stávku mohou kdykoliv vyhlásit. Vadí jim pracovní podmínky nebo hrozba zatýkání během šampionátu.
4: V Seattlu jsou ve stávkové pohotovosti zaměstnanci hotelů nespokojení s výší svých odměn během turnaje, při kterém se očekávají zvýšené příjmy jejich zaměstnavatelů. Mluvčí sítě Hilton deníku Seattle Times řekla, že firma s odboráři vyjednává. V Los Angeles protestují kuchaři či pokladní tamního stadionu. Mimo jiné varují, že kvůli obavám o bezpečnost stávku zahájí, jakmile se u stadionu objeví agenti imigračního úřadu ICE. Okresní šerif Robert Luna tvrdí, že federální úřady během šampionátu zátahy na pracovníky neplánují. V Los Angeles i Seattle bude hrát i domácí americká reprezentace. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
1: Čeští volejbalisté vyhráli i druhý zápas na úvodním turnaji Evropské ligy. Po domácích Maďarech porazili Nory. Se severským soupeřem sice ztratili první set, ale nakonec vítězili 3-1. O omlazeném národním týmu mluvil po utkání zkušený Milan Moník.
5: Po prvním setu jsme ty zbraně nesložili a ukázali jsme sílu našeho týmu. My starí, co jsme tam byli, tak jsme podrželi mladí a vlastně naopak ty nám to vrátili skvělou hrou i v takových kritických situacích.
1: Další turnaj čeká české reprezentanty příští týden v Jihlavě, kde se v pátek utkají s Bosnou a Hercegovinou a v neděli s Dánskem. Zítra bude v Praze polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti většinou až do vyjasnění. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během dne mírný západní až severozápadní vítr v přehánkách přechodně zesílí.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Rádio Praha. Zóna 90.
7: První červnová zóna 90 začíná. Vítejte, školáci to mají v letošním roce za pár a tak tyto dny pro ně patří školním výletům. Krásná část školního roku. Jestli jste je prožívali v devadesátkách, pak tomu bude na Praze právě teď nádherná kulisa sestavená z ikonických hitů té doby. Tady je Petr Jungmann a první várka 90s. Všechno načne King of Pop, Michael Jackson z alba History. Pak udeří další králové, a to hlubokých frekvencí, ikonický projekt The KLF. O klid a pohodu se po nich postará skotská diva Annie Lennox, nikoli z desky Diva, ale Medusa. Bude No More, I Love Yous, teď přesně 30 let starý hit. Vyšel 8. dubna 1996 jako čtvrtý single alba History. Jo, to ještě Jackson stavěl po světě sochy. Jedna obrovská tehdy stála i na místě Stalinova památníku na Letné. They don't care about us. Dobře se bav.

Sobotní večer. Je čas celý týden spláchnout třeba i hltem ohnivé vody. Rozhodně lepší kořala v krku, než stát na bedně od ní s provazem. Jinak song poprvé zazněl v tramské osadě Zlatý klíč, kde pravidelně poprvé hrál svoje songy tramský bard Mickey Rivola. Konkrétně písnička vznikla v roce 1968, kdy šel vlakem z práce z Prahy domů na Kladno. Takhle si s klasikou poradila polovina Lucie. Robert Kodym a BBH, tedy Vanastovy věci, před 35 lety, v roce 1991. Do country vod se potopíme i za chvilku s tátou Miley Cyrus, Billy Ray Cyrusem. Dáme si jeho největší vypalovačku Aki Breaky Heart, těšte se. Před ním ale ještě Alanis Morissette a taky legendární bratři Gibbové ze skupiny Bee Gees. Vše odstartuje křehká kráska ze Skandinávie, ze Švédska, Emilia. Tady je její životní hit Big Big World.

0: Zóna 90.
1: I had no choice but to hear you. You stated your case.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů, kdy

0: band z bývalé NDR Jana Gross a Bell Book and Candle. Jinak dalšími členy skupiny byly synové členů u nás velmi slavné východoněmecké skupiny Pudis, Andy Beer a Hendrik Röder. Nedávno jsem na desky Pudis narazil v antikvariátu. Docela nostalgie. Kdo je tehdy neměl doma? Tady je zóna 90 na Praze a teď Bella Italia. Devadesátky bez slavných diskotékových hitů z Apeninského poloostrova, to by byla chyba. Kolikrát za večer se tehdy hráli Gigi D'Agostino nebo Eiffel 65. Dneska si je dáme jednou hned za sebou. Nejdřív Gigi D'Ag a cover hitu Nika Kershova z 80. The Riddle a pak jeden z největších hitů celé dekády vůbec, I Am Blue Da Body. To budou Eiffel 65. Volume doprava a vychutnejte si ty beaty na plný pecky, ať i soused ví, že posloucháte Rádio Praha.
1: Zóna 90 a Petr Jungmann.

0: Nejdřív Šalom, písnička legendárního Olympiku. To byly otázky. Po nich britská zpěvačka Kirsty MacColl. Naspívala řadu krásných songů, ale dožila se jen 41. Zemřela tragickou, krutou, avšak velmi hrdinskou smrtí. Při potápění v Mexiku si při vynořování všimla, že se do míst řítí velkou rychlostí motorový člun přímo na jejího syna. Stačila ho odstrčit, ale sama tam zůstala. Statečná žena. Tak, dáme si ještě trochu léta a reggae band z Anglie UB40. Bude Kingston Town a další devadesátky non-stop zase za týden.
1: Zóna 90. V sobotu večer.

0: 90.
1: To byla Zóna 90 na Rádiu Praha.
2: Zóna 90.
1: Další 90, celých 60 minut, přesně za týden. V sobotu v 9 večer.
2: Zóna 90.
3: Je 22 hodin.
4: Tým knihovny Václava Havla navrhuje stažení výpovědí a nabízí Dagmar Havlové další spolupráci. Armáda od leda nabrala 1400 vojáků, cílem na celý rok je 2250 i se zálohami. Unijní migrační a azylový pakt Polsko neuplatní v plném rozsahu. Zítra bude polojasno až oblačno, k večeru se bude vyjasňovat, teploty 23 až 25 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
4: Odcházející tým knihovny Václava Havla nabízí stažení výpovědí a pokračování v práci. Vyplývá to z dopisu, který má Český rozhlas k dispozici. Tým ho odeslal bývalé první dámě a spoluzakladatelce knihovny Dagmar Havlové poté, co ve čtvrtek oznámila, že od projektu odstupuje.
5: Bohužel i já odstupuji od naší dohody. Každý projekt má přinášet především radost, a to i těm, kteří jsou za něj jakkoliv odpovědní.
6: Vysvětlila Havlová svůj odchod z projektu s tím, že nemá sílu ani zdraví v něm pokračovat. Tým bývalé první dámě v dopise navrhuje, že dokončí připravované akce a na podzim zvolí nové vedení. Podmínkou týmu je taky konec působení současného ředitele Tomáše Sedláčka a jediného zbývajícího člena správní rady Davida Duška. I Dušek ale chce přes léto připravit restrukturalizaci knihy.
7: Podařili se nám uskutečnit v nejbližších dnech ty kroky, které povedou k jakési stabilizaci statutárních orgánů.
6: Kvůli sporům o způsob vedení instituce odešli z projektu v posledních týdnech i klíčoví investoři. Lucie Špetová, Český rozhlas.
4: Česká armáda od ledna do května nabrala asi 1400 nových vojáků. Celoročním cílem je přes 2200 i se členy aktivních záloh. Na dnech pozemních sil Bahna v Brdech to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vedení armády. Podle nich potřebuje Česko kvůli aktuálnímu dění ve světě počet vojáků dál zvyšovat. V současnosti má armáda 25 000 profesionálů a přes 5 000 příslušníků záloh. V Česku za prvních 5 měsíců stouply prodeje nových aut meziročně o 3%. Vyplývá to ze statistik Svazu dovozců automobilů. Mezi značkami stále vede Škoda před druhým Volkswagenem a třetím Hyundaiem. Zrostl ale podíl čínských značek, tvoří přes 5% trhu. V samotném květnu se prodeje nových aut zvýšily o 5%. Podle tajemníka Svazu dovozců automobilů Josefa Pokorného se tak zatím neprojevily dopady konfliktu na Blízkém východě. To by se ale mohlo změnit v dalších měsících.
8: Hodně bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet ekonomika, protože zatím stále vnímáme zajímavou poptávku, ale už není tak vysoká, takže se případně počítá s tím, že už ten nárůst nebude tak vysoký.
4: Za prvních 5 měsíců letošního roku také stoupl počet nově registrovaných aut s alternativním pohonem. Hybridy, elektroauta nebo vozidla na plyn zaujímají přes 36% trhu. Polsko nebude v plném rozsahu uplatňovat migrační a azylový pakt Evropské unie, aby neohrozilo svou národní bezpečnost. Agentuře PAP to řekl náměstek ministra vnitra Maciej Dušek. Dohoda stoupí v platnost v pátek a Polsko si stejně jako Česko zajistilo výjimku z povinného principu solidarity. Nebude tak muset přijímat žadatele o azyl z jiných zemí. Polská vláda ale nechce zavádět také jiné části migračního paktu, jako je třeba povinnost budovat přijímací centra nebo zdravotnická zařízení pro migranty. Většina členských zemí i Evropská komise podle ministra Dušky postoje Varšavy chápe. Polsko je prý ale zároveň připravené ho v případných sporech s Evropskou komisí hájit. Kanoistka Martina Sadková vybojovala stříbro na světovém poháru v Troji. Nestačila jen na nejúspěšnější vodní slalomářku historie, Australanku Jessiku Foxovou. Nejlepším Čechem byl šestý Václav Chaloupka, Lukáš Rohan dojel sedmý a Lukáš Kratochvíl desátý. Zítra bude polojasno až oblačno, ojediněle přehánky, k večeru ubývání oblačnosti, většinou až do vyjasnění. Noční a ranní teploty 15 až 13 stupňů, nejvyšší denní 23 až 25. Slabý během nemírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

0: pražský orloj, tak ten zná přeci každý. Málo kdo ale ví, jak složitý a geniální tenhle stroj vlastně je. Ale co přesně orloj ukazuje? Pochází z roku 1410 a zobrazuje nejen čas, ale hned několik dalších údajů. Třeba polohu slunce a měsíce, taky znamení zvědokruhu i datum. Stroj orloje se skládá z několika částí a každá z nich má důležitou funkci. Jde údajně o nejlépe zachovaný středověký orloj vůbec. I proto je to jedna z našich nejznámějších historických památek. Praha je nej. Rádio Praha. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.

0: Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
1: Na Rádio Praha.
0: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
1: Ve vašem mobilu.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha a mým hostem bude už za chvíli herec Vojtěch Vondráček. A jedním z našich témat bude nová premiéra v rámci letních shakespearovských slavností a tentokrát to bude komedie Omylu.

0: Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a se mnou ve studiu už je herec Vojtěch Vondráček. Já vás zdravím.
1: Dobrý den.
0: A vzpomínáte, už jste tu byl před pár lety?
1: Ano.
0: A tam jsme probírali Guillem Pokebuly. Vzpomínám si dobře na tu inscenaci?
1: Jo. Já dokonce si vybavuju, že jsem u vás podruhý a po každý jsem se neholil.
0: Paráda.
1: Ale tentokrát to možná není vidět. Jo, teďka, jo, my jsme na kamery, takže já neoblafnu posluchače.
0: A taky jsme se bavili o stockholmském syndromu. Možná se k tomu ještě vrátíme, ale první věc, vy jste v jednom rozhovoru zmínil, že milujete rozhlas. To nás těší.
1: Jo.
0: Jak to? Proč?
1: Ano, miluji rozhlas, tak ze spousty důvodů. Já rád jako rozhlas poslouchám, mám rád hodně rozhlasový hry. Mám rád audioknížky. Přijde mi, že tady je, že ve všech budovách jako rozhlasu vlastně je nějaký jako zajímavý důstojný prostředí, který mi je příjemný.
0: A jste sám často aktérem? Natáčíte často?
1: Jo, vlastně víc a víc. Ano, teďka teda mám jednu, co mám moc rád, tak to jsme dělali s Aničkou Vošalíkou. Černý řemeslo, co je teďka na rozhlasu. A na to jsem tak zvláštně pyšnej, je to docela prča, myslím. To jsou dvě pohádky pro děti, ale ne tak úplně, ale je to skvělý.
0: Každopádně, když zmíníme třeba ten dubbing, rozhlas, divadlo, film, seriál, tak máte nějakou hierarchii těch disciplín?
1: Ta se pořád míchá.
0: Ta se míchá.
1: Já mám takový docela dlouhý období, v podstatě ve všem, co dělám, že vždycky, když se něčemu věnuju, tak se tomu snažím udělat co nejvíc času. Předminulý rok byl právě takový rok, kde se ty práce smíchaly všechny dohromady. Jezdil jsem z placu do divadla, z divadla do dabingu, z dabingu do rozhlasu a takhle pořád dokola. Až jsem si teda pobyl na jibce nakonec, takže jsem si říkal, on to opravdu nejde, takže já se snažím jako, já mám hrozně rád, když propadnu při jakýkoliv práci, nějakému jako hyperfokusu, když opravdu mám ten komfort z toho, že se na tu práci můžu zasoustředit. Takže ta hierarchie není, ale furt se proměňuje, takhle si to skládám, jak je zrovna potřeba.
0: Přičemž rozhlas je na prvním místě.
1: Jakoby je pravda, že jako u rozhlasu se mi nestalo, že bych jako nešel rád. Jako nikdy vlastně. Jako do rozhlasu prostě rád přijdu.
0: Na jibce jste skončil z důvodu toho, že jste byl úplně vyčerpán.
1: Přepracovaný. Jirka Vyhorálek mě zachránil na představení na Personách. Strašný to bylo. Ale pak jsem si udělal na jibce takový klášter a srovnal jsem si myšlenky a je to roka, čtvrt roka, půl a cítím, že je něco hodně jinak, takže je to příjemný.
0: A co jste změnil?
1: Jídlo, spánek. Tyhle ty základní věci, které jsem úplně nedržel. Já jsem si totiž dřív myslel, že z nějakého psychického stavu jsem se zhroutil. On to bylo přesně naopak. Já jsem si neudržoval ten fyzický stav a úplně to vlastně rozházelo psychiku. Jako čím jsem teďka starší, tak cítím, že když je člověk napapaný, vyspinkaný, vykoupaný,
0: tak je dobře.
1: Tak vlastně jako všechno jde líp a i ta motivace je nějak mnohem silnější a i nějaký vnitřní zápal, nějaká vášeň je mnohem silnější.
0: Teď pozvánka. Komedie Omylu, to je novinka v rámci festivalu Letní Shakespeareovské slavnosti. No. 24. června by měla být premiéra?
1: Já myslím, že jo. Teď bych musel sáhnout do diáře, ale myslím si, že to je 24.
0: června. Na konci června prostě.
1: Ano,
0: co tam hrajete?
1: Já tam hraju Antifola. Který to je? On to není Efeský. Efeský hraje. Jo, Efeský je Marek Adamčík s Tomášem Havlínkem a v alternaci a já jsem Syrakuský. No, to je jedno z dvojčat, který vlastně přijíždí do přístavu, hledá svého bratra a v tom přístavu ho všichni znají dřív, než on je. A on se dostane do takové zvláštní situace a postupně z ní bruslí.
0: Jenom mě napadá ten důvod a to rozhodnutí toho, že si ukrojíte i ty letní prázdniny a že jdete znovu do práce. Není vám to líto?
1: Takhle, já jako pořád ještě trošku jako nějaký workoholismus sobě cítím. A je pravda, že už jako se začínám hodně těšit na pláž a moře a potápění a koukání, jak prosvícuje slunce skrz vodu, to na to se těším.
0: To plánujete taky?
1: Určitě si tam najdu aspoň týden, ale teďka já to beru tak, že jsem v takový cílový rovince, která bohužel a naštěstí jako nabrala spoustu práce okolo, protože jsme dodělali desku s klukama v triu. A 7. září v 10 na Zábradlí probíhá křest A do toho se vlastně zkouší Shakespeareovky a do toho zkoušíme Na zábradlí s Petrem Erbesem a s Borisem Jedinákem. Vidíte, my jsme se vlastně potkali, jsme zkoušeli Kiem s Petrem a teďka a s Borisem a teďka se potkáváme tady u toho. No a ten Konec jara a kříží se to vlastně se Shakespeareovkama a do toho ještě vlastně v červenci připravujeme klip, který točí Kačinka Šrámková a já a naše kapela. A nějak se to jako namlilo všechno dohromady, že já si teď nemůžu úplně dovolit jako vypnout, protože kdybych vypnul, tak bych spal týden, takže si říkám, že mám tam nějaký jako svůj deadlineík a potom jedu lovit olihně třeba. Rádio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem je herec Vojtěch Vondráček.
2: Stále.
1: A vy už jste na to narazil 11. června, tedy další premiéra. Tentokrát v divadle Na zábradlí. To už je doslova a do písmene za pár dní. A je to konec jara. Pražského jara.
2: Já jako bych spíš za sebe, teďka jsme jako uvnitř procesu. A za sebe určitě můžu pozvat na jako zajímavý tvar. Jako myslím si, že Myslím si, že vzniká něco, co už teď vím, že bude strašně jako koukatelný.
1: Jak, ale to je docela zajímavý podnět, protože dokáže herec vždycky odhadnout v tom průběhu zkoušení, jestli to bude nebo nebude fungovat.
2: No já na to mám hrozně úplně nechutný čuch.
1: Fakt?
2: Ale teď jsem trošku dělal ramena.
1: Ale klidně to řekněte, to je zajímavý.
2: Ne, ale mám na to čuch a většinou... Slyšel jsem to už i od ostatních, tak to říct můžu, že většinou jako cítím, když jde do tujího, nebo se to láme do nějaký krize a myslím si, že dokážu poměrně jako brzo v těch prvních pár dnech, kdy se to začíná lámat, jako začít vychytávat, kam to bude směřovat. Tak tohle je taková vlastnost, kterou mám rád a díky tomu už jsem vlastně se neocit jako... Skoro 12 let jsem se neocit v něčem, kde bych jako bejt nechtěl. Takže to je, a když se to stalo, tak jsem vždycky se snažil udělat něco pro to, abych tam být chtěl, když už tam jsem.
1: Já jsem na Instagram i svůj soukromý i na Rádia Praha vyhodila, než jste přišel na rozhovor, takovéto otázkové okno. Přišly tam dotazy a dva jsem vybrala, ty se mi líbily. První, jaká je tvoje nejoblíbenější inscenace v divadle Na zábradlí, píše Sára.
2: Ahoj, Sáro. Já mám si tykat, ne?
1: No, ona vám tyká.
2: Jo.
1: Tak co to je?
2: Nemám jedinou inscenaci, na kterou bych nešel rád hrát. Myslím, že nejsem jedinej v tom divadle. Pozval bych určitě vlastně na cokoliv, když se večer rozhodnete, pojďte, protože nemám pocit, že bychom teďka měli na repertoáru něco, co by vám bralo čas. Ale úplně nejradši asi zůstávám i především kvůli premiérám, jaký proběhly a jak hrozně se hezky se fungovalo na tom zkoušení, je Honzova Mikulášková z Uvnitř banánu, podle povídek Pavla Klusáka. Tak, nebo podle takové encyklopedie Pavla Klusáka. Tak určitě Uvnitř banánu. Jako určitě Uvnitř banánu.
1: Já tady mám ten kompletní výčet, když tak mě opravíte. Takže Hon... Časokryt, Plechový bubínek, Fušeři, AI, to by zajímalo mě.
2: Časokryt taky miluju teda. Časokryt, no, taky ten je teď čerstvý ještě, takže to je příjemný.
1: Takže už máme dvě. Ano. Bůh v Las Vegas, Racek, Uvnitř banánu jste zmínil a O Pavlovi.
2: Ano.
1: Je toho dost? Jak často hrajete do měsíce?
2: No teď se toho právě dost naopak derniérovalo. Vlastně derniérovali naše milované Hamlety, Moje srdcové persony jsme poslali do kopru, ale ve správný čas, myslím, oboje. Macbeth teďka, kde Míla Kianik hrál, Macbeth šel taky pryč. No hodně věcí naopak, já mám teďka pocit, že právě v divadle mám trošku větší volníčko. a tahle sezona byla jako opravdu jako plná, nabitá, někdy euforická.
1: Já jsem na to nezapomněla, mám tady ten druhý dotaz, který přistál na Instagramu, ale já mu úplně nerozumím, jak se daří inženýrovi Králíkovi. Ale teď to je postava i z Vrchní prchni, ne?
2: Já tomu rozumím moc dobře.
1: Můžete nám to vysvětlit? Je to prezentovatelné?
2: Víte, já mám králíka.
1: V rozhlase.
2: A je to půl roku, co mám králíka. Jmenuje se Frederik Natalien. Jmenuje se Natalien podle Natálky Košťálový, se kterou jsme šli koupit bíčí. No, jestli jsme koupit do Zverimexu pro pejska do brůdky.
1: Děkuju.
2: A já jsem tam viděl Frederika. Já jsem na první pohled věděl, že to je Frederik. No a odešel se mnou, hned jsem vzal klícku. Mě by v životě neopadlo, že je Frederika, ale to je tak úžasný králík. Teď jsem mu teda musel pořídit plyšáka, protože na něj jde jaro, ale už brzo bude mít druhou králici.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček a s divadlem Na zábradlí to má takový hezký background, protože jestli jsem to správně pochopila, tak vy jste předtím odmítl jiná angažmá.
2: Jo. No,
1: ono... A na to zábradlí jste si počkal. Tak
2: no,
1: trošku
2: jo, protože já jsem v tomhle mám nějakou jako pevnou víru v sobě, že když vím, že to ještě není ono, tak jako stojí za to si počkat. A protože to byla zrovna doba, kdy já jsem byl poměrně zoufalý, jo. To je, jako já jsem vlastně práci neměl, byl jsem normálně po brigádách a tak. Byl jsem na chvíli zaměstnaný na DAMU jako výpomoc třetímu ročníku katedry alternativního loutkového divadla, což mě zaměstnal Jirka Velka tenkrát po vyhazovu a o to jsme se jednou bavili, to si, ale
1: no proč to divadlo proč Na zábradlí?
2: Jo, ano, no takže to bylo v téhle době, kdy to nebylo úplně růžový a já jsem po každém tom angažmá, ono jich zase tolik nebylo, jo, oni byli tři krom Zábradlí, ale to není tak, že by se sesypali na jednou pražský divadla nebo český
1: divadla. A asi nám neřeknete, jaká to byla divadla.
2: To se asi nedělá, nebo já myslím,
1: jasně,
2: že se to nedělá.
1: Ale ne, já se zeptám jinak, jako spíš, jestli to bylo o tom, že to divadlo Na zábradlí je ta poetika, která vás baví.
2: No to byl právě ten problém, když jsem tam nastupoval. Protože mě když zavolala Dorka Víceníková s Petrem Štědroněm, tak já jsem si dal týden na rozmyšlenou a bylo to jenom z toho důvodu, že já jsem potřeboval zjistit, co já můžu přinést do toho divadla. Já jsem se trošku bál, já hrozně nemám rád pocit, když jsem někde zbytečně nebo když jsem pátý kolo uvozu a tohle jsem se trošku bál, protože jsem nastupoval mezi pro mě jako vlastně jako fantastický herce, nebo ne-li dokonalý herce a zároveň Gonzovi Mikuláškovi, který na dlouhou dobu byl jako pro mě nějakým jako průvodcem, takhle jako novým přemýšlením o divadle.
1: Na druhou stranu, kdyby vás nechtěli, tak vás neosloví.
2: No a já mě to strašně potěšilo, ale já měl fakt jako hrůzu. Já jsem se fakt bál, že prostě si tu poetiku, protože, jak víte co, mám 2 metry, ruce všude, nohy všude a bohužel ta moje přítomnost někdy jako bývá určující, což může jakoby potom měnit třeba špatným směrem. Když jakoby já asi 2 týdny nevím rady, tak ti můžete nakazit dalších 5 lidí. A naštěstí jsem jakoby pochopil, že u nás jsou takový siláci, že tu poetiku se vlastně vzít nenechají. Takže...
1: Petr Čtvrtníček, takže jsem, Jakub Žáček,
2: no jasně,
1: a další.
2: No jasně, Jura Vihorálek, Janička Potková, tenkrát ještě Anička Kameníková, jo, David Petrželka Čerstvý náš, Míša Bednář, jo, to jsou prostě Majdička si dává Mílky, to prostě já bych musel jmenovat všechny, já jako tam opravdu a hlavně to jsou nejlepší parťáci na jevišti, co jako znám a jakože teď po těch 12 letech, kdy to tak jako aktivněji dělám a po celém tom dětství v divadle, tak vlastně hodně cítím, jestli ten druhý člověk je pro mě jako parťákem a jestli já umím být parťákem pro něj, takže takhle to u nás funguje.
3: Radio Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Posloucháte Rádio Praha a se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. A když vlastně jste se nechal vyhodit z DAMU, což jsme probírali už.
2: Nechal vyhodit, oni mě vyhodili.
1: No, ale tak mohli jste to ještě zachránit, buď přihlásit se znovu, nebo zkusit nějaký opravný termín. Já vím, že to byla už potom, to už byla nějaká, to byl děkanský termín, kdy to už nevyšlo.
2: Mě přitom, bylo to dokonce, myslím, třetí děkanský termín.
1: Takže tam už vlastně cesty zpátky není. Ale
2: to byla
1: takhle,
2: blbost.
1: No. Dobré je, že z DAMU se občas vyhazuje i pro nedostatek talentu, což není váš
2: neřekl. Já jsem případ. Já jsem byl vyhozený z Českého divadla, ale jako dneska už vím o hodně víc věcí. Já ty věci hrozně rád dělám sám. A mě prostě ta škola pro mě byla vždycky, jako ať šlo od střední, o základku a o výšku, tak pro mě byla vždycky trošičku jako trápení něčím.
1: A proč jste šel teda na DAMU?
2: Já jsem věděl, že otevírá ročník Jan Mikulášek. Mm-hmm. A já jsem, on si mě pozval, když mě bylo asi 17, což byl nápad táty tenkrát, že v Macbethově je postavička Donald Baina, která se většinou prostě škrtne nebo se někomu dá. No a Honzu napadlo, že bych si to v těch 17 mohl zahrát, že v tý dlouhý tak jako bejvám od malička. Takže já jsem byl 5 minut na začátku a 5 minut na konci. Tak jako fakt jenom čurdička. Řekl jsem 2 věty, plazil jsem se takhle po Martinovi Matějkovi spoceným. Ahoj Martine. A já jsem se do toho jeho divadla, jeho stylu a scény Marka Cpina, se kterým dlouho pracovali v tandemu, dneska pracují taky, ale jako tenkrát to myslím bylo intenzivnější. To pro mě byla úplně jako nový divadlo, který mě fascinovalo, a já jsem vždycky v tom čase, který jsem tam nebyl, tak já jsem viděl každou reprízu. Já jsem si vyběhl vždycky na balkónek a šel jsem pěkně koukat. Táta tam hrál právě Macbetha. Bylo to neuvěřitelná inscenace prostě. A já na to hrozně vzpomínám. Zároveň to byla inscenace, kde jsem poprvé slyšel Arvo Pärta. Dlouho jsem si myslel, že to napsal Honza Mikulášek, a pak jsem zjistil, že poslouchám Arvo Pärta celou dobu. Myslím si, že těch 17, ten věk je takovej jako častokrát hodně určující. A pro mě to byla právě doba, kdy jsem načuchl jako k tomuhle vlastně pro mě úplně novýmu záhadnému divadlu. A pak, když jsem zjistil, že Honza otevírá ročník, tak já jsem věděl, že jako vlastně hrát nepotřebuju nebo nechci, ale hrozně mě zajímala ta práce s Honzou. Myslím, že potom se taky občas natrápil, protože tím, že jsem nebyl rozhodnutý být herec, tak někdy na hereckých jsem býval třeba dost línej na DAMU a tak, že jsem si furt přemýšlel o svých věcech. Ale nakonec asi jsem na tý DAMU neudělal takovou ostudu, když si mě pak vzali na zábradlí, tak to bylo fajn. A mimochodem jsou to 2 dny, co jsem svojí slečně pouštěl naší diskovku, Prodejů nevěstu v letech 1858 až 2018.
1: Co na to říkala?
2: No, já jsem byl rád, byla nadšená, ale ke mně se dostalo, že ten záznam nějak lítá, já jsem to jiný neviděl. Hlavně jsem byl hrozně rád, že vidím jako mladý kámoš, že jo, z ročníku. Míla Vedral, Štěpán Lusty, Kryhov Jáček, Tofík, Bojka Bočková, Káťa Kozinka, Maruška Kružinová, Terka Těžka. To bylo jako, jo, že to bylo to příjemné na to koukat. Že mi přišlo, dneska jsem nějaký ramena tady trošku, ale musím říct, že jsem měl pocit, že jsme udělali dobrou práci, tak mě to dělalo radost.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
4: Give me a beat.
3: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Lenky Vahalové.
1: Se mnou je stále Vojtěch Vondráček, herec. My se teď dostáváme ještě trošku zpátky do minulosti. Já se chci zeptat na ten stockholmský syndrom, protože
2: to už je dávno.
1: Já vím, ale nebojte, nebudeme vůbec se na to vzpomínat.
2: Ne,
1: ale
2: já na to vzpomínám s láskou. Tak?
1: Ale spíš na tu vaši postavu, nevím, jak ji nazvat slušně, ale vy jste zmínil, že strašně rád zkoumáte duši psychopatů.
2: Už to tak úplně není.
1: Už to tak úplně není.
2: Už to tak úplně není. Já myslím, že jsem jakoby prozkoumal v těch jako nějakých temných stránkách života a temných stránkách osobností něčeho nechutného, něčeho sociopatického, něčeho jako diagnostikovaného, tak jsem v tom strávil tolik času, že mě vlastně už to trošku přestalo bavit.
1: A na co jste přišel?
2: Přišel jsem na to, že si člověk může vybrat stranu.
1: Opravdu?
2: Že si myslím, že za všech okolností se můžete rozhodnout, jestli jste na světle, nebo jestli jste ve tmě. A já si asi chci vybírat spíš to světlo teďka.
1: A co si z toho může vzít herec? Jak potom zahraje dobře psychopata? Pomůže mu to, že ho rozklíčuje, tu jeho duši?
2: No, já jsem v tomhle jako poměrně, jako, nebo já jsem techničtější potom, když jde o tu praxi. Já vlastně, když si načítám právě o různých jako diagnozách nebo něco, tak, jsem poměrně jako hluboko v tom tématu, ale spíš nějakým zájmem. Není to tak, že už bych jakoby hledal cesty, jak si to vzít do sebe. No a potom hledám právě nějaký charakteristický znaky toho člověka a snažím se v té práci být jako co nejpreciznější, a pokud proto opravdu není jako, pokud tomu není věnovaný jako nějaký důležitý detail, kde se mají odehrát nějaký skutečný emoce, tak mám pocit, že to bývá častokrát jako bez překážky najednou, že častokrát, že tu emoci nějak držíte furt nebo s ní pracujete furt, tak mi přijde, že to bývá častokrát kontraproduktivní, ale ne, žádný univerzální lék na nic nemám. Jako takhle to mám já.
1: Nedávno jsem natáčela s hercem Josefem Trojanem a bavili jsme se i o tom rozdílu třeba českých a dejme tomu amerických herců, když americký herec dostane nějakou zásadní velkou roli třeba toho psychopata, tak má poměrně spoustu času na to se do hloubky připravit. Čas, finance a tak dále. Je to úplně jiný styl přípravy, než co jste třeba zvyklí tady v našich končinách.
2: O tomhle jako Pepík ví určitě víc než já. Jako pár zahraničních věcí jsem udělal, ale jako nic moc, co by stálo za zmínku. Ale jo, tak já myslím, že ten čas nám obecně chybí tady jako skoro ve vší práci. Myslím si, že jako já to vidím, že když prostě potřebuju nějak důstojně žít, tak musím jako se otáčet jak Fredka. Není to tak, že si každý ten měsíc můžu udělat hezký víkend. Takže ten čas, myslím, je tady jako pořádem, ale skoro bych řekl, že je to lepší a lepší. Že mám pocit, že nějaký, i dokonce myslím, že se lidi naučili, nebo že se jako herci u nás, režiséři se trošku s tím naučili pracovat, že nemáme čas. A že jsme vlastně všichni najeli na nějakou takovou jako vlnu dobře, tak není to ideální, ale pojďme.
1: Ale i tak čistě teoreticky, obecná otázka, kdybyste měl tu možnost si tenhle přístup vyzkoušet, stál byste o to, musel byste třeba přibrat, oholili by vám hlavu, já nevím co.
2: Jasně, já jsem jako by tohle už jako zažil v menším, bylo to i kvůli Králi Šumavy, když jsem trošičku, že jsme byli v lágru, takže trošičku, já jsem měl pupíček, takže jsem musel trošku hodit dolů, měl jsem vykousanou hlavu a tak, ale byla to jenom postavička v tom filmu, nebylo to tak intenzivní vůbec. A jako jestli bych si to přál, nevím. A já teďka hodně mám v hlavě právě muziku a cítím, že se k muzice budu nějaký čas jako ubírat a každou nabídku si rád poslechnu. Jako takhle, já moc ani neumím jako přemýšlet, co se toho herectví jako týče, což je mi teďka právě příjemný v té muzice, že já nemusím na nikoho čekat. Je to, nemusím čekat na to, až zazvoní telefon. Jako zaplať pámu zvoní teda, ale každou nabídku si rád poslechnu. Takhle to mám.

0: Máte, Vojto, někdy čas si zahrát s tátou? Přicházejí ty nabídky s Honzou Vondráčkem?
1: Byli nějaký, naposledy jsme natočili s Marinkou Hnítkovou krátký film. Řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Tam jsme hráli strejce a synovce a potom jsme ještě s Olmem Omerzu jsme točili poslední den patriarchátu, tam jsme si hráli otce syna, ale třeba k muzice se teďka spolu nedostaneme. Nicméně táta jako by byl nějak jako pořád přítomný u toho vývoje té desky. Takže my jsme se o tom bavili spolu, že já jsem mu posílal celý ty 3 roky nějaký různý jako skoro hotový věci a táta je jako perfektně poznámkoval, takže vlastně se nakonec stal takovým jako producentem té desky. Ale vlastně jako krom té muziky, kdy jako by vlastně to bylo tak, že jsem za tátou chodil s těma nápadama, jestli si to poslechne, tak se moc jako ke společné práci teďka nedostaneme a jsme rádi, když se spolu vidíme.
0: Civilně.
1: Tak.
0: Tak. A když probíráte muziku, je třeba občas čas probrat i divadlo, herectví, film?
1: No, myslím, že... Tak
0: radíte se
1: určitě.
0: S ním?
1: Asi se, už jsme se od nějakých jako radění jsme se dostali nějak dál. Už tak jenom klábosíme.
0: A jdete občas do divadla v Dlouhé na tátu
1: no,
0: se
1: jasně,
0: podívat?
1: No jasně, naposledy jsem byl na Zlatém městě, který teda vřele doporučuji, vynikající inscenace. A tam je táta jako k sežrání zrovna.
0: My jsme probrali všechny ty premiéry, které vás čekají v divadle na Zábradlí. Letní Shakespeareovské slavnosti. 7. září tedy vyjde.
1: 7. září
0: bude křest.
1: Ano, bude to tak, že křtíme to na Eliodovce v knihovně, což je nad jevištěm prostor. Hraje se Časokryt právě a budeme to mít spojený. Budeme vlastně Časokryt se rovnou prolne do toho křtu. S tím, že ten křest snad, když všechno klapne, bude streamovaný a jinak budou otevřené dveře a dá se poslouchat vlastně skoro odevšat ze Zábradlí.
0: A připomeňte, jak se jmenuje kapela a jak se bude jmenovat ta deska.
1: Je to kapela Vont, je to trio a s Tomášem Pospíšilem a Jirkou Nedbalem a bubny basa, já kytara zpěv. Deska se jmenuje Tokin.
0: A poslední otázka, co vás čeká po létě? Víte to? Nějaké natáčení? Chystá se něco?
1: Po létě, jakoby po tom 7. září právě, kdy právě uzavřeme nějakou jako 3letou, skoro 4letou práci, tak určitě hodím nohy na stůl a těším se na to jak malý
0: krásný
1: kluk. Jo. A nejlíp
0: na Jipce si oddechnout.
1: Tak, snad si nebudu odpočívat na Jipce. Mi se z toho nestala konstanta, že si vždycky takhle na listopad, že se zavřu na Jipku na chvíli. Takže určitě nohy na stůl.
0: Se mnou byl Vojtěch Vondráček. Moc děkuju.
1: Já taky děkuju.

Nemusíte nás jenom poslouchat. Můžete se nás i dotknout. Rádio Praha. Novinky, zajímavosti i pohled do zákulisí Rádia Praha najdete také na Facebooku a Instagramu. Nelaďte se na Prahu.

0: Severní Čechy, sobota 13. února 2016. Na tísňovou linku policie se právě dovolala žena z Teplic, která rozrušeným hlasem oznámila, že její nezletilý syn zřejmě spáchal něco strašného. Ráno po probuzení se jí prý u snídaně svěřil, že asi ublížil dívce, se kterou měl strávit předešlý večer v chatce v zahrádkářské kolonii. I když synovi zpočátku nechtěla věřit, důvody k obavám měla. A protože nenašla odvahu zajít se na místo podívat, požádala o pomoc policii.
1: Ta maminka mu věřila, protože s ním, řekněme, byly výchovné problémy, docházel k psychiatrovi, měl nějakou diagnózu. Měla skutečně podezření, že se něco v té zahrádkářské kolonii stalo. On jí řekl, že tam chtěl s tou svou dívkou slavit svatého Valentína, který měl být vlastně o den později, v neděli, a že jí ublížil. Ona napřed chtěla na tu zahrádku jít sama, poté ale radši kontaktovala policii.
0: Martin Charvát na první vraždu roku 2016 vzpomíná jako na mimořádný případ neuvěřitelné krutosti. Dopoledne výjezd ústecké kriminálky směřoval do zahrádkářské kolonie s pocitem, že nejspíš půjde o nedorozumění. Jenže za dveřmi označené chatky policisté bohužel skutečně nalezli tělo ubodané dívky bez známek života.
1: V tu chvíli se rozjelo klasické vyšetřování, ohledání místa činu. Podezřelého jsme znali tu chvíli, ale podezřelý mezi tím z domova utekl a k dispozici nebyl. Takže se rozjelo ohledání místa činu a rozjelo se pátrání po podezřelém a v neposlední řadě, a to bylo asi ta priorita v tu chvíli, zjistit tu totožnost oběti. My jsme věděli, že to je někdo z okolí toho podezřelého, takže jsme se rozjeli po spolužácích a po učitelích z té základní školy, kam oba společně docházeli, a postupně jsme se dopracovali k která v tu dobu žila s babičkou.
0: Nezletilá dívka skutečně měla odejít na oslavu narozenin svého kamaráda Petra a rodina ji od sobotního rána postrádala. V zápětí po identifikaci těla bylo jasné, že obětí je skutečně ona. Soudní lékař pak na jejím těle nalezl více než 20 bodných ran. Po Petrovi ale jakoby se slehla zem. Tým kriminalisty Martina Charváta mezitím zjistil, že chlapec v jejich síti uvízl už před pár měsíci kvůli jinému případu a začali prověřovat jeho kamarády i sociální sítě.
1: Rozjelo se pátrání po Teplicích. Zjistili jsme dokonce jeho velmi blízký kontakt. Byla to druhá dívka, nepoužiju její jméno, ale říkejme jí třeba Alice. A byla to asi skutečně jeho přítelkyně, s kterou on měl důvěrný vztah, a tady ta a**ka byl spíš někdo, koho on se prostě připravoval zabít. My jsme rozjeli pátrání a první, kde jsme udělali tu prověrku, byla ta Alice.
0: Tím se ale policejní pátrání dál neposunulo. O chlapci prý rodina neměla tušení a ani tato Alice nevěděla, kde by se Petr mohl skrývat.
1: My jsme pátrali. Samozřejmě po Teplicích se pomaličku roznesla ta informace o tom, že byla zavražděná a**a. Ta rodina samozřejmě si dala dohromady 1+1, takže v tu chvíli už nevěřili, že je na útěku, a ve večerních hodinách nám zavolali a pod legendou vlastně nasměrovali z místa, kde se skrýval, a my jsme ho zadrželi.
0: Petr totiž po útěku z domova zamířil k Alici a jí i jejím rodičům srdceryvně odvyprávěl, že je obětí šikany. Před policií ho tedy zapřeli a teprve během dne si uvědomili, že možná skrývají skutečného vraha.
1: On tam sehrál poměrně výbornou etídu, jak je doma fyzicky trestán. Svinul se do klubíčka, brečel, a když ta policie odešla a ty rodiče řekli, že tam tady může zůstat, ale nějakou omezenou dobu, no, tak on vlastně řekl, no, to jsem to hezky sehrál, to jsem to hezky všechno zařídil.
0: Díky jejich pozdějšímu oznámení Petr ve večerních hodinách padl v Teplicích do rukou policie. A protože mu ještě nebylo 15 let, skončil pod dozorem odpovídajícím jeho věku a právním podmínkám v diagnostickém ústavu.
1: My tak takové osobě nemáme prakticky žádnou pravomoc. My jsme do věci museli vtáhnout okamžitě odbor sociálně právní ochrany dítěte, kde to byla výborná spolupráce. Prakticky bezprostředně po tom, co jsme ho zatkli, tak ta dosahová pracovnice sepsala předběžný návrh soudu a on prakticky okamžitě odjel do diagnostiáku a my jsme jeho první výslech, myslím, provedli v pondělí. Bylo to v době, kdy už jsme měli poměrně dostatek informací, kdy už jsme měli povyslíchané ty základní svědky, měli jsme dohromady prakticky veškeré důkazy, které jsme mu mohli předestřít a on k ním mohl vypovědět.
0: To už policie měla v rukou řadu faktických poznatků a usvědčujících důkazů. Petrovo přiznání k činu na sociálních sítích sice zmizelo, ale další stopy směřovaly přímo k němu. Petr ale popíral, že by dívku zavraždil a přišel s několika verzemi.
1: Ze začátku mluvil o tom, že mu napovídali nějaké zlé hlasy, potom přišel z verzí, že se mu zdál sen, že se pere s kamarády, škrtí jednoho z nich a bodá ho a pak se probral před chatkou. Vedle něj ležel nůž, přišel do chatky, zjistil, že tam leží zavražděná a až samozřejmě jsme přišli k té verzi, že on se jí chystal zavraždit. V té chatce prakticky nedošlo k žádnému konfliktu. On chytil jí do kravaty, škrtil jí, když upadla do bezvědomí, tak jí vlastně ubodal. Pitevní závěr je ten, že zemřela na šok z vykrvácení.
0: Podstatná byla Petrova facebooková komunikace s jeho dívkou Alicí, kde na sebe mnoho věcí prozradil a sám se tak usvědčil.
1: Alice byla velmi důležitý svědek pro nás, protože disponovala určitými informacemi o tom, že se na něco chystal. Potom, co k ní přišel, tak se jí i svěřil. Byly u té Alice zajištěny i poměrně důležité důkazy, mimo jiné i zápisník, do kterého si poznamenal to, že zavraždí.
0: To už kriminalisté věděli, že před sebou mají soupeře, který se jen tak nepřizná. Připomněli si totiž případy, které se odehrály před pár měsíci a ve kterých právě tento mladík hrál důležitou roli.
1: Začalo to všechno v roce 2014, kdy mu bylo 13 let a někdy na jaře, tuším, že to byl přelom března a dubna, došlo v Teplicích vloupání do skladu bývalé, myslím, že to byla diskotéka.
0: Ze skladu teplické diskotéky u místního stadionu tehdy zmizely energetické nápoje, cigarety a alkohol. Policie se partě teenagerů brzy dostala na stopu a z krádeže je usvědčila. Byl mezi nimi i 13-letý Petr, kluk, který se ze své první zkušenosti s překročením zákona mohl poučit.
1: Měl rád parkour, vyznával styl emotion, takže tmavé, smutné oblečení. Měl rád rap, dokonce rapoval nějaké vlastní skladby. No a tady v té době spáchal teda vloupačku, policejním slangem. Po druhé jsme se s ním setkali o rok později, o rok a měsíc, myslím, že to byl květen 2015, kdy jsme ho začali podezírat z toho, že schodil svého kamaráda do výtahové šachty v jednom neobydleném domě v centru Teplic.
0: Zmatená historka o nešťastné náhodě a později hádce zpočátku skutečně působila nevinně.
1: Začalo to na okresní kriminálce v Teplicích, kdy ale bezprostředně už jsme k věci byli přizváni my, protože už se tam začaly rýsovat ty okolnosti, že to nebylo až tak úplně neúmyslné a že to byla náhoda a že to bylo při nějaké hře.
0: Případ měl před pár měsíci na starost ústecký vyšetřovatel Jiří Vopravil. A Martin Charvát ho kontaktoval, když potřeboval o hledaném Petrovi detailní informace kvůli vraždě dívky v zahrádkářské kolonii.
2: Tenkrát si pamatuju, že mi Martin volal, protože jsem tady ten případ dělal a on tenkrát nebyl. Byl někde zmizelej, tak mi volal právě, já jsem jel do práce kvůli tomu, abych tady vytáhl z toho spisu nějakého kontakty a kamarády, koho by mohl být. Došlo k tomu, že dva spolužáci, nebyli to prakticky ani kamarádi, se domluvili, že se půjdou podívat do jedné opuštěné budovy, která se nachází v Teplicích v centru, vlastně vedle obchodního centra Galerie, který je uzavřený. Je to bývalá budova Všeobecné zdravotní pojišťovny, vybydlená de facto, už bez oken, bez dveří. Kluci se šli projít, různě skákali po tom baráku, jak dělali ten parkour. až došli do posledního patra, to asi třípatrová budova, došli do posledního patra k výtahu, kde vlastně nebyly žádné dveře, byly tam jenom stavební otvory bez dveří.
0: Nad výtahovou šachtou, která 10 metrů pod nimi končila hromadou poházených odpadků, si dál povídali a Petr začal spolužáka vyzývat ke zkoušce odvahy.
2: Aby překonal svůj strach a stoupnul si na hranu té výtahové šachty, toho otvoru vstupního, a pustil se té stěny, jenom aby překonal ten strach. Pak mu dal pokyn, aby udělal dřep, no tak on udělal dřep a jak udělal dřep a začal se zvedat, tak ho strčil zezadu do té výtahové šachty a ten dopadl dolů do toho hrampádí, co tam bylo. Naštěstí se mu nestalo nic tak zásadního, samozřejmě měl nějak pobitou hlavu, krev z hlavy, pohmoženou nohou, pochroumanou, takže se tam odsaď vyhrabal a snažil se najít pomoc. Jenomže byl dole v tom přízemí, nevěděl, kudy teď má vylíz ven, tak tam byly světlíky, které byly z vrchní strany opatřený mříží, kdy teda prostrčil hlavu ven a začal volat o pomoc. Všimla se nějaká kolemjdoucí, která následně zavolala hasiče a policii, ty ho tam odsaď vystříhali vlastně z tým mříže a kluka vytáhli do vezi do nemocnice, kde byl následně hospitalizovaný.
0: Petra policie okamžitě dohledala s podezřením na nešťastnou náhodu. Jenže když Jiří opravil v nemocnici, vyslechl zraněného chlapce, všechno vypadalo jinak.
2: Ten poškozený uváděl, že rozhodně tam nespadl sám, že tak, jak jsem říkal, že teda mu dal pokyn, aby si tam stoupnul na hranu, aby udělal ten dřep a pak do něj strčil. Ještě co si pamatoval, tak že normálně ho překročil dole, že se dolů, že ho překročil a odešel to ještě, než pak asi upadl do toho bezvědomí. Co se týče toho podezřelého, tak ten samozřejmě všechno popíral, celý ten skutek vlastně.
3: Začal to zlehčovat s tím, že při hře se strkali a že prostě nechtěně do něj žduchnul, takže spadnul.
2: Říkal, že teda sešel tou suterénu a že se na něj nešel ani podívat. Ale slyšel ho, jak tlumeně křičí něco jako ve smyslu ty hajzle, jako, nebo něco v tom smyslu nějakou takovouhle nadávku. On mu teda nic neodpověděl a z budovy odešel. Na dotaz pak proč teda se nešel podívat, jak tam leží, nezavolal mu pomoc, tak uvedl, že byl na něj prostě naštvaný a při odchodu tím, že slyšel, že mu nadává, tak věděl, že žije. Pak teda odešel do galerie si koupit něco k pití a na Facebooku se ptal další kamarádů pak vlastně z telefonu, kdo půjde další ven s ním. Jako nikdo se neozval teda, tak šel pak domů.
0: Policie už ale prověřovala všechny okolnosti a právě na sociálních sítích odhalila komunikaci Petra s jeho tehdejší přítelkyní.
3: Toho svého kamaráda strčil zcela úmyslně do té výtahové šachty, což poměrně v uvozovkách hezky na sebe řekl na sociálních sítích, kdy komunikoval se svými kamarády, konkrétně s nějakou svou přítelkyní tehdejší, kde vlastně se v té komunikaci k tomu činu doznal. Motivem měla být právě to, že se ten kamarád údajně navážel do té jeho dívky a on ho potrestal tím, že ho schodil do té šachty.
0: Za velmi stížených podmínek kvůli věku podezřelého Petra se policie snažila zjistit, jak vše skutečně proběhlo i během prověrky výpovědi přímo na místě události.
4: Nezletilý byl za účasti zástupce OSPODu, jeho otce a nezúčastněné osoby opětovně policejním orgánem řádně poučen o všech ustanovení, která se jej týkají v procesním postavení podezřelého, tedy že má právo vyjádřit se ke všemu, co se mu klade za vinu, ale není povinen vypovídat. Pokud bude vypovídat, může uvádět okolnosti, které svědčí v jeho prospěch. Má právo užívat při výslechu svůj mateřský jazyk. Při své výpovědi si nesmí vůči nikomu jinému vymýšlet nic, co není pravda. Probítkou celé budovy bylo místo jednání ustanoveno zde, ve třetím podlaží, v pravém křídle budovy od náměstí Svobody. Místo ustanovil nezletilý. Zeptám se tě, je to místo, kde došlo potyčce mezi tebou a poškozeným? Řekni, co se tady odehrálo, ukáž opatrně teda od té šachty.
5: Já jsem tam někde tady a on přišel po tu schytli asi tý takhle ve středu místnosti a jsem se připravil. se držel a dal jsem do boku a no.
4: Podle čeho jsi ustanovil to místo?
5: Podle těch dveří.
4: Podle dveří.
5: Podle dveří.
4: V tomhle místě dveře jsou o podlaží níže dveře ve výtahové šachty nejsou? Tam jsou dveře nebo nejsou, když jsme to prohlíželi? Takže uvádím, že v prvním ani v druhém podlaží dveře od výtahové šachty nejsou a ve čtvrtém podlaží dveře nejdou otevřít. V levé části křídla šachta neodpovídá popisu ve výpovědi nezletilé.
0: Podezření se tehdy pomalu měnilo v jistotu a znovu se prověřovala i výpověď zraněného chlapce.
1: Ten poškozený to vyloučil, víceméně řekl, že má strach z výšek, že byly u té výtahové šachty. On tak jako nechtělo se mu až tak úplně ke kraji, přidržoval se zdi, no a ten mu řekl, ale nebuď sráb, vyzkoušej si tady, musíš si sednout takhle na bobek a prostě aby si překonal ten strach. No a on jak si sedal na ten bobek, nebo se z toho bobku zvedal, tak do něj strčil a schodil do té šachty.
0: Šlo o vážné obvinění a tým ústecké kriminálky chtěl mít jistotu, že vše proběhlo tak, jak tvrdí oběť a že důkazy, které shromáždili, podpoří i vědecká studie.
2: My jsme nechávali zpracovat ještě, pokud si dobře vzpomínám, znalecký posudek z oboru biomechaniky, který nám vlastně potvrdil to, že tam nespad. Že tam musel být vlastně druhou osobou jakoby strčený. Jo? Nebo by tam musel skočit sám. Což v tomhle případě nám nedávalo vůbec žádný smysl. Takže jsme dospěli závěru i na základě těch znaleckých posudků, že to bylo tak, jak říká ten poškozený, a ne tak, že tam spadl sám, víceméně, když tam strkali.
1: Ten případ byl ze začátku kvalifikován jako ublížení na zdraví, potom pokus těžkého ublížení na zdraví, až to skončilo na pokusu vraždy.
2: On v té době byl nezletilej, samozřejmě, že věc se odložila, že jo, pro věk toho pachatele. Ale i přesto se ty věci dál posílají k soudu pro mladiství, který pak rozhodl o nějakým výchovným opatření. Každopádně tady k tomu už nestihlo dojít a následovala ta druhá věc, no, která se vlastně udála.
0: Potom, co Petr schodil svého kumpána z party do výtahové šachty, proběhlo jeho znalecké zkoumání psychologické a psychiatrické. Výsledky ale odpovídaly jeho věku a obvyklým zkušenostem sociálních pracovníků z teenagery. Znalci sice konstatovali, že zneužívá marihuanu i alkohol a jeho vývoj neodpovídá normám. Není ale nebezpečný pro společnost, pokud se na něj bude vhodně působit výchovně.
1: Pravděpodobně za tento skutek už by mu byla nařízena ochranná výchova a už by skončil v tom pasťáku v těch Boleticích nebo v nějakém jiném pasťáku. Ale bohužel soud rozhodnout nestihl, protože přišel ten únor 16, Danovi pořád 14 let a my jsme v jedné zahrádkářské kolonii v Teplicích v zahradní chatce našli zavražděnou tehdy o něco starší dívku.
0: Když nezletilý 14-letý Petr v předvečer svátku svatého Valentýna pozval kamarádku na oslavu svých narozenin do zahradní chatky, nevratně změnil život několika rodin i svůj vlastní.
1: Bohužel, ale já si myslím, že i ta rodina věděla o tom, že ten je nějakým způsobem nemocný. On docházel k psychiatrovi, on už měl za sebou jedno vyšetřování pro podezření z činu trestného vraždy na tom svém kamarádovi a on se nijak netel tím, měl to poznamenané i v tom svém zápisníku, že vlastně ho uspokuje vraždit kočky. A jedna z těch poznámek v tom zápisníku bylo, že už prostě ho to neuspokuje a že potřebuje postoupit někam dál a bohužel to dál znamenalo prostě zavraždit.
0: Sociální sítě Petra byly plné krve, násilí a odkazů na nacismus a Hitlera. Stejně jako deník, který byl cenným obrázkem jeho duševního stavu. Jeho posouzení bylo základem k rozhodnutí, co bude s chlapcem dál.
1: Byly tam informace, které byly velmi důležité pro to pozdější trestní řízení a i pro ty znalce z té psychiatrie, psychologie, pro ten posudek, který samozřejmě se na něj musel vyrobit. A jednalo se o informace třeba takového charakteru, jakože sympatizoval se sériovými vrahy. Měl tam spoustu citátů sériových vrahů, ty citáty, které se odehrály třeba při soudních líčeních. Měl tam poznámky rapových textů, kde prostě ty rapové texty se zabývaly smrtí, násilím, krví. Tyto informace posloužily znalcům, psychiatrům, psychologům k tomu, aby teda učinili nějaký závěr nad tou osobností, kdy závěr byl, že ty rozpoznávací schopnosti byly zachovány, ale vzhledem k té jeho osobnosti ty ovládací prostě byly částečně vymizelé.
2: Tím, že to byl první případ v úzovkách takovýhle, jakoby, který proved, tak mě to ani nenapadlo, že by to udělal jakoby znova, protože ani do té doby se nikde neléčil prostě, nenavštěvoval nikoho. Podle mýho prostě názoru tomu nic nenasvědčoval z té naší strany. Ne samozřejmě z té jeho psychické strany, ale z té strany toho, co policie věděla, co policie zjistila, tak nic nenasvědčovalo tomu, že jde o člověka, který bude v nějakém násilném jednání pokračovat.
1: My jsme samozřejmě prověřovali to okolí, kdo mohl o tom plánu vědět, jestli se tomu dalo zabránit. Nicméně neobvinili jsme v té souvislosti nikoho jiného, nebo nevyšetřovali jsme v těchto souvislostech nikoho jiného, že by mu nadržoval, že by mu nějak pomáhal, že by o tom věděl. Prostě byl časovaná bomba, která by dřív nebo později vybuchla.
2: V případě dnes těch mladistvých jsou, že jsou hrozně v fouzovkách chráněný tím zákonem, protože vy s nima prakticky nemůžete dělat nic. Nic bez advokáta. Vy se s ním nemůžete pomalu ani promluvit, vám by to třeba řekl, že ten advokát hned mu to víceméně zatrhne, že jo. Oni vědí dneska, všichni ty děti vědí, že jim vlastně nic nehrozí. No tak co, no tak jednou měsíčně půjdu na probačku, tam jim řeknu, že chodím do školy, že jsem prostě slušnej a co jako.
0: Jména nezletilých aktérů tohoto tragického příběhu jsme kvůli jejich věku a přísnému zákonu změnili. Ke zločinům ale skutečně došlo a kriminalisté zdůrazňují, že mladiství a nezletilí se mýlí, když si myslí, že uniknou trestu. Takzvaný probační dohled, kdy dítě navštěvuje sociálního pracovníka, je jeho velkou šancí na normální život. A pokud ji nevyužije, hrozí mu ústav a později se těžko vymaní z kriminálního prostředí.
2: Rozhodně to není pravda, že se nemůže stát, ale ty děti v tom žijou, že jo? A i ty zákony prostě jsou k ním měkčí samozřejmě, než k dospělým, k mladistvým. A oni si neuvědomujou, že k tomu soudu stejně půjdou. I když se ta věc odloží, tak k tomu soudu stejně půjdou. A ten soudce nebo soudkyně o tom jejich dalším osudu rozhodne. Můžou skončit v diagnostických ústavech, v pasťácích, jak nám vždycky říkali, v té polepšovně.
0: Petr dospěl a je otázkou, jak se svým dalším životem naloží v budoucnu.
1: To konstatoval i psychiatricko-psychologický posudek, že pokud on něčeho litoval, tak litoval sebe. Už od té vloupačky v tom roce 2014 on se stavil do role tvrďáka, do role machra. Já jsem nezletilý a co vy mi vlastně jako systém můžete udělat?
0: Případ tehdy nezletilého Petra je na české poměry mimořádný. Zhruba od roku 2020 má již jako plnoletý nařízenou ochranou ústavní léčbu psychiatrickou a sexuologickou.
1: Já se právě obávám, že u nás ten systém té psychiatrické péče není k těmto pacientům důsledný. Prostě, že by se měla vzhledem těmto dětským pacientům zlepšit ta psychiatrická péče, protože si myslím, že tady se ta rozvíjející se nějaká diagnóza dala včas odhalit, pokud by s tím dítětem bylo asi intenzivněji pracováno. Já tohle nechci vůbec hodnotit, tohle je můj názor. Bohužel za tu svoji policejní kariéru jsem se asi setkal s několika případy, kdy to okolí mohlo toho pachatele odhalit dřív a možná se dalo nějaké té trestné činnosti předejít.

0: Poslouchali jste další díl pořadu Kriminálka.
1: Na Rádiu Praha.
0: Premiéru vysílá Český rozhlas Dvojka ve středu po 18. hodině. Rádio Praha.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do osmdesátek. Dire Straits a Brothers in Arms. Nebo Supertramp, Famous Last Words. Dire Straits nebo Supertramp. Vyberte si u nás na Facebooku.
0: Rádio Praha.
2: Český vzdělávací systém má velké rezervy v rozvoji socioemočních dovedností, hodnot a postojů. V mezinárodním šetření PISA před 4 lety skončili mladí Češi na předposledním místě v takzvaných měkkých dovednostech. Jejich význam je pro budoucí život a pracovní kariéru natolik významný, že by jejich rozvoj měli podle odborníků podporovat vlády i vzdělávací instituce. Jak je důležité umět v tomto rychlém světě zpomalit, netlačit na výkon a nebrat chybu jako problém. O tom bude dnešní Leonardo Plus. K poslechu zve Renata Kropáčková.
0: Leonardo Plus.
2: Mým hostem je dnes Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Vítej ve studiu.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
2: Hned na úvod musím zmínit, že se s Evou známe z různých kurzů živé pedagogiky a celoživotního vzdělávání, řečového projevu a podobně, tak proto to tykání. Damu má většina lidí spojeno s výchovou mladých, především hereckých nadějí, možná loutkářů nebo divadelních kritiků. Co dělá KATAP, vaše katedra?
3: Naše katedra autorské tvorby a pedagogiky má zvláštní místo v rámci divadelní školy. Ona nevede jen k herectví v klasickém smyslu, ale zkoumá člověka jako tvořivou a komunikující bytost. A nás zajímá, co se děje, když člověk opravdu jedná, mluví, tvoří, vstupuje do vztahu s druhými. A to na jevišti, ve třídě nebo v běžném životě.
2: KATAP založil dramatik Ivan Vyskočil, jeho žena Eva Vyskočilová pak vedla kreativní pedagogiku. Řekni trochu ty důvody, vlastně, co je k tomu přimělo.
3: Tak Ivan Vyskočil, dramatik, psycholog, pedagog, hlavně veliký experimentátor, tak přišel s myšlenkou autorského herectví a disciplín, jako je dialogické jednání nebo autorské čtení. A v nich nejde o hraní rolí, ale spíš o rozvíjení autenticity, vnímání sebe sama, partnera, situace, hlasu, těla a představivosti.
2: Jak zásadní byly tyhle dvě osobnosti pro vůbec i dnešní fungování a působení katedry?
3: Oba dva byly hodně důležití. Vyskočil, vstiskl KATAPu základní filozofii, a to je zkoumání dramatické kultury v nejširším slova smyslu. Prostě člověk v situaci. A tím pádem nešlo mu o divadlo jenom jako o estetický produkt, ale jako o způsob poznávání člověka a světa. Ten vliv byl mimořádný a přesáhl samotnou katedru. Ovlivnil nejenom pedagogy a studenty KATAPu, kteří tam teď působí, ale taky stovky lidí, kteří prošli zejména disciplínou dialogického jednání, a ty byly i z řad veřejnosti. A pro mnoho z těch lidí to byla úplně zásadní životní zkušenost, setkání s Vyskočilem, protože se potkali s vlastní autenticitou, s pozorností, schopností být v přítomnosti, vést dialog. Takže tahle přítomnost Vyskočila samozřejmě a způsob jeho práce určovali atmosféru katedry velmi silně a samozřejmě on je autorem celé té koncepce vzdělávání a učení. Eva Vyskočilová, jeho žena, tak ta byla zásadní osobnostní pro vznik a rozvoj celoživotního vzdělávání, kterému říkáme kreativní pedagogika, pedagogická kondice. A oba dva sbírali svoje životní zkušenosti jako vychovatelé v nápravných ústavech.
2: Vraťme se ještě k tomu dialogickému jednání s vnitřním partnerem, o kterém se dá říct, že byla vlastně taková hlavní parketa Ivana Vyskočila, se kterou s touhle disciplínou vlastně přišel. O co jde, protože to může být docela pojem těžko představitelný pro ty, kteří se s ním ještě nikdy nesetkali. Je to víc divadlo nebo spíš psycho? Dramaterapie.
3: Dialogické jednání není herecká metoda ani terapeutická technika. Je to svébytná psychosomatická disciplína, jak to takhle nazýval Vyskočil. A ta stojí někde na pomezí umění, pedagogiky, sebepoznávání. A Ivan Vyskočil trval na tom, že nemá metodu a nemá techniku. Říkával, že technika je na ovládání a že on nechce nikoho ovládat a podle něj ani nikdo nechce být ovládán. Takže se vymezoval vůči technikám taky proto, že jemu šlo o tvorbu a vzájemnost a kontakt a tam, když se používají techniky, jak říkal Vyskočil, tak příliš brzy vedou k výsledku. To znamená dřív, než bychom k němu organicky dospěli sami nebo společně. Takže spíš o tom svém přístupu mluvil jako o setkání. A
2: cílem toho dialogického jednání je něco? Co je cílem dialogického jednání s vnitřním partnerem?
3: Já myslím, že tam jde o navázání vztahu sama se sebou. Pracujeme tam s pojmem a principem vnitřního partnera, vnitřního dialogu, takže úplně jednoduše je to solová, dejme tomu nějaký typ improvizace. A vychází z úplně jednoduché situace. Člověk vstoupí do prázdného prostoru a začne mluvit a jednat sám se sebou, se svým takzvaným vnitřním partnerem. Nejde ani o hraní rolí, nejde ani o nějakou introspekci v psychologickém smyslu, ale vlastně o nějaké učení začít být citlivý k tomu, co se právě teď a tady děje, ale v rámci těla, řeči, představivosti, emocí, rytmu myšlení a pak reakcí na tu situaci teď a tady. Takže to má blízko k divadlu, protože pracuje s přítomností, jednání, hlasem, tělem a komunikací, ale zároveň to prostě není divadlo ve smyslu vytváření nějaké postavy nebo inscenace. Nedělá se to pro ten tvár, ale pro samotný proces zkoušení. V něčem to může připomínat dramaterapii, ze které Vyskočil čerpal a byl také u jeho zrodu, u zrodu tohoto oboru. A to může připomínat, protože člověk objevuje svoje způsoby komunikace. A primárním cílem prostě není ani léčba, ani terapie. Leda, že by si to takhle někdo sám zvolil. Těch možností je spousta, jsou dost individuální.
2: Je určeno dialogické jednání s vnitřním partnerem pro každého? Nebo vyloženě je to o tom zájmu, o chuti, že to chci zkusit a přijít tomu na kloub, co to je? Nebo to skutečně může být, i když si říkala, že to není technika, ale že opravdu to může dát komukoli cokoliv?
3: Já myslím, že ne komukoliv. Jak to říkáš tomu, kdo si sám přijde se svým zájmem, koho to na tu naši katedru nebo k téhle disciplíně, k tomu zkoušení přivádí. To je zásadní rámec, aby se vytvářely vůbec podmínky pro to jeho vlastní rozvíjení. To je předpoklad k tomu, aby stále posiloval vůli to zkoušet dál. Takže já si třeba neumím představit, že by tahle disciplína byla nabízená nějak paušálně nebo byla předepisovaná na nějakých školách jako osobnostní rozvoj. Má to svoje úskalí. Myslím si, že je velmi správné, že to pořád vedou ti, kteří tou disciplínou prošli, spolupracovali s Vyskočilem a věnují se tomu kondičně a dlouhodobě jako asistenti. Takže tato disciplína je nezařaditelná nebo těžko zařaditelná a tím je taky, v tom je její síla. Jde o vytvoření bezpečného prostoru, kde člověk může pomalu, postupně se sklidňovat a objevovat svoji autenticitu a taky spontaneitu, kontakt se sebou a to se potom promítá do jeho umělecké tvorby nebo do pedagogiky, komunikace, do běžného života.
2: Když jsme zmínili pedagogiku a taky padlo slovo kondice, tak za tímhle spojením, jestli to říkám správně, zase stojí Eva Vyskočilová za pedagogickou kondicí, protože a opravně, jestli tam jsou nějaké nedokonalosti v tom, co teď řeknu, chtěla být učitelkou, ale vlastně paradoxně komunisté jí k tomu úplně nepustili nebo jí to nedovolili vykonávat, ale povolili jí vědeckou práci a ona se věnovala učitelům a já měla nedávno možnost shlédnout i vzácné záběry, kdy ke konci života vlastně vzpomíná, proč se zabývala osobností pedagoga. A mě tam zaujalo, že líčí, co možná platí stále, že vlastně učitele z jejího pohledu ona litovala, protože každý si na ně dovolí. Ředitel, inspektor, rodiče, teď i děti. A právě v tom kontextu začala mluvit o té pedagogické kondici. Tak co si pod tím představit?
3: Eva Vyskočilová vnímala, že učitel není jenom předavatel učiva, ale člověk, který je neustále v náročné mezilidské situaci. A myslím, že právě proto ji zajímala osobnost pedagoga a tenhle ten typ kondice. A tím nemyslela nějaký výkon nebo profesní efektivitu v dnešním slova smyslu, hlavně manažerském smyslu, ale spíš o takovou celkovou lidskou způsobilost být v kontaktu se sebou, samozřejmě s žáky, s kolektivem, s danou proměnlivou situací. A všímala si toho, jak učitel pracuje celou svou osobností. Takže na pozadí normalizační pedagogiky, která byla velice rigidní, schematická, samozřejmě neumožňovala žádné experimentování, tak ona experimentovala s hlasem a tělem. A zkrátka šlo jí o tenhle ten typ živého kontaktu. A dělala to na poli pedagogického výzkumu. Její výzkumy byly velice vzácné. A ptali se na to, čím vlastně učitel doopravdy upoutá pozornost. Čím to je, že učitel, když na žáky mluví, tak některý z nich to pole pozornosti vytvoří a nemusí to být žádný velký herec a talentovaný člověk a jiný, byť třeba s těmito talenty, tak třeba tohle pole pozornosti, vstřícnosti a tak dál nevytváří. A to je zajímavá otázka, nadčasová, velice aktuální.
2: Myslím, že určitě, protože ta motivace dětí často chodí ze školy, že prostě vlastně to nebaví, takže to je určitě na místě se tím zabývat. Učitelé jsou vlastně jako povolání nejvíce ohroženi takzvaným syndromem vyhoření. Na to jsou data a výzkumy, zvlášť teď ke konci školního roku je známý pojem červnová učitelka, která má specifické rysy. Je cestou k tomu, jak předcházet vlastně tomu vyhoření, to, že pak práce s dětmi už není pro učitele naplňující a prostě to se tam všechno hned odráží. Je to nějaký osobnostní rozvoj nebo co se v tomhletom směru osvědčilo?
3: No, k té pedagogické kondici, vlastně my o tom mluvíme jako o něčem, co je potřeba rozvíjet podobně jako třeba hudebník rozvíjí citlivost hudební nebo herec svou přítomnost, takže nejde jenom o metodiku výuky, ale právě tu schopnost být živě přítomen. A nestratit autenticitu, nezatvrdnout prostě v nějakých profesních stereotypech. A ten učitel je skutečně pod tlakem. V dnešní době si myslím z mnoha stran. A vlastně i v těch měkkých dovednostech mám pocit, jako kdyby měl podávat nějaký výkon. Úplně ve všem. Prostě ten tlak je nejenom od systému nebo vedení školy, ale od rodičů, společnosti, od dětí. Sám rodič na sebe klade svoje výkonnostní požadavky a nároky, si myslím, dnešní rodič. Já nevím, jestli má učitel být pořád zároveň odborník, psycholog, organizátor, mediátor, morální autorita. Takže když jsme mluvili o docentce Evě Vyskočilové, tak ona si uvědomovala tenhle tlak. A ptala se, kdo vychová vychovatele.
2: To je prostě asi věc celoživotní, dejme tomu, když se někdo upíše k učitelství, tak tu pedagogickou kondici vlastně potřebuje stále a stále na ní musí pracovat.
3: Když má k tomu podmínky. Myslím si, že je důležitý, aby učitelé si je nějak vytvářeli sami, ať už jsou v jakýkoliv škole, ať už jsou v jakýmkoliv systému. Je to prostě na každém člověku.
2: Ty jsi se zároveň rozhodla právě založit takovou odnož Katapu živou pedagogiku, kde už se dostáváme k těm konkrétním věcem, jakým směrem se vydat, jak třeba zapracovat právě na té pedagogické kondici. Co tedy nabízíte? Jaké možnosti máte?
3: Tak podle mojí zkušenosti se osvědčuje, že nejsou jenom techniky time managementu nebo návody na psychohygienu, i když jsou samozřejmě pomáhající. Ale pro učitele je vlastně mnohem důležitější vytvořit prostor, kde můžou znovu zažít právě možnost sdílení, experimentování bezpečného, bez tlaku na ten výkon.
2: Právě k tomu možná i učitelům poslouží živá pedagogika, odnož Katapu. Co vlastně tě k tomu přimělo ji založit a jaké možnosti nabízíte?
3: Tak pro mě je to přirozené pokračování toho, co jsem na Katapu dlouhodobě zažívala a co jsem zkrátka viděla jako potřebné i mimo tohle akademické prostředí. A já jsem si vlastně na naší katedře znovu a znovu potvrzovala, jak silně může být tvořivý a tenhle psychosomatický přístup pro lidi, kteří učí. jak může proměňovat ten jejich buď nově hledaný, anebo nově dotazovaný, nově ověřovaný způsob, jak učí, jak komunikují nebo jak vedou skupinu. Každopádně mnoho lidí z řad učitelů nebo lektorů nebo lidí z pomáhajících profesí hledá prostor, kde by mohli obnovit tu svoji vlastní energii, autenticitu, radost práce, nejenom získat další metodické návody. No a proto vznikla živá pedagogika. A já jsem chtěla vytvořit tohle prostředí, které propojuje kreativní pedagogiku, psychosomatické disciplíny v práci s hlasem, tělem, řečí, improvizací, reflexí komunikace a reálnou zkušeností současných pedagogů, s čím se opravdu potkávají. Místo, kde se může člověk trochu nadechnout a vrátit se k tomu, proč svoji práci vlastně dělá, a zároveň, kde se může profesně rozvíjet a inspirovat, co se týče i té metodiky. Takže my propojujeme umělecké vzdělávání s praxí učitelů, a to všech oborů a všech zaměření. A pro učitele literárně dramatických oborů a všech estetických výchov nabízíme metodicky vystavěné lekce, různá cvičení, inspirativní postupy, která čerpají z hereckých cvičení a z uměleckého vzdělávání. Hlavně podporujeme třeba schopnost učitele být živě přítomen v situaci, reagovat tvořivě nebo pracovat se vztahy, se skupinovou dynamikou nebo s tou vlastní pedagogickou kondicí, se vlastní energií. Takže to je hodně zážitková práce skrze zkušenost, sdílení a skrze aktivní tvorbu. A důležité je, že živá pedagogika není uzavřená jen pro pedagogy dramatické výchovy nebo lidi z uměleckých oborů. A stejně tak kreativní pedagogika DAMU. Protože u nás se potkávají různí učitelé z alternativních škol, z klasických státních škol, ale taky lidé z kultury, herci, lidé ze sociální oblasti, z neziskového sektoru. A zkrátka zjišťujeme, že ty základní otázky jsou docela společné. To je, jak nestratit citlivost, jo? Jak komunikovat autenticky, jak ustát tlak dnešní doby. Vůbec první věc, kterou děláme dlouhou dobu, že ty lidi zpomalujeme. Je to čím dál větší práce.
2: To já poznávám sama na sobě, jak je to těžké. Řekla by si, že vlastně učitel musí být hercem a že to herectví je jakýmsi předpokladem pro to být dobrým učitelem. Má to nějakou souvislost?
3: Má to velké pole souvislostí, velkou škálu. Vlastně mluví se i o tom, že pedagogické mistrovství a herecké mistrovství čerpají z velmi podobných zdrojů.
2: Eva Čichová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské DAMU.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
2: Vzít chybu do hry, zpomalit, počkat si na podněty, to jsou pojmy, které se snadno řeknou, ale už hůře provedou. Setkala jsem se s těmito pojmy v rámci divadelní improvizace. Přednedávnem bylo například České ochotnické divadlo zapsáno na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Amatérských divadel je spousta, ale já se svého dnešního hosta Evy Čechové z katedry autorské tvorby a pedagogiky na DAMU ptám, v čem se od nich liší divadelní improvizace, které se vaše katedra a především tedy organizace Živá pedagogika také věnuje. Je to známá televizní partička?
3: Děkuju, to je zajímavá otázka. Myslím, že je dobré trochu zpřesnit, co je to improvizace, protože zdá se, že improvizace se velmi rozšířila a má několik rodin, které se často míchají, ale přitom vznikaly nezávisle. A všechny tyhle směry učí člověka být v situaci, která není dopředu hotová. Jenom každý ten směr to dělá trochu jiným způsobem. Od sportovní hry až po velmi jemnou práci s vlastním bytím. Takže já asi musím jenom uvést Theater Sports, což je takový, řekněme, divadelní směr, který vznikl v 70. letech v Kanadě. A jeho divadelní zázemí bylo Loosemoose Theatre Company v čele s Keith Johnstonem. A to byl režisér, který zkrátka rozvíjel jiný způsob výchovy herců. Potom tam byli ještě kanadští improvizátoři jako jeho spolupracovníci, jako třeba David Shepard a další členové. A ty propojili tento formát vlastně se sportovním rámcem, s takovou jako soutěžní improvizací, která je srozumitelná publiku. Johnstone do toho vložil svůj pedagogický tréninkový systém, práce s pozorností, se statusem, spontaneitou. A cílem bylo dělat show a zároveň vytvořit formát, kde se improvizace trénuje veřejně z pravidly pod takovým jako zdravým tlakem publika. Takže byla to laboratoř spontaneity, ale zasazená teda do tohohle typu show. Potom máme Theater Games.
2: To je zase už jiný směr, tedy divadelní
3: improvizace. Ano, protože tam se vlastně jako jiná, řekněme jiná škola, jiná zakladatelka Viola Spolin, to byl jako divadelní pedagog americký, ale ta vznikla už v 40. 60. letech. A ona se původně angažovala v sociální práci s dětmi imigrantů v Chicagu. A zkrátka její klíčová otázka nebyla, jak dělat divadlo, ale jak umožnit lidem hrát si, komunikovat, učit se skrze hru beze strachu z hodnocení. Jo. Tak z toho vznikly Theater Games, které ona spíš spojila, nebo z toho udělala pedagogický nástroj, nežli estetický styl. A my tady teda mluvíme také o nějakých krátkých formách a long formách a mezi nimi je také rozdíl.
2: Jaký v tom čase? Kolik dostanou účastníci improvizace?
3: Přesně tak. Podle toho, kolik času máte na to, abyste z neurčité situace vytvořili nějakou konkrétnější, abyste reagovali na podněty, tak tam ten čas hraje určitou roli, ale nejenom. Takže krátké a dlouhé formy, zkrátka krátké formy, to si představte na od 2 do 10 minut, long formy třeba 20 minut, někteří třeba i 90 minut, záleží opravdu na formátu. A pak bych asi jmenovala v tom poli improvizace, která se tady dělá, rozvíjí, tak je tady Jaroslav Dušek a jeho škola, řekněme, to je improvizace hledání tématu. Jaroslav Dušek taky dělal kdysi dialogické jednání, tak je to někdo, kdo, řekněme, se už blíží tím svým formátem k tomu, čemu se zabývá katedra autorské tvorby a pedagogiky. On zkrátka tu svoji improvizaci má založenou na postupném naladění prostoru, společné hledání témata z publika nebo z dané situace. Pracuje s asociací, s tichem, s významem. Takže řekněme, že on vlastně dává důraz na ten vědomý proces spolutvoření tématu. A dialogické jednání, které teďka tady taky tematizujeme, mluvíme o něm, tak to je specifická, řekněme, nedivadelní improvizace. Čerpá z divadelních principů. Ale řekněme, že je úplně mimo všechny tyto proudy naprosto. Rozhodně se neslučuje s improvizační ligou nebo s divadlem, nebo s improvizací krátkých forem, s těma short formama nebo s divadelními sporty. Naopak, je v něčem úplně protichůdná. Je zajímavé vlastně absolvovat obojí. Já jsem tady v roce 2000 společně s Míšou Puchálkovou a dalšími členy, kteří jsou teď moji kolegové, jako Jana Machalíková, Jitka Kulhavá a další vynikající osoby a lektoři improvizace, tak jsme to tady zakládali, tu improvizační ligu, v roce 2000. Ve stejném roce jsem začala studovat na katedře autorské tvorby a pedagogiky. A zažívala jsem velmi bohatý rozpor těchto dvou přístupů a vlastně k divadlu, k času, k improvizování, k rozvíjení tématu. Takže proto to tady trochu porovnávám a velkou potřebu to odlišovat. Dialogické jednání má zásadní rozdíl v tom, že to není ani scéna, ani show. Cílem není vytvořit tvar pro diváka. Není tam nějaké zadání typu scénka na téma, třeba divácké, nebo to téma vlastně vzniká z vnitřního dialogu, z tělesného impulzu, opravdu se tam pracuje s tělovým napětím, s gestem, vzniká z reálné situace teď a tady u každého jednotlivého hráče. A taky je v dialogickém jednání důležitá sdílená přítomnost v té skupině. A o tom by se dalo opravdu mluvit hodně dlouho. Každopádně dneska existují pojmy, které se dostávají jakoby do těch trendů pedagogiky a i divadelních tréninků, jako je vtělená praxe, nebo situační vnímání, nebo process-based creation, To znamená, že je tam orientace ne na výsledek, ale na proces, nebo sdílená přítomnost. Hlavně ta vtělená zkušenost předávaná. Tak tohle jsou pojmy, které v dialogickém jednání jsou v podstatě rozvíjené už mnoho a mnoho let, už v podstatě 30 let, nebo od té doby, co to vyskočil, založil.
2: Když ale se vrátím k té divadelní improvizaci, tak já znám případy, kdy vlastně ji doporučil lidem i psychoterapeut. K čemu je dobrá? Pro koho to je a co rozvíjí divadelní improvizace? Je třeba vhodná i pro děti a dospívající, protože často mluvíme v poslední době o krizi duševního zdraví právě tady v těch věkových skupin, tak jestli i jim může nějak pomoci?
3: Jo, je to krásný. Třeba když teďka porovnáváme, co se týče práce s mládeží, když porovnáváme dialogické jednání a tyhle krátké formy, tak já například bych opravdu doporučovala právě improvizaci s pravidly, které odstraňují tlak na výkon, ale zároveň je tam ta výzva. A mladí lidé velmi rádi mají pravidla, hranice, výzvu. Jasnost a zřetelnost. A v rámci toho taky se setkají s neurčitostí, také se setkají s tím teď a tady. A já mám krásnou zkušenost právě z ateliéru živé pedagogiky a tvorby, kdy jsem pracovala s mládeží v našem semináři ImproTeens. A bylo to dost brzo po covidu. Přijala jsem tam i studenty, které jsem předtím třeba neviděla. Bylo to někdy i na zavolání rodičů, kdy řekli, můj syn, moje dcera by potřebovali vstát z gauče třeba. Ale v tom smyslu jsou uzavření i díky tomu covidu. Že mají pocit, že mají strach, že nedokážou se zařadit zpátky do toho školního procesu. A to byly zázraky, co se tam děli v té divadelní improvizaci. Takže oni začali vlastně komunikovat, začali se uvolňovat k tomu, že můžou, že tam není ta chyba, že tam není ten tlak, že se naopak s tou chybou takzvaně pracuje vědomně a v podstatě se zahrazuje jako součást toho procesu. Zkrátka po tomhle semináři, řekněme dvousemestrálním, tak odcházeli k údivu svých rodičů, dokázali vlastně vytvořit improvizované situace na jevišti, být silní v hlase, upevňovali svoji identitu, sebevědomí a pracovali v kolektivu. Takže krása. Určitě doporučuju krátké formy pro práci s mládeží. Málo kdo to umí učit, dobře a citlivě, ale myslím si, že to má veliký smysl.
2: Když by ale přece jenom byl někdo soutěžní typ, existuje něco i jako improliga, co se myslím zmínila taky, kde se nějak soutěží, nebo jak moc je to rozšířené, o co tam jde, že vlastně dva týmy proti sobě vlastně improvizují? Je to něco na tenhle ten způsob?
3: Mm-hmm. Když jsem mluvila o těch divadelních sportech, které jsme tady zakládali v roce 2000 se skupinou Praliny, Pražská liga v improvizaci nyní, to už neexistuje, ale kolegové pořád vlastně se tomu věnují v různých svých skupinách, tak tam jde o soutěž a vlastně i ten divadelní formát je zápas v improvizaci. Takže je tam skutečně rozhodčí, který píská takzvané chyby. Je to celá ceremonie, je tam nějaký coaching těch hráčů. Velmi tam působí a programově ten adrenalin publika, že ty situace vznikají teď a tady. Je tam hlasování pro ten, který tým, který se zkrátka trénoval v tom partnerství na jevišti a právě proto spolu můžou hrát třeba dva týmy, které se nikdy nepotkaly. Tak to jsou zápasy v improvizaci. No, tak to jsem taky dělala. To je hra na hru. To je vlastně jakoby programově takhle dělaný. Ale myslím si, že mnoho lidí, kteří projdou zápasy v improvizaci a mají třeba divadelní cítění a talent, tak je to přirozeně vede, řekněme, pro mě zajímavějším formám. A to může být právě ten autorský tvar nebo dialogické jednání, kde člověk se setká s tou neurčitostí ještě v širším formátu, volnějším, kde přichází na svoje vlastní téma, které není zadávané a které může jít, řekněme, víc do hloubky a víc k němu. Takže to není vždycky jenom humor pro publikum a pro někoho druhého. Někdy tyhle krátké formy vedou k předvádění a právě k tomu výkonu, aby jsem byl pro někoho nějaký. Takže to je nějaké úskalí, záleží na tom, jak je to vedeno, jak vypadá ta forma divadelní, těch je opravdu velké množství. Ale můj šálek kávy prostě leží spíš v tom autorském přístupu nebo vyprávěném divadlu.
2: No a tvůj šálek kávy je možná i v dokumentárním divadle, které rozvíjíte ve spolku Tisíci hran. Proč vlastně vznikl, kdy, co je jeho náplní?
3: Tisíci hran je nezisková organizace, Je to také divadelní uskupení a zabývá se minulostí a vyprávěným divadlem, dokumentárním autorským divadlem. My pracujeme s neherci dlouhodobě, pečlivě a pomalu a vedeme je právě na základě učení katedry autorské tvorby a pedagogiky k tomu, aby si přicházeli na svoje vlastní témata. A oni je potom také sdělují publikum. A ten rámec je 20. století a jeho historie. Složitá, komplikovaná a velmi blízká. Je nedávná, je pořád živá. A my máme pocit, že velmi naléhavý pocit, že vyprávění příběhů právě o minulosti má veliký smysl pro to, co se děje teď. A že to má smysl hlavně pro mladé lidi. A myslíme si, že dějepis a vůbec dějiny se dají se učit živou formou. Pro dnešní mládež hledáme momenty, které by opravdu vtáhly, které by se jich týkaly. A proto s těmi neherci zpracováváme jejich příběhy z každodennosti. To znamená, jak se žilo třeba v 50. letech. Co se dělo ve škole, co se dělo doma. Každý má nějaký trochu jiný příběh. Jak to vypadalo v 70. letech za normalizace. A takhle postupně vytváříme seriál, takový dokumentární seriál o minulosti a hrajeme ho pro školy. Především taky pro veřejnost, to je velká radost, protože jedním z cílů Tisíci hranů je, aby se příběhy předávaly dál. A to hlavně v rodinách, a to hlavně ve škole. A vůbec, aby se pěstoval tenhle ten cit pro kontaktní situace, divadlo, komunikaci, kontaktní vyprávěné divadlo. A tak to hrajeme i pro veřejnost a tam většinou přicházejí rodiny s dětmi. Takže cíleně tam jde prostě babička a dcera a vnouče ve věku prostě 15-16 let a potom o tom diskutují a třeba v tu chvíli se mají ti mladí na co ptát. Najednou vzniká otázka, nějaký zájem a vlastně i pokračování vlastního příběhu. Takže to je Tisíce hran. Naše nejnovější inscenace má název 89. My jsme vlastně chtěli vyprávět listopad 89 ne jako hotový historický příběh, který teď už známe z učebnic, ale spíš ho rozkládáme na osobní zkušenost lidí, kteří v té době ještě nebyli nějakými symboly dějin, ale žili v každodenním tlaku, strachu, adrenalinu nebo i třeba dobrodružství, odporu. A máme tam 7 hráčů, tady v tom představení jsme spojili oba dva soubory Tisíci hranů, které prostě účinkující ve všech našich inscenacích. A ještě jsme přivzali dezidenta Petra Placáka, ten je vlastně kamarád Davida Kabzana. A oba dva jsou vypravěči takových situací, jako je sledování a tlak STB, nebo mnohačetné demonstrace před pádem režimu, které k němu přispěly. Nebo pocit, že něco visí ve vzduchu, ale není jasné co. A zároveň plyne úplně obyčejný život. A tak ta inscenace nepracuje s listopadem jako s jedním okamžikem, s revolucí dne 17. listopadu, ale s procesem, který se skládá z těchto konkrétních rozhodnutí a drobných činů. A to se těch mladých lidí velmi týká.
0: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Já mám osobní zkušenost právě s představením Tanky na plovárně, které na příbězích zase 3 lidí, ti jsou na jevišti samozřejmě sami za sebe, přibližuje právě dětem a studentům dobu, která je taky pro ně historií, minulostí a mohla by jim připadat vzdálená. A tohle představení je o roku 1968. Mhm. To spojuje určitě výchovu k občanství, historii i vlastně nějaké audiovizuální umění. Jak vy vlastně ty hry vždycky pojímáte? Sbíráte třeba od pamětníků nějaké postřehy nebo prameny, jak jste vlastně chtěli pojmout tohleto představení?
3: Je potřeba říct, že tenhle nápad s ním přišla Tereza Durdilová, scenografka a režisérka, s ní spolupracuji režijně. Já hodně vedu ty hráče a k tomu vyprávěnému divadlu. zabývám se tím autorským hereckým, tím hereckým hráčským momentem. Ona přináší ten nápad, celou dramaturgickou koncepci. Na všem spolupracujeme spolu, ale ten nápad přišel právě proto, že tam byla snaha doma v rodině vysvětlit dětem, jak to měl dědeček a pradědeček. A co to vlastně byla normalizace a co to je totalita a tak dál. A není to jednoduchý úkol. A takže když vzniká naše inscenace, tak vytvoříme klub vypravěčů a sezveme kohokoliv, kdo chce vyprávět a známý a přátelé přátel. A těch klubů vypravěčů je několik, jsou to prostě třeba 3hodinová setkání u kávy. A my necháme lidi prostě jenom mluvit. A většinou z těch klubů vypravěčů vybíráme postupně, nebo spíš oslovujeme někoho, kdo by měl zájem se podělit o ten příběh a spolupracovat dlouhodobě a vlastně být takovým dárcem toho životního příběhu. Tady zasadíme do mozaiky těch dalších osudů a zasadíme ho do určité dané doby, kterou zpracováváme. A to jsou ty živé dějiny.
4: Na úvod jsem zmiňovala učení o emocích, aby s nimi děti vlastně odmala pracovali, uměli je pojmenovat, vyznali se v nich. Dostalo se to podle tebe i do nových rámcově vzdělávacích plánů, které teď tedy jejich implementace byla o rok odložená, ale přesto, jak je to v nich přítomno, jak důležité to je?
3: No, já si myslím, že v tom novém RVP tahle práce s emocemi, nebo mluví se taky o well-beingu, to už není okrajové téma, ale stává se to jednou z nosných linií. Je to formulované trochu jinak, než bychom možná čekali. A zkrátka není to něco navíc v rámcovém vzdělávacím programu, ale součást klíčových kompetencí. Takže tam se mluví o osobnostní a sociální kompetenci, nebo kde je třeba ta rezilience nebo empatie, budování, udržování vztahů. Zdůrazňuje se i schopnost přijímat podporu, schopnost rozvíjet osobní pohodu. To jsou neskutečně důležité dovednosti. Nebo se prostě aktivně podílet na tom, co člověk ve škole i ve světě cítí. Takže učíme děti rozumět sobě, druhým a situaci, ve které jsou, než že bychom učili děti emoce. Děti emoce mají, my všichni je máme, ale na základě jejich prožívání můžeme rozumět ještě dalším souvislostem. A s tím je potřeba nějak, to asi si myslím, pracovat a já jsem moc ráda, že to v tom RVP je.
4: Na závěr, kam by si chtěla, aby katedra autorské tvorby a pedagogiky směřovala, aby se neodklonila od vlastně původních myšlenek zakládajících autorů Ivana Vyskočila, kam by to všechno mělo jít?
3: No, já mám z katedry autorské tvorby a pedagogiky radost. Jo, to není jenom nějaké, není to rozhodně muzeum Vyskočilovy tradice. Tahle katedra se velmi dynamicky vyvíjí, otevírá se novým kontextům. Velkým potvrzením je například náš mezinárodní anglický program. Ta katedra překlápí všechny předměty, celou studijní koncepci do angličtiny a k nám přijíždějí lidé z celého světa nebo studenti z různých částí světa. A to je důležité i pro tu katedru samotnou a pro její koncepci. Proto, aby viděla, že principy, které vznikaly v našem prostředí, tak jakým způsobem a za jakých podmínek taky obstojí v tom mezinárodním dialogu. Takže my přizýváme nejenom zahraniční lektory, nebo umožňujeme našim studentům i další vlivy a způsoby práce. Účastníme se mezinárodních konferencí a spolupracujeme se zahraničními školami, ale zároveň si to ověřujeme i tady v Čechách díky tomu anglickému programu. A další ověření tohoto programu je právě v té kreativní pedagogice, která rozvíjí ty zkušenosti z katedry mezi učitele a další profesionály z mnoha oborů z celé České republiky. A já si myslím, že to je asi nejlepší důkaz toho, že nejde jenom o historický odkaz nějakých silných osobností nebo silné osobnosti Ivana Vyskočila, ale on neustále inspirativní způsob uvažování o člověku, o jeho tvorbě, o vzdělávání.
4: Říká na závěr dnešního Leonarda Plus Eva Čechová z katedry autorské tvorby a pedagogiky Pražské divadelní akademie muzických umění. Děkuji moc krát, že jsi přišla do studia. Naschledanou.
3: Děkuji. Naschledanou.
4: Od mikrofonu se loučí a za pozornost děkuji Renata Kropáčková.
1: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině.

0: Nelaďte se od pondělí do pátku na talkshow o životě v hlavním městě. Pražákům je hej. O lidech, kultuře i obyčejných věcech, které dělají Prahu Prahu. Pražákům je hej a Vojta Přívětivý. Po 12. hodině na Rádiu Praha.
1: Oh, misty eye of the mountain below.